0: Summer Camp Evropy 2. I letos odvážíme děcka posluchačů Evropy 2 na týden snů do Prachovských skal. Buď u toho na soušlech a v éteru Evropy 2 a odkrývej s námi všechny překvápka, co pro ně máme.
1: Co jste dělali vy, ty otázky, co jsou strašně dobrý.
0: Summer Camp Evropy 2. Nejlepší tábor tvýho života s týmem Evropy 2.

Kdo si hraje, nezlobí. A když si hraješ s Evropou 2, dostaneš spoustu dárků, který nutně potřebuješ. Čekuj sekci soutěže na Evropa2.cz.

0: Poslucháč Európy 2 nezná hranice.
1: Pro koho a proč song za trest?
2: Pro místní panamské protestanty, protože vám volám z Panamy.
1: Cože, si Panamy?
3: Odkud nám voláte?
4: Dobrý den, já volám ze Španělska, z Barcelona.
1: Hustý. Pozor, teďka nám někdo telefonuje ze strašně velký dálky. To vypadá, že to je z oběžný dráhy nebo z Marsu. Haló?
5: Haló. To není z Marsu, to oběžný dráhy. Německa.
0: Frontschaft Besuch. Evropa 2. Držíme ti flek po celé planetě.
6: Jo!

0: Barcamp Evropy 2. I letos odvážíme děcka posluchačů Evropy 2 na týden snů do prachovských skal. Buď u toho na soušlech a v éteru Evropy 2 a odkrývej s námi všechny překvápka, co pro ně máme.
1: Co jste dělali vy, ty otázky, co jsou strašně dobrý.
0: Summer Camp Evropy 2. Nejlepší tábor tvýho života s týmem Evropy 2.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Brambory rané 1 kg za 8,90. A čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za 49,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. e-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. e-kondomy.cz.
2: Zpátky k muzice.
1: Evropa 2.

0: Největší hvězdy našeho éteru. Jste vy. Nejste normální posluchači. Jste posluchači Evropy 2.
1: A můžu ještě něco říct?
2: No povídej.
1: To je nejlepší rádio na světě.
2: Adame.
0: Bez generace E2 by to nešlo.
3: Děkuju moc.
0: My děkujem a držíme ti flek. Evropa 2.

0: 6 hodin, tady je Evropa 2 a s ní také zprávy a Zuzka Kozáková.
1: Dobré ráno. Ministryně financí Alena Schillerová bude dnes třetím dnem jednat se členy vlády o návrhu státního rozpočtu na rok 2027. Znovu se postupně setká s ministrem práce a sociálních věcí Alešem Juchelkou, ministrem vnitra Lubomírem Metnarem a ministrem pro sport, prevenci a zdraví Borisem Šťastným. Celkovou podobu rozpočtu ani předpokládanou výši schodku vláda dosud nezveřejnila. Otrokovickým průmyslovým areálem ve středu otřásla mohutná exploze. Vybuchla jedna ze tří velkoobjemových nádrží se 300 krychlovými metry glycerínu. Na místo vyrazili hasiči a policisté, kteří z budov okolí nádrže evakuovali desítky lidí. Nebezpečná situace se obešla bez zranění. Společně se podíváme za Uckou.
2: Jihomoravští hygienici od začátku prázdnin do poloviny srpna zkontrolovali 84 dětských letních táborů a jiných podobných akcí. Zjistili při nich 3 pochybení, za která uložili 2 pokuty dohromady za 10 000 korun. V jednom případě odhalili pochybení ve zdravotnické dokumentaci, konkrétně v dokladu o očkování. Lucie Hněvkovská, Evropa 2.
1: Tenisté Jakub Menšík a Linda Nosková vypadli na turnaji v Cincinnati v 8. finále. Menšík prohrál s Argentíncem Tiagem Tirantem 7-5, 4-6, 4-6. Úřadující wimbledonská šampionka podlehla 1-6 a 4-6 domácí Amandě Anisimovové.
3: Evropa 2, kde to stojí?
1: Komplikace jsou na dálnici D6, a to ve směru na Cheb. Bouralo se na stém 21 a půltém kilometru. Další komplikace jsou na D35 ve směru na Olomouc. Nehodu máme na 255. kilometru.
4: Tak si představte, že pro vás máme...
3: Co pro vás máme, se dozvíš na Instagramu Evropy 2. Skoro 400 000 lidí už to ví? Tak dej follow E2CZ a bav se. Evropa 2, jak je venku?
1: Venku je polojasno až oblačno, odpoledne a večer očekáváme velkou oblačnost a zejména na jihovýchodě bude pršet. Bouřky se mohou objevit na Moravě a částečně i ve Slezsku. V průběhu dne naměříme teploty většinou v rozmezí od 26 do 30 stupňů. Tolik dnešní první zprávy, vyladíte Evropu 2 a 2 minuty po 6 si slovo bere Ondra Vodný.
0: Jak se co nejrychleji dostat do práce, tak s tím vám poradím už za chvíli hned na kraji čtvrtečního rána. Pěkné stávání s Evropou 2.
3: Evropa 2.

0: Post Malone, asi řekl si na Evropě 2 v 6.15, pěkné čtvrteční ráno, přeji z Evropy 2. No a pokud chvátáte do práce a nejde to tak, jak byste si představovali, tak zbystřete, kolik si myslíte, že jde nejrychlejší auto na světě? A na co si myslíte, že jezdí? Tak možná vás překvapí odpověď, protože benzín to není. Mluvím o nejrychlejším elektrickém autě, které ze sebe dostalo 496 km hodině. Nejrychlejší benzinový auto má 490, takže je po diskuzi, co je rychlejší, jestli elektrika nebo benzín. A teď si takový auto představte na cestě, kterou znáte, jo? Třeba Praha-Brno. Po dálnici je to něco okolo 200 km a touhle rychlostí, tou nejrychlejší, byste tam byli za 24 minut. Normálně to trvá hodinu a půl. Z Hradce Králové do Prahy 14 minut. Do Ostravy 375 km za 45 minut. No, kéž by to takhle šlo rychle. Myslím, že podobný čas budete mít do práce taky, ale jenom na pár kilometrech. Tak ať se tam bezpečně dostanete a hlavně co nejrychleji, ať se odtamtud dostanete zase pryč. Laura Onosko, Žubel, to mám pro vás ranního maxima muziky na Evropě 2.
1: Summer Camp Evropy 2 jede na plný pecky. A jestli chceš být příště u toho, nastav si reminder na jaro a nezapomeň se přihlásit na nejlepší týden tvýho života. Summer Camp Evropy 2. Držíme ti flek i na letním táboře.
2: Tak co, těšíte se?
3: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například krahulík Vysočinu 800 gramů za 94,90. Hamé, májku Matěje nebo svačinku za 18,90. A legendární Staropramen desítku půl litru za 13,90. Až do 25. srpna. Kaufland.
4: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
5: A raz, dva, tři, 4,21.
6: S mBank a úrokem až 4,21% se na velké malé radosti spoří snadno. Založte si mSpořící účet Plus s výhodnou úrokovou sazbou až 4,21%. mBank. Velká malá vítězství.
7: A za dny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
8: Tohle léto se nové brýle opravdu vyplatí. V optikách Focus nyní získáte k nákupu jedněch dioptrických brýlí druhé úplně zdarma. Využít můžete i slevu 40% na samozabarvovací dioptrická skla, díky kterým se brýle během chvilky na slunci promění ve sluneční. Navštivte nás. Focus. Pro zdravý pohled na svět.
9: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Účast na hazardní hře může být škodlivá a je zakázána osobám mladším 18 let.
10: Pepo, vstávej.
11: Nemusím.
10: Pepo, už je 8, vstávej.
11: Nemusím.
10: Je pátek, Pepo.
11: Nemusím.
10: Musíš už jít.
11: Nemusím.
12: Milionový čtvrtek 20. srpna zaručeně vylosujeme z plných tiketů nového milionáře. Běžte si vsadit, ať taky nic nemusíte, když vyhrajete. Česká loterie Megamaxa.
13: V Penny jsou vždy nízké ceny. Nyní v akci Becherovka půl litru za 149,90 a tonik navíc a banány kilo za 18,90. Penny.
14: Je tu nové číslo magazínu Cosmopolitan a skvělý kosmetický dárek. Pleťové sérum. K-pop star Jenny o kariéře a o tom, proč už se nesnaží být dokonalá za každou cenu. Rušíme pesimismus. Víme, kde najít zpřízněnou ruši i bukovat last minute dovolenou pro sebe a pejska. Magazín Cosmopolitan a kosmetický dárek právě v prodeji.
15: Falcon uvádí děsivý svět za hranicí reality. Místo, které mělo zůstat minulostí. Vzpomínky, které jen tak nezmizí. Insidious jsou mezi námi. Pouze v kinech od 20. srpna.
16: Zpátky k muzice.

0: 6.27, posloucháte Evropu 2, no a pokud vyrážíte se svým domácím maslíčkem na ranní procházku, tak spozorněte, protože když řeknete psovi aport, ví, o čem mluvíš, to je otázka, jo. Ukazuje se, že možná víc, než si myslíme. Maďarští vědci testovali 7 psů, který umí jména 10 hraček, 6 border collie, 1 healera, a majitelé jim doma zavedli 2 úplně nový slova, přetahovaná a aport. Jenže pozor, ty slova neznamenaly jednu konkrétní hračku, znamenaly nějakou skupinu hraček, které vypadají každá jinak, ale hraje se s nima stejně. A psi potom správným sáhli ve 2/3 případů, i když ta slova u těch hraček nikdy předtím neslyšeli. A víš, kdo to dělá přesně samý věci? Batolata. Takže když slovo hrnek použije na hrneček i na dětskou lahvičku, to znamená, že je na podobný úrodě jako pejsek. Takže nepodceňujte pejsky a zkuste jim zpestřit dnešní ráno třeba i naším maximem muziky Samfeld, The Rasmus, v něm budou na Evropě 2.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Brambory rané 1 kg za 8,90. A čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za 49,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Evropa 2. 88,2 a 105,5 FM.
3: Potřebujete si odpočinout? Zatímco jste na dovolené, vaše peníze mohou dál pracovat pro vás díky investičním plánům od XTB. Sestavení plánu je jednoduché. Vyberte si ETF, nastavte způsob financování, například pravidelné platby, proveďte vklad a máte hotovo. Vaše peníze si pauzu brát nemusí. Nechte je pracovat za vás. XTB, kde vaše peníze pracují.
4: Buďte opatrní. Investování je spojeno s rizikem ztráty peněz a nemusí být pro vás vhodné.
5: Připrav se na léto v Praze s Datartem. Kartáček na obličej pomůže vyčistit pleť, fén Philips doladí perfektní účes a ty můžeš vyrazit za letními zážitky třeba na náplavku. Objev široký výběr produktů nejen pro péči o tělo za skvělé ceny. Datart, opravdový elektrospecialista.
6: Stavíte nebo rekonstruujete? Využijte naše super nabídky ve všech prodejnách pro doma. Zámková bílo-antracitová dlažba za akční cenu 445 korun za metr čtvereční i další vybrané produkty. Tahle super nabídka se neodmítá. Více na prodoma.cz.
7: Podcasty Evropy 2 a Vysoké školy finanční a správní na Juradio Talks.
8: S absolventkou Terezou Pasterčíkovou o rozdílech mezi urnou, zásahovkou a prvosledovou hlídkou a o finančním podhodnocení ozbrojených složek České republiky.
7: Vysoká škola finanční a správní, ta správná univerzita pro vaše studium. Více na vsfs.cz a na Juradio Talks.
9: Světově oceněná galerie digitálního umění Signal Space uvádí novou expozici. K výstavě Echoes of Tomorrow přibývá kolekce Dream On, Where It All Began. Nejoblíbenější videomappingy Signal Festivalu pod jednou střechou. Dvě výstavy, jedna vstupenka. Více na signalspace.com.
10: V úterý 25. srpna dorazí MiG-21 na Prague Open Air do holešovického areálu 7. Čeká nás večer plný hitů, tance, humoru a jejich pověstná show. MiG 21. Úterý 25. srpna, areál 7 Holešovice. Vstupenky na prageopenair.cz.
11: Spartianky a Spartianci, hledáme budoucí fotbalové naděje. Dívky a kluky ročníků 2014 až 2020. Přijďte si užít sportem nabité odpoledne a dorazte ve středu 2. září na Strahov do Akademie Sparty. Registrace a další info na sparta.cz. Středa 2. září, den budoucích nadějí Sparty. Tečka.
12: Panstvo, tady je Petr Čtvrtníček, neboli ctihodný pan Holofernes z komedie Marná lásky snaha, kterou letos opět budeme hrát na letních Shakespeareovských slavnostech. Přijďte, stojí to za to.
13: Komedii Marná lásky snaha hrajeme od 24. srpna. Generálním partnerem je skupina PPF. www.shakespeare.cz.

0: Summer Camp Európy 2. I letos odvážime decka posluchačú Európy 2 na týden snú do Prachovských skál. Buď u toho na soušlech a v éteru Európy 2 a odkrývej s námi všechny překvápka, co pro ne máme.
1: Co ste ďalej, tie otázky, to sú strašne dobrý.
0: Summer Camp Európy 2. Nejlepší tábor tvýho života s týmem Európy 2.

Na posloucháte Evropu 2, no dovolená se blíží k závěru a blíží se začátek školního roku, což je takový malý začátek klasického kalendářního roku, minimálně s předsevzetím, jo. Pokud byste si jako předsevzetí

0: budete muset v posilovně trávit dny a noci, nemusí tomu úplně tak být. Tak hurá do toho, 11 dní a všechno vypukne se zářím. Kaigo, ten vypukne za chvíli, jsme Evropa 2.
1: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM.
2: Ahoj, tady Lukáš Jílík. Zvu vás poslední prázdninovou neděli na food picnic na pražské Ladronce. 120 stánků se skvělým jídlem, zábava pro děti a samozřejmě piknikové koše plné dobrot. Na pódiu vás čekají skvělé kuchařské show. Den plný dobrého jídla a zábavy, to je food picnic na pražské Ladronce. Vstup je zdarma.
1: Připoj se k WhatsApp kanálu Evropy 2. A jestli je ti to málo, rozjeli jsme to i na sociální síti Threads. Nech svůj telefon ožít s Evropou 2. Držíme ti flek i na WhatsAppu a Threads.
3: Vojtěch Dyk a DYK zahrají 26. srpna na Prague Open Air v holešovickém areálu 7. Půjde o jejich jediný pražský koncert v letošním roce a vstupenky rychle mizí. Nenechte si ujít výjimečný letní večer pod širým nebem. Vojtěch Dyk a DYK, středa 26. srpna, areál 7. Vstupenky na Prague Open Air.cz.

0: 7 hodin přesně na Evropě 2, čas na zprávy. Zuzka Kozáková je tu s nimi.
1: Hezké ráno. Kontroverzní novela stavebního zákona bude hlavním bodem dnešního pokračování schůze Senátu. Novela má podle vládní koalice usnadnit a zrychlit povolování staveb. Podle kritiků je ale norma nepřehledná, nesrozumitelná a s nepředvídatelnými dopady. V Českých Budějovicích dnes začíná největší zemědělský veletrh v Česku Zeměživitelka. Letošní 52. ročník se zaměří na propojení moderních technologií se zemědělskou praxí. Agrosalon zahájí v 10 hodin premiér Andrej Babiš, ministr zemědělství Martin Šebestián či hejtman Jihočeského kraje Martin Kuba. Teď už se nám hlásí Lucka.
2: Kostel Panny Marie Frídecké, který se nachází jen několik stovek metrů od česko-polsko-slovenského trojmezí, získá status poutního místa. Slavnostní vyhlášení spojí s tradiční poutí tří národů. V sobotu 22. srpna se k trojmezí už po 16. vydají poutníci z Česka, Polska a Slovenska. Lucie Hněvkovská, Evropa 2.
1: 20-letá česká tenistka Sara Bejlek v Cincinnati porazila 7-6 a 6-4 světovou jedničku Arinu Sabalenkovou z Ruska a postoupila do čtvrtfinále. V něm ji čeká domácí Madison Keysová. Bejlek si připsala životní vítězství poté, co v utkání se čtyřnásobnou grandslamovou šampionkou předvedla dva velké obraty. V tiebreaku první sady prohrávala 1-5, ale nakonec uspěla 9-7. V druhém setu ztrácela 1-4, ale pak získala 5 bodů za sebou.
3: Evropa 2, kde to stojí?
1: Na D6 na sjezdu exitu 154 ve směru od Karlových Varů opatrně máme tu nehodu, bouralo se i v Praze na Lhotkách a na Novojičínskou na silnici 57 na průjezdu obcí Vrchy máme nehodu osobního vozu.
3: Nemusíš zjíždět milion pages pro nejnovější zprávy ze showbizu, zákulisní drby nebo exkluzivní hudební premči. Všechno je na Facebooku Evropy 2. Evropa 2, jak je venku?
1: Aktuálně polojasno až oblačno, během odpoledne a večera očekáváme velkou oblačnost a pršet bude na jihovýchodě. Bouřky se objeví hlavně na Moravě a částečně ve Slezsku. V průběhu dne pak naměříme teploty většinou v rozmezí od 26 do 30 stupňů. Tolik zprávy, vy jste s Evropou 2 a opět taky s Ondrou Vodným.
0: Šokující novinka pro školáky, která je teď v diskuzi, o tý se pobavíme za chvíli, tak držte vlnu i dál, jsme Evropa 2.

0: 7.14, posloucháte Evropu 2, školní nový rok je za dveřmi a pokud jste šli v obchoďáku kolem místa, kde se prodávají pomůcky pro školáky, tak už tam začíná být rušno, jo, teď. Tak možná jste zaznamenali velmi zajímavou diskuzi o školách, ohledně zákazu mobilů a podobně. Jedna z těch novinek, která se objevila, byla možnost vracet děti, které nezvládají první třídu zpátky do školky, takzvaně propadnout zpátky do školky. Věc, která byla humorná a se kterou jsme se bavili, když jsme byli malí a říkali jsme, Ježišmarja, když nám to nepůjde, tak propadneme zpátky do školky. Tak tohle se řeší i v prostoru na sociálních sítích. Představte si, že by dítě nastoupilo do první třídy a v pololetí ho poslali zpátky do školky. To je šílená představa pro každého rodiče. Vede se o tom spor, takzvaný dodatečný odklad. Zrušila novela školského zákona loni v září a teď se chce zase zavést, no, tak nevím, jestli je to dobrý nápad, ale je to stejně jako s prázdninama, který se řeší, že by se mohli posunout jedním nebo druhým směrem. Spoustu věcí, ze kterých toho málo vychází, takže byl bych klidnej a debatu bych moc nevířil, když koukám na sociálních sítě. Deči Alex Warren je muzika, kterou rád rozvířím při čtvrtečním ránu tady na Evropě 2.
1: Evropa 2 teď buší na displej tvýho smartphonu silněji než kdy jindy. Připoj se k WhatsApp kanálu Evropy 2 a buď součástí rostoucí komunity. A jestli je ti to málo, rozjeli jsme to i na sociální síti Threads. Sleduj nás a dostávej nejžhavější novinky, pohledy do zákulisí vysílání a exkluzivní soutěže, který jinde nenajdeš. Nech svůj telefon ožít s Evropou 2. Držíme ti flek i na WhatsAppu a Threads.
2: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Prantl šunku výběrovou 100 gramů za 16,90. Orion Deli čokoládovou tyčinku různé druhy za 8,90. A Chibo zrnkovou kávu kilo za 369,90. Až do 25. srpna. Kaufland.
3: Když si představíte dokonale vybavené GLC od Mercedes-Benz, napadne vás třeba navigace MBUX, světlomety Digital Light, elektrická sedadla nebo sada bezpečnostních asistentů. To vše získáte v edici k výročí 140 let inovací za 1 320 000 korun, včetně DPH. Více na mercedes-benz.cz.
4: Ale, něco se vám doma nezdá? Chtělo by to alespoň menší rekonstrukci? Tak nezapomeňte na novou ložnici, aby se vám o ní jen nezdálo. Právě teď máme v Prospánku slevy až 30% na vybrané postele, matrace i polštáře. Tak si přijďte vybrat do prodejen Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spějte lépe, žijte lépe.
5: Alza dny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Účast na hazardní hře může být škodlivá a je zakázána osobám mladším 18 let.
7: Pepo, vstávej.
8: Nemusím.
7: Pepo, už je 8, vstávej.
8: Nemusím.
7: Je pátek, Pepo.
8: Nemusím.
7: Musíš už jít.
8: Nemusím.
9: Milionový čtvrtek 20. srpna zaručeně vylosujeme z plných tiketů nového milionáře. Běžte si vsadit, ať taky nic nemusíte, když vyhrajete. Česká loterie Megamaxa.
10: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 74,90. A řepkový olej Gustona litr s apkou pouze za 26,90. Albert. Dle srovnání k 12.8.
11: Je tu nové číslo magazínu Cosmopolitan a skvělý kosmetický dárek. Pleťové sérum. K-pop star Jenny o kariéře a o tom, proč už se nesnaží být dokonalá za každou cenu. Rušíme pesimismus. Víme, kde najít zpřízněnou ruši i pokovat last minute dovolenou pro sebe a pejska. Magazín Cosmopolitan a kosmetický dárek právě v prodeji.
12: Falcon uvádí děsivý svět za hranicí reality. Místo, které mělo zůstat minulostí. Vzpomínky, které jen tak nezmizí. Insidious jsou mezi námi. Pouze v kinech od 20. srpna.
13: Zpátky k muzice.
14: Evropa 2.

0: Tohle je Hužel na Evropě 2 v 7.28. Pokud jste vyrazili na dovolenou autem letos, tak doufám, že jste to ustáli bez pokut, za parkování, za rychlou jízdu, bez nehod. No pokud vyrazíte od 1. září na Slovensko, tak zbystřete, protože Slovensko opět přitvrzuje. Už teď, myslím, na Slovensku jsou přísnější pravidla pro řidiče než u nás v České republice, tak od 1. září tam platí nový pravidla a týkají se českých řidičů úplně stejně jako těch slovenských. Nejcitelnější je rychlost. Když je v obci překročíte o víc než 50 km/h, zaplatíte na místě 12 až 24 tisíc korun a když to pak jde do správního řízení, může to být až 31 tisíc. Mění se i další věci, chodci budou mít přednost už ve chvíli, kdy se k přechodu blíží a při přecházení nesmí koukat do mobilu. Koloběžky budou moci jen 25 a v pěších zónách jen 10 a za některé přestupky nově odpovídá majitel auta, ne řidič. No, je toho spoustu, takže jen až budete vyrážet nejenom na Slovensko, ale do jiných zemí, doporučuji si připomenout, jaký pravidla tam jsou, aby vás to pak nepřekvapilo nějakým tučným účtem. Leony, Robin Schulz, Thomas Robin je naše tučné maximum muziky do čtvrtečního rána na Evropě 2.
1: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro kuře, 1 kg za 49,90 a Aperol plus Prosecco, kombo cena za 259,80. Byla. To dobré začíná u nás.
2: Ahoj, tady Veronika, šéfredaktorka časopisu Lidé a země. Taky milujete léto plné dobrodružství, adrenalinu a nevšedních zážitků? Nebo toužíte po kráse, tichu a odpočinku? Srpnové vydání vám nabídne obojí. Ikonickou pláž i indiánský mýtus Copacabana. Britský trail, španělský surfařský ráj nebo dokonalý venkov na jihu Francie. Nadechněte se vůně léta. Na stránkách časopisu Lidé a země.
3: Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM. Stavíte nebo rekonstruujete? Využijte naše super nabídky ve všech prodejnách pro doma. Zámková bílo-antracitová dlažba za akční cenu 445 korun za metr čtvereční i další vybrané produkty. Tahle super nabídka se neodmítá. Více na prodoma.cz.
4: Do školy stylově a za ceny, které nezarujnují rodinný rozpočet?
5: Jedině v outletu Pop Airport.
4: Se slevami až 70% výhodně pořídíte výbavu do školy i na sportovní kroužky. Třeba od značek Nike, Guess, Meatfly anebo Alpine Pro.
5: A navíc si s dětmi užijete super atrakce v Mayalandu nebo dobrodružné poznávání v dinosaurii.
4: Pop Airport. Outletové nakupování a zábava na jednom místě.
5: Více na pop.cz.
6: Pozor, pozor! AA Auto s nejvýhodnějším financováním už 5x v Praze.
7: Využijte financování bez akontace s úrokem už od 2,9% a vyberte si z více než 4000 aut i hned k odběru.
6: AA Auto. Financování výhodněji než kdy dřív.
7: Navštivte nás na pražských pobočkách a odvezte si auto na splátky. Více na aaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
8: S Datartem bude každá cesta Prahou znít ještě líp. Vyber si z široké nabídky sluchátek na běh i cestu do práce. Poradíme ti s výběrem a to vše za skvělé ceny. S boží skladem si s Richardem zdarma vyzvedneš na prodejně už do 30 minut. Datart, opravdový elektrospecialista.
3: Živý hraní, rozhovory a tisíce dalších skvělých videí na jednom místě.
9: No to, že si cigán, tak si fakt jako dobrý.
3: Čekuj sekci video na Evropa2.cz.
10: Podcasty Evropy 2 a Vysoké školy finanční a správní na YouRadio Talks.
11: S absolventkou Terezou Pasterčíkovou o rozdílech mezi urnou, zásahovkou a prvosledovou hlídkou a o finančním podhodnocení ozbrojených složek České republiky.
10: Vysoká škola finanční a správní, ta správná univerzita pro vaše studium. Více na vsfs.cz a na YouRadio Talks.
12: Světově oceněná galerie digitálního umění Signal Space uvádí novou expozici. K výstavě Echoes of Tomorrow přibývá kolekce Dream On, Where It All Began. Nejoblíbenější videomappingy Signal Festivalu pod jednou střechou. Dvě výstavy, jedna vstupenka. Více na signalspace.com.
13: V úterý 25. srpna dorazí MiG-21 na Prague Open Air do holešovického areálu 7. Čeká nás večer plný hitů, tance, humoru a jejich pověstná show. MIG 21. Úterý 25. srpna, areál 7 Holešovice. Vstupenky na Prague Open Air.cz.

0: Thomas Robin, Rescue Me 743 na Evropě 2 a Bruno Mars nebo Matěj Smutný k tomu přibudou za chvíli. Pokud si dopřáváte po ránu kávičku, tak spozorněte. Možná se ve vašich buňkách společně s pitím kávy něco speciálního děje. A není to jenom to, že se probouzíme. Vědci totiž zjistili, že látky v kávě zapínají v buňkách jakýsi ochranný spínač. Konkrétně receptor, který buňkám pomáhá zvládat stres, zánět a poškození. A navazuje to na starší zjištění, že kofein spouští enzym, který funguje jako čidlo energie, takže se zapne ve chvíli, kdy má buňka málo paliva. Přesně tenhle systém pak káva ovlivňuje a je to prostě něco, co naše buňky zlepšuje a nejenom dává trošku nakopnutí pocitu po ránu, když nejste úplně ve firmě. Takže kromě těchto studií, takový 2 až 3 kávičky denně sníží riziko demence v pozdějším věku, tak hurá do toho, pokud nejste ještě ani u první, snad vám k tomu bude Bruno Mars dobře hrát. Na zdraví, Evropa 2.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Brambory rané 1 kg za 8,90. A čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za 49,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Ahoj, tady Veronika, šéfredaktorka časopisu Lidé a země. Taky milujete léto plné dobrodružství, adrenalinu a nevšedních zážitků? Nebo toužíte po kráse, tichu a odpočinku? Srpnové vydání vám nabídne obojí. Ikonickou pláž i indiánský mýtus Copacabana. Britský trail, španělský surfařský ráj nebo dokonalý venkov na jihu Francie. Nadechněte se vůně léta. Na stránkách časopisu Lidé a země.
3: Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.
4: Ahoj, tady Lukáš Jejlík. Zvu vás poslední prázdninovou neděli na food picnic na pražské Ladronce. 120 stánků se skvělým jídlem, zábava pro děti a samozřejmě piknikové koše plné dobrot. Na pódiu vás čekají skvělé kuchařské show. Den plný dobrého jídla a zábavy, to je food picnic na pražské Ladronce. Vstup je zdarma.
3: Kdo si hraje, nezlobí. A když si hraješ s Evropou 2, dostaneš spoustu dárků, který nutně potřebuješ. Čekuj sekci soutěže na Evropa2.cz.
5: Vojtěch Dyk a DYK zahrají 26. srpna na Prague Open Air v holešovickém areálu 7. Půjde o jejich jediný pražský koncert v letošním roce a vstupenky rychle mizí. Nenechte si ujít výjimečný letní večer pod širým nebem. Vojtěch Dyk a DYK, středa 26. srpna, areál 7. Vstupenky na Prague Open Air.cz.

0: Je 8 hodin, minuta k tomu, na Evropě 2 čas na zprávy. Zuzka Kozáková je tu s nimi.
1: Dobré ráno. Ministryně financí Alena Schillerová bude dnes třetím dnem jednat s členy vlády o návrhu státního rozpočtu na rok 2027. Znovu se postupně setká s ministrem práce a sociálních věcí Alešem Juchelkou, ministrem vnitra Lubomírem Metnarem a ministrem pro sport, prevenci a zdraví Borisem Šťastným. Celkovou podobu rozpočtu ani předpokládanou výši schodku vláda dosud nezveřejnila. Ve fakultní Thomayerově nemocnici už brzy vznikne nový centrální urgentní příjem. Stavbu ve středu slavnostně zahájili zástupci nemocnice spolu s premiérem Andrejem Babišem a ministrem zdravotnictví Adamem Vojtěchem. Nový pavilon by měl být dokončen na začátku roku 2029. Teď už se podíváme za Luckou.
2: Na Jihlavsku se řidičům brzy uleví. Stavba obchvatu Brtnice pokračuje rychlým tempem. Nejviditelnější částí obchvatu bude Vysoký most. Dělníci nyní ale hlavně dokončují křižovatky ve směru na Třebíč a Jihlavu. Brtnice by tak měla být opět průjezdná od 1. září. Obchvat by měl být otevřen zhruba o rok později. Lucie Hněvkovská, Evropa 2.
1: Během utkání první a druhé fotbalové ligy mohou kluby na stadionu nově zobrazovat na časomíře i probíhající nastavený čas. Informuje o tom Ligová fotbalová asociace, která v Česku řídí profesionální soutěže. Novinku mohou kluby využít už o víkendu v zápasech pátého kola. Změna není povinná. Domácí tým může zůstat u starého modelu.
3: Evropa 2, kde to stojí?
1: Nehoda se došetřuje na D35 na 257. kilometru ve směru na Olomouc. V Praze ve Vilzonově ve směru do centra bouraly dvě dodávky a v Mimoni na Čevsko-Lipsku máme nehodu na Kozinově náměstí.
3: Každý den mydlíme na web Evropy 2 gigabajty zábavy pro tebe. Evropa2.cz. Všechno, co tě baví. Na Evropa2.cz. Evropa 2, jak je venku?
1: Venku je polojasno až oblačno, během odpoledne a večera očekáváme velkou oblačnost a poté očekáváme i déšť, přehánky, zejména na jihovýchodě. Bouřky se objeví hlavně na Moravě a částečně ve Slezsku. Teploty se budou pohybovat většinou v rozmezí od 26 do 30 stupňů. Zprávy jsou za námi, vyladíte Evropu 2 a 3 minuty po 8 pokračuje Ondra Vodný.
0: Školní rok je za dveřmi a jaká největší výzva čeká rodiče i študáky, si řekneme za chvíli. Eva Farná k tomu.
3: Evropa 2.

0: Alvaro Soler na Evropě 2. No a v 8.15 lehký pohled na školní rok, který se blíží, a na jednu věc, na kterou si dát 100% pozor. Za 2 týdny to bude škola a tohle věc, kterou by měl slyšet každý rodič i každý učitel vlastně. Jo. Věci se podívali na lidi, kteří v dětství zažívali hodně kritiky, ne nějaký jako násilí, bytí, křiky, ale prostě opakovaný nějaký komentáři typu tohle si zvoral a to bys měl udělat líp. A ukázalo se, že si ten strach ze selhání nesou děti daleko do dospělosti, někdy celý život. Projeví se to tak, že se člověk do věcí nepustí, protože si předem řekne, že to nedá. Zatím se předpokládalo, že s tím už nic neuděláme, ale přichází to dobrý. Nový výzkum říká, že ty vzorce jsou překvapivě pružní, dají se přeučit, takže když prvňákovi za 2 týdny něco nepůjde, záleží hlavně na tom, co mu k tomu řeknete. Tak se na to zkuste vybavit, připravit, ať mají ty děti vstup do školy. Easy peasy. Malá distribuce, tomu jsme Evropa 2.
1: Každé úterý a neděli v 8 večer šlápneme na Evropě 2 na brzdu. Nasty, Arny, Vojtán. Trojka, co umí rozhejbat vaši bránici.
2: Joši, víte, kdy je kuřák zarostlej?
3: Kdy je kuřák zarostlej, no?
2: Když mu dojde pěna na hulení.
1: Brzda Evropy 2 a nep jakoby show.
2: Já bych to třeba ještě jedno.
1: Každé úterý a neděli v 8 večer na Evropě 2.
4: Tesco super výhodné, naše nejlepší nabídky týdne. Nyní za 99,90 Tesco kuřecí prsní řízky kilo a vepřová pečeně bez kosti kilo za 74,90 do 25. srpna ve vybraných super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
5: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
6: Co třeba na delfíny?
5: Do zoo?
6: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
5: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
6: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
1: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
7: Tohle léto se nové brýle opravdu vyplatí. V optikách Focus nyní získáte k nákupu jedněch dioptrických brýlí druhé úplně zdarma. Využít můžete i slevu 40% na samozabarvovací dioptrická sklad, díky kterým se brýle během chvilky na slunci promění ve sluneční. Navštivte nás. Focus. Pro zdravý pohled na svět.
8: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Dětský kufřík jen za 179 korun. Sada Friction Ball za 94,90 a temperové barvy 12 barev za 44,90. Albert. Dle srovnání k 12.8.
9: Ahoj, tady Veronika, šéfredaktorka časopisu Lidé a země. Taky milujete léto plné dobrodružství, adrenalinu a nevšedních zážitků? Nebo toužíte po kráse, tichu a odpočinku? Srpnové vydání vám nabídne obojí. Ikonickou pláž i indiánský mýtus Copacabana. Britský trail, španělský surfařský ráj nebo dokonalý venkov na jihu Francie. Nadechněte se vůně léta. Na stránkách časopisu Lidé a země.
1: Zpátky k muzice.

0: S námi Summer Camp Európy 2. I letos odvážíme decka posluchačů Európy 2 na týden snů do Prachovských skal. Buď u toho na soušlech a v éteru Európy 2 a odkrývej s námi všechny překvápka, co pro ně máme.
1: Co jste dělali vy, ty otázky, co jsou strašně dobrý.
0: Summer Camp Európy 2. Nejlepší tábor tvýho života s týmem Európy 2.

0: 8.30, pěkné čtvrteční stálež ráno, pokud si říkáte, že prázdniny se vám trošku přehouply přes rozpočet, tak možná o září začnete šetřit. Dobrou zprávou není, že zase zdražuje energie a také dobrý možná podívat se ne na to, kolik si kupujete káv přes týden, ale podívat se třeba na to, kde vám utíkají peníze přes energie. Jo, to je taková první rada, kterou dostanete, když budete chtít ušetřit, tak doporučuju se na to podívat. Klidně to naházejte do umělé inteligence, která vám dokáže poradit, jestli vám neutíkají peníze ve věce, který každý měsíc platíte. No a každá stovečka pak bude dobrá, jo, korunka ke korunce a může z toho být další příjemná dovolená, možná už na podzemní prázdniny. Tak hurá do toho, no a ať se něco našetří. Není nad pokračování dovolených i po prázdninách. Za chvíli Imagine Dragons, jsme Evropa 2.
1: Tesco Clubcard šetří peníze. Za každých 350 korun z nákupu získáte e-známku do aplikace a nazbírat si můžete slevu až 15%. Platí do 26. září a uplatníte i na online nákupy. Tesco, počítejte s námi.
2: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM.
3: Do školy stylově a za ceny, které nezrujnují rodinný rozpočet?
4: Jedině v outletu Pop Airport.
3: Se slevami až 70% výhodně pořídíte výbavu do školy i na sportovní kroužky. Třeba od značek Nike, Guess, Meatfly anebo Alpine Pro.
4: A navíc si s dětmi užijete super atrakce v Mayalandu nebo dobrodružné poznávání v dinosaurii.
3: Pop Airport. Outletové nakupování a zábava na jednom místě.
4: Více na pop.cz.
5: Dobrý den, jmenuji se Lukáš Novák a rád bych vás pozval na prověřené ojeté vozy do autobazaru Autojarov.
6: Nabízíme roční vozy Škoda za jedinečné ceny, například Kamiq, Octavia nebo Kodiaq. Exkluzivní nabídka ročních vozů s prodlouženou zárukou, bonusy při výhodném financování a výkupu stávajícího vozu na protiúčet. Více na autojarov.cz.
5: Těšíme se na vás.
7: Každý rok desítky tisíc lidí začnou svůj nový život bez brýlí a čoček. Díky očním klinikám Gemini je teď laserová operace očí dostupnější než kdy dříve. A ti, kdo ji podstoupili, jen litují, že to neudělali dřív. Začněte i vy svůj nový život bez brýlí a čoček. Síť očních klinik Gemini.
8: Ty největší hvězdy našeho éteru. Jste vy. Nejste normální posluchači. Jste posluchači Evropy 2.
9: A můžu ještě něco říct?
8: No povídej.
9: To nejlepší rádio na světě.
8: Adame.
10: Bez generace E2 by to nešlo.
9: Děkuju moc.
10: My děkujeme a držíme ti flek. Evropa 2.
11: Mami, víš, co je tohle?
12: Sanitka?
11: Ano.
12: A víš, kdy sanitka houká?
11: Když nikomu jede na pomoc.
12: A v Praze dorazí k lidem během pár minut. Víš co? Já ti vezmu na den s pražskou záchrankou.
13: Přijďte poznat práci pražské záchranky zblízka.
14: Čekají vás záchranářské speciály,
13: moderní sanitky,
14: ukázky první pomoci
13: a program pro celou rodinu.
14: Den s pražskou záchrankou. 25. srpna od 10 do 19 hodin na Staroměstském náměstí.
13: Vstup zdarma.
14: Více na praha.eu.
15: Zveme všechny děti na oslavu pátých narozenin Karol a Kvído, která se koná v sobotu 22. srpna ve Žlutých lázních. Těšit se můžete na koncert s živou kapelou, stanete se součástí natáčení nového videoklipu a zažijete party, na kterou jen tak nezapomenete. Více o programu a vstupenkách na karolakvido.cz.
16: Partnery akce jsou Mateří Douška a Prasátko Piggy, ikonické značky dětské zábavy.

0: 8.44, posloucháte Evropu 2, další stále prázdninový den je před námi a nebojím se říct i letní, má být dneska až k 29 stupňů Celsia, to zní příjemně. Horší je, že ze všech stran na vás vyskočí, že nás můžou smíst nějaký bouřky, takže myslím nejlepším přítelem vám může být ne se někde schovat, ale meteoradar, vychytávka na každý mobilu, kterou když si zapnete, uvidíte, jak moc aktuální to je, takže nenechte se omezit počasím, užívejte letní program a prázdninový, dokud ještě prázdniny jsou. Koťák za chvíli po devátý, držte vlnu i dál, Boniem a Rehab nebudou chybět do celé Evropa 2.
1: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM.
2: Ahoj, tady Lukáš Jejlík. Zvu vás poslední prázdninovou neděli na food piknik na pražské Ladronce. 120 stánků se skvělým jídlem, zábava pro děti a samozřejmě piknikové koše plné dobrot. Na pódiu vás čekají skvělé kuchařské show. Den plný dobrého jídla a zábavy, to je food piknik na pražské Ladronce. Vstup je zdarma.
1: Užij si ty nejlepší fóry z éteru Evropy 2. Pojď na europa2.cz a bav se na maximum.
3: Zveme všechny děti na oslavu pátých narozenin Karol a Kvído, která se koná v sobotu 22. srpna ve Žlutých lázních. Těšit se můžete na koncert s živou kapelou, stanete se součástí natáčení nového videoklipu a zažijete party, na kterou jen tak nezapomenete. Více o programu a vstupenkách na karolakvido.cz.
4: Partnery akce jsou Mateří Douška a Prasátko Piggy, ikonické značky dětské zábavy.

0: Evropa 2 hraje na maximum a já už tady mám Zuzku Kozákovou, která přináší čerstvé zprávy. Pojďme na ně.
1: Dobré ráno. Senát se chystá rozhodovat o kontroverzní novele stavebního zákona. Vládní koalice si od ní slibuje výrazné zrychlení povolování staveb. Kritici ale varují před oslabením obcí, větším vlivem developerů nebo problémy s fungováním stavebních úřadů. Otrokovickým průmyslovým areálem ve středu otřásla mohutná exploze. Vybuchla jedna ze tří velkoobjemových nádrží se 300 krychlovými metry glycerínu. Na místo vyrazili hasiči a policisté, kteří z budov okolí nádrže evakuovali desítky lidí. Nebezpečná situace se obešla bez zranění. Společně se podíváme za Luckou.
2: Hradci Králové se ve velkém ztrácí japonská auta. Podle policie míří potom okamžitě do Polska a škoda už jde k 10 milionům korun. Vyšetřovatelé pracují s verzí, že zatím stojí organizovaná skupina. Ta po téměř neslyšitelném vniknutí do auta okamžitě eliminuje všechny tovární bezpečnostní systémy. Lucie Hněvkovská, Evropa 2.
1: Tenisté Jakub Menšík a Linda Nosková vypadli na turnaji v Cincinnati v osmifinále. Menšík prohrál s Argentincem Tiagem Tirantem 7-5 a 2x4-6. Úřadující wimbledonská šampionka podlehla 1-6 a 4-6 domácí Amandě Anisimovové.
3: Evropa 2, kde to stojí?
1: Dejte pozor na dálnici D1 ve směru na Ostravu. Na stém 90,5 kilometru máme nehodu osobního vozu s nákladním. V Praze na Karlově náměstí se taktéž bouralo a s nehodou počítejte i na Chebsku na vjezdu do obce Skalná.
3: Evropa 2, jak je venku?
1: Aktuálně polojasno až oblačno, v průběhu odpoledne a večera dorazí velká oblačnost, na jihovýchodě se k tomu přidá déšť či bouřky. Bouřky pak můžou být hlavně na Moravě a částečně ve Slezsku ve večerních hodinách. Teploty ty nejvyšší očekáváme většinou v rozmezí od 26 do 30 stupňů. Ze zpráv Evropy 2 je to vše a krátce po deváté si slovo bere Koťák.
0: No a 20. srpna ve čtvrtek máme den, kdy jsou narvané filmové novinky a taky playlist Evropy 2, které startuje Damiano David.
3: Evropa 2.

0: Máme Polygarant, Kenneraf, Ego na Evropě 2. Máme 9 hodin 22 minut 20. srpna. No, vy posloucháte Evropu 2, no a na summercampu Evropy 2 se teda úplně nesamruje, nemáme ideální počasí, ale o zábavu je postaráno. Když budete sledovat sociální sítě Evropy 2, tak zcela jistě zjistíte, že těch aktivit různorodých je tam celá řada, stejně tak jako speciálních hostů, kteří na summercamp dorazili, jako každý rok i letos. V té letošní skladbě je například třeba Pokáč, vím, že taky třeba Miraj Navrátil dorazí, jsou tam táborové aktivity a dorazil taky Leoš Mareš. A pokud byste chtěli slyšet exkluzivní rozhovor s Leošem, tak mezi 13. a 15. hodinou vám ho tady v éteru Evropy 2 mile rádi zprostředkujeme. No a tím se dostávám k informaci, která velmi, velmi silně rezonuje českými médii. Spousta přátel se mě ptá tak, co se, Kubo, bude dít od toho 1. září. 28. nebo 29. sezóna ranní show Evropy 2 a prej tam bude nějaký velký oznámení. No, nějaký oznámení tam bude, to vám můžu potvrdit, ale ještě si na něj chvilinku počkejte. Každopádně třeba se to dozvíte dneska mezi 13. a 15. hodinou. Já to nevím, prostě si to poslechněte. A ti z vás, co si trhají vlasy, že své dítko nevyslali na summercamp Evropy 2, nevěste hlavu, příležitost ještě bude.
1: Summer Camp Evropy 2 jede na plný pecky. A jestli chceš být příště u toho, nastav si reminder na jaro a nezapomeň se přihlásit na nejlepší týden tvýho života. Summer Camp Evropy 2. Držíme ti flek i na letním táboře.
2: Tak co, těšíte se?
3: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například krahulík Vysočinu 800 gramů za 94,90. Hamé, májku Matěje nebo svačinku za 18,90. A legendární staropramen desítku půl litru za 13,90. Až do 25. srpna. Kaufland.
4: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
5: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
6: Užijte si babí léto plné hygge. V Jisku nabízíme měkké deky a plédy, které vás zahřejí i za chladnějších večerů. A dekorace a doplňky, které každé posezení zpříjemní. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Účast na hazardní hře může být škodlivá a je zakázána osobám mladším 18 let.
8: Pepo, vstávej.
9: Nemusím.
8: Pepo, už je 8, vstávej.
9: Nemusím.
8: Je pátek, Pepo.
9: Nemusím.
8: Musíš už jít.
9: Nemusím.
7: Milionový čtvrtek 20. srpna zaručeně vylosujeme z plných tiketů nového milionáře. Běžte si vsadit, ať taky nic nemusíte, když vyhrajete. Česká loterie Megamaxa.
10: V Penny jsou vždy nízké ceny. Nyní v akci Becherovka půl litru za 149,90 a tonik navíc a banány kilo za 18,90. Penny.
11: Je tu nové číslo magazínu Cosmopolitan a skvělý kosmetický dárek. Pleťové sérum. K-pop star Jennie o kariéře a o tom, proč už se nesnaží být dokonalá za každou cenu. Rušíme pesimismus. Víme, kde najít zpřízněnou ruši i pokovat last minute dovolenou pro sebe a pejska. Magazín Cosmopolitan a kosmetický dárek právě v prodeji.
12: Falcon uvádí děsivý svět za hranicí reality. Místo, které mělo zůstat minulostí. Vzpomínky, které jen tak nezmizí. Insidious jsou mezi námi. Pouze v kinech od 20. srpna.
13: Zpátky k muzice.

0: Kellyn a Sofian Mešmeš v éteru Evropy 2, máme 9 hodin 36 minut, no a Kellyn je jedním z porotců letošní série Československé Superstar, která se vrací prostě s velkou parádou, moderátorem týhletý show. Po 20 letech bude Leoš Mareš, no a díky videím, které postupně se umisťují na internet, tak zjišťujeme i pár zajímavostí o Kellynovi, které jsme třeba nemuseli vědět, i když bych řekl, že ti skalní fanoušci ví. Kellyn má takovou tradici, že každý ráno, když vstává, tak snídá espresso a 3 vajíčka. Jako ne vajíčka na chlebu s máslem, prostě 3 vejce. Já jsem viděl film, kde to dává Matthew McConaughey, ten si myslím, že si dával pivo a vejce jakoby do skla, nebo vejce, takový syrový vejce. Myslím, že to bylo v Gangsterech. Tak tohleto je Kellynova snídaně. Potom jsme se o Kellynovi dozvěděli, že není pověrčivý, že takový to prostě vstoupit pravou nohou a dělat tyhle ty věci, že tyhle ty opičárny, to jako není nic pro něj, že ho to spíš rozčiluje. Ale co mě jako udělalo velkou radost, je, že on má takovou zvláštnost, kterou mám teda i já a možná i mnozí z vás, a to je, píše levou rukou a spoustu jiných věcí dělá prostě jako opačnou stranu. Takže já třeba píšu levou rukou, když bych měl hrát fotbal, tak taky ho hraju na tu méně vlastně na tu méně četnou stranu, takže já taky kupu levačkou. Házím ale pravačkou, když občas boxuju, tak mám klasický ortodoxní prostě postoj. No a celkově jsem úplně pomíchaný. I v mý hlavě je to takhle celý jako kdyby pomíchaný. No a zároveň informace pro ty z vás, kteří dorazili na casting Československé Superstar, tak tím chci říct, že když budete zpívat Kellynovy písně, nevadí to. Není to na škodu. Tak tolik pár zajímavostí. Teď už na vás letí maximum muziky, které za chviličku bude pokračovat se Stevenem Sanchezem.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Brambory rané 1 kg za 8,90. A čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za 49,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Ahoj, tady Veronika, šéfredaktorka časopisu Lidé a země. Taky milujete léto plné dobrodružství, adrenalinu a nevšedních zážitků? Nebo toužíte po kráse, tichu a odpočinku? Srpnové vydání vám nabídne obojí. Ikonickou pláž i indiánský mýtus Copacabana. Britský trail, španělský surfařský ráj nebo dokonalý venkov na jihu Francie. Nadechněte se vůně léta. Na stránkách časopisu Lidé a země.
3: Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.
4: Potřebujete si odpočinout? Zatímco jste na dovolené, vaše peníze mohou dál pracovat pro vás díky investičním plánům od XTB. Sestavení plánu je jednoduché. Vyberte si ETF, nastavte způsob financování, například pravidelné platby, proveďte vklad a máte hotovo. Vaše peníze si pauzu brát nemusí. Nechte je pracovat za vás. XTB, kde vaše peníze pracují.
5: Buďte opatrní, investování je spojeno s rizikem ztráty peněz a nemusí být pro vás vhodné.
6: Připrav se na léto v Praze s Datartem. Kartáček na obličeji pomůže vyčistit pleť, fén Philips doladí perfektní účes a ty můžeš vyrazit za letními zážitky třeba na náplavku. Objev široký výběr produktů nejen pro péči o tělo za skvělé ceny. Datart, opravdový elektrospecialista.
7: Do školy stylově a za ceny, které nezrujnují rodinný rozpočet?
8: Jedině v outletu Pop Airport.
7: Se slevami až 70% výhodně pořídíte výbavu do školy i na sportovní kroužky. Třeba od značek Nike, Guess, Meatfly anebo Alpine Pro.
8: A navíc si s dětmi užijete super atrakce v Majalandu nebo dobrodružné poznávání v dinosaurii.
7: Pop Airport. Outletové nakupování a zábava na jednom místě.
8: Více na pop.cz.
9: Světově oceněná galerie digitálního umění Signal Space uvádí novou expozici. K výstavě Echoes of Tomorrow přibývá kolekce Dream On, Where It All Began. Nejoblíbenější videomappingy Signal Festivalu pod jednou střechou. Dvě výstavy, jedna vstupenka. Více na signalspace.com.
10: Připoj se k WhatsApp kanálu Evropy 2. A jestli je ti to málo, rozjeli jsme to i na sociální síti Threads. Nech svůj telefon ožít s Evropou 2. Držíme ti flek i na WhatsAppu a Threads.
11: V úterý 25. srpna dorazí MiG-21 na Prague Open Air do holešovického areálu 7. Čeká nás večer plný hitů, tance, humoru a jejich pověstná show. MIG 21. Úterý 25. srpna, areál 7 Holešovice. Vstupenky na prague.open.air.cz.
10: Sparťanky a Sparťánci, hledáme budoucí fotbalové naděje. Dívky a kluky ročníků 2014 až 2020. Přijďte si užít sportem nabité odpoledne a dorazte ve středu 2. září na Strahov do Akademie Sparty. Registrace a další info na sparta.cz. Středa 2. září, den budoucích nadějí Sparty. Tečka.
12: Panstvo, tady je Petr Čtvrtníček, neboli ctihodný pan Holofernes z komedie Marná lásky snaha, kterou letos opět budeme hrát na letních shakespearovských slavnostech. Přijďte, stojí to za to.
13: Komedii Marná lásky snaha hrajeme od 24. srpna. Generálním partnerem je skupina PPF. www.shakespeare.cz.

0: Jason Derulo, Evropa 2, 9 hodin 48 minut k tomu. Já doufám, že se máte dobře. To pochopitelně závisí na mnoha okolnostech, jestli máte dovolenou, jestli jste rádi za to, že venku je sichravo, jestli vás prostě čeká nějaká těžká robota. Já vás odměním, nebo minimálně vás navedu, abyste dostali odměnu. My tady pro vás máme celé toto léto díky našemu skvělému partnerovi, kterým jsou čerpací stanice MOL, tak pro vás máme soutěž. A na Evropě 2.cz pro vás máme návod, jak tuto soutěž ovládnout, získat, přilepšit si, dostat třeba kávu na celý rok zdarma a taky palivovou kartu. Tak to je to, co vám vysvětlím v té následující hodině. To, co bude ale lehce předcházet, jsou zprávy Zuzky Kozákové. A Zuzka vás pozve.
1: Zastavím tě.
0: Než to řekne. Na ten největší, počkej, musím dát. Na ten největší veletrh zemědělský. Jako wow.
1: Super, tak a uděláme takový mostík, třeba do tenisu vylepšíme to. Sledoval jsi teďka tenis poslední dobu?
0: Mě zajímá ten zemědělský veletrh, co tam bude za traktory? Řekni mi to, co? Budou tam i nějaký radlice prostě a tyhle
1: bude
0: věci?
1: Bude tam 10 hodin, což je za 10 minut i náš premiér Andrej Babiš.
0: Chceš dorazí tam i Andy, Ježíšmarja. A kdeže to je?
1: V Českých Budějovicích.
0: Sakra, to už nestihnu.
2: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM.
3: Ahoj, tady Lukáš Jílík. Zvu vás poslední prázdniny.

0: dokonce 120 stánků se skvělým jídlem, zábava pro děti a samozřejmě piknikové koše plné dobrot. Na pódiu vás čekají skvělé kuchařské show. Den plný dobrého jídla a zábavy, to je Food Picnic na Pražské Ladronce. Vstup je zdarma.
1: Živý hraní, rozhovory a tisíce dalších skvělých videí na jednom místě.
2: No to, že jsi cigán, tak jsi fakt jako dobrý.
1: Čekuj sekci video na Evropa2.cz.
3: Vojtěch Dyk a DYK zahrají 26. srpna na Prague Open Air v holešovickém areálu 7. Půjde o jejich jediný pražský koncert v letošním roce a vstupenky rychle mizí. Nenechte si ujít výjimečný letní večer pod širým nebem. Vojtěch Dyk a DYK, středa 26. srpna, areál 7. Vstupenky na Prague Open Air.cz.

0: Posloucháte Maximum muziky Evropy 2 a já se nemůžu dočkat na tyto zprávy, bude tam i jedna speciální pozvánka.
1: Dobré dopoledne. Kontroverzní novela stavebního zákona bude hlavním bodem dnešního pokračování schůze Senátu. Novela má podle vládní koalice usnadnit a zrychlit povolování staveb. Podle kritiků je ale norma nepřehledná, nesrozumitelná a s nepředvídatelnými dopady. V Českých Budějovicích dnes začíná největší zemědělský veletrh v Česku, Země živitelka.
0: Jo!
1: Letošní 52. ročník se zaměří na propojení moderních technologií se zemědělskou praxí. Agrosalon zahájí v 10 hodin premiér Andrej Babiš, ministr zemědělství Martin Šebestián či hejtman Jihočeského kraje Martin Kuba. Teď už se podíváme za Luckou.
0: Sakra, proč jsme o tom neměli třeba soutěž volístky nebo něco takového.
2: Evropa 2, kde to stojí?
0: Jo, vidíš to, jak jsem rozhýbený, tak jdeme na to.
3: Turistická lodní linka, která jezdí od úterý do neděle z Ústí nad Labem do Mělníka, bude pokračovat ve stejném provozu i v září. Původně měla jezdit od září jen o víkendech. Díky prodlouženému provozu bude možné vyrazit na výlet v době, kdy bývají turistické cíle i samotné spoje méně vytížené. Luci Hněvkovská, Evropa 2.
1: 20-letá česká tenistka Sara Bejlek v Cincinnati porazila 7-6 a 6-4 světovou jedničku Arinu Sabalenkovou z Běloruska a postoupila do čtvrtfinále. V něm ji čeká domácí Madison Keysová.
2: Evropa 2, kde to stojí?
1: A teď konečně na silnice. Na dálnici D1 pozor ve směru na Ostravu. Nehodu máme na stém 90,5 kilometru. Srazil se tu osobní vůz s nákladním. S nehodou počítejte v Praze na dvou místech, k Žižkomu a v ulici Jana Želivského. A opatrnost se vyplatí i ve Zlíně na Havlíčkově nábřeží.
2: Nemusíš zjíždět milion pages pro nejnovější zprávy ze showbizu, zákulisní drby nebo exkluzivní hudební premči. Všechno je na Facebooku Evropy 2. Evropa 2, jak je venku?
1: Většinou polojasno až oblačno, během odpoledne očekáváme velkou oblačnost a na jihovýchodě se objeví déšť či přehánky. Bouřky mohou dorazit hlavně na Moravu a částečně se objeví i ve Slezsku. Teploty v průběhu dne očekáváme většinou mezi 26 až 30 stupni. Ze zpráv Evropy 2 je to vše, 3 minuty po desáté, pokračuje Koťák.
0: Tak my zdravíme především do Českých Budějovic a o trochu méně do celého zbytku České republiky. Příjemný poslech Evropy 2. Jak vyhrát kávečku na celý rok zdarma nebo palivovou kartu nabitou na 2000 korun, to vám řeknu už za chvíli. Teď už ale Maximum muziky.

0: Leny, Evropa 2, 10 hodin, 16 minut k tomu. Já vás teďka chci zjít nikoliv na francouzskou riviéru, ale zkuste si aspoň představit českou riviéru. Zkrátka jdete někam na výlet a potřebujete někde doplnit energii, dát si něco dobrého, něco třeba z Fresh Corneru. Od pátku do neděle vám po celé léto totiž Evropa 2 a MOL přináší ve spolupráci právě s čerpacími stanicemi MOL speciální soutěž. Když budete poslouchat Evropu 2 každý pátek ráno a také o víkendech po celý den, jakmile uslyšíte signál od moderátora, zavolejte do studia Evropy 2, číslo znáte 257 400 888, a zapojte se do hry. Stačí se dovolat a můžete vyhrát kávu na celý rok zdarma a k tomu nabitou palivovou kartu v hodnotě 2000 korun. Dlouhá cesta si občas říká o krátkou pauzu, takže jak už jsem naznačil, zastavte se na Molce, dejte si vaši oblíbenou kávu, něco dobrého ve Fresh Corneru a pokračujte zase odpočatí z vesela dál. Navíc v aplikaci MOL Move vždy najdete slevy na Fresh Corner občerstvení nebo prémiová paliva, takže nezapomeňte si aplikaci stáhnout a když se před zastávkou na Molce podíváte, jaké výhody tam jsou a nejsou, tak je prostě můžete rovnou využít. Já mám Molku moc rád, vyzkoušejte ji také a poslouchejte Evropu 2.
1: Nastav uši hvězdám na Evropě 2.
2: Hey, what's up, Prague? This is Jeff.
3: And it's Chuck from the band Simple Plan, and you're hanging out with us right here on Europe 2.
4: Ahoy, this is Tom Grennan. I wanted to say hello to all the listeners of Radio Europa 2. Love before you.
5: We are One Republic, and we are sending greetings to listeners of Radio Europe 2.
6: Evropa 2. A raz, dva, tři, 4,21. S mBank a úrokem až 4,21% se na velké malé radosti spoří snadno. Založte si mSpořící účet Plus s výhodnou úrokovou sazbou až 4,21%. mBank. Velká malá vítězství.
7: Náš výkup je teď totální hardcore.
8: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
9: Tesco super výhodné, naše nejlepší nabídky týdne. Nyní za 99,90 Tesco kuřecí prsní řízky kilo a vepřová pečeně bez kosti kilo za 74,90 do 25. srpna ve vybraných super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
10: Velká balení a ještě větší úspora. V Tetě ušetříte za velká balení prostředků na praní i mytí nádobí s jistotou nejnižších cen. Například Persil Gel 100 praní za 404 koruny. Získáte v prodejnách i na e-shopu. V Tetě výhodně, vždycky.
11: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
12: Je tu nové číslo magazínu Cosmopolitan a skvělý kosmetický dárek. Pleťové sérum. K-pop star Jennie o kariéře a o tom, proč už se nesnaží být dokonalá za každou cenu. Rušíme pesimismus. Víme, kde najít zpřízněnou ruši i bukovat last minute dovolenou pro sebe a pejska. Magazín Cosmopolitan a kosmetický dárek právě v prodeji.
13: Falcon uvádí děsivý svět za hranicí reality. Místo, které mělo zůstat minulostí. Vzpomínky, které jen tak nezmizí. Insidious jsou mezi námi. Pouze v kinech od 20. srpna.
14: Zpátky k muzice.
15: Evropa 2.

0: S námi Summer Camp Evropy 2. I letos odvážíme děcka posluchačů Evropy 2 na týden snů do Prachovských skal. Buď u toho na soušlech a v éteru Evropy 2 a odkrývej s námi všechny překvápka, co pro ně máme.
1: Co jste dělali vy, ty otázky, co jsou strašně dobrý.
0: Summer Camp Evropy 2. Nejlepší tábor tvýho života s týmem Evropy 2.

0: Kdo by ho neměl rád, Rošťáka? Justin Bieber, posloucháte Evropu 2, máme 10 hodin na 30 minut k tomu. No a vy pode mnou slyšíte tuhletu kultovní znělku ze seriálu Beverly Hills. A já tady mám zprávu týkající se střední školy Alexandra Hamiltona seniora, kde se právě v 90. letech Beverly Hills natáčelo. Je to škola, která se pochopitelně v Kalifornii vyskytuje na prestižní adrese, ale dostala se skrz covid do poměrně zásadních problémů. Až 30% studentů této školy na tu školu už nechodí, což znamená, že příspěvky se snižují. A jestli tato slavná škola, kam chodila třeba legenda amerického, možná ještě černobílého filmu Rita Haywortová, neskrachuje, to se uvidí. Více informací se můžete dočíst ve článku, který jsme na toto téma zpracovali na webu Evropa2.cz. No a taky se mimo jiné dozvíte, že Madonna, ježišmarja, hrozně to přeju, ovládla nominace na MTV Video Music Awards a nechala za sebou dokonce i Taylor Swift. Madonna má 11 nominací, Taylor v úvozovkách pouze 9. Uvidíme, jaké budou samotné výsledky. Co víme, ale naprosto jistě, že za chviličku dorazí do éteru Evropy 2 Fastboy nebo Fate Magazine. Děkujeme, že posloucháte.
1: Žhavý novinky Evropy 2. Dark Day. Dark Day. Tvoje nová muzika. Lost Frequencies. Lost Frequencies. Evropa 2. Maximum nový muziky. Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.
2: Pozor, pozor. Auto už pětkrát v Praze.
3: Ano, přesně tak. Auto už pětkrát v Praze. To znamená, že jsme vám teď blíž než kdy dřív. Na 5 pobočkách v Praze a okolí si můžete vybrat z více než 4000 vozů hned k odběru.
2: Auto pětkrát v Praze. Blíž než kdy dřív.
3: Nejvýhodnější ceny a financování na míru. Navštivte aaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
4: Každý rok desítky tisíc lidí začnou svůj nový život bez brýlí a čoček. Díky očním klinikám Gemini je teď laserová operace očí dostupnější než kdy dříve. A ti, kdo ji podstoupili, jen litují, že to neudělali dřív. Začněte i vy svůj nový život bez brýlí a čoček. Síť očních klinik Gemini.
5: Mami, víš, co je tohle? Wii U.
6: Sanitka?
5: Ano.
6: A víš, kdy sanitka houká?
5: Když nikomu jede na pomoc.
6: A v Praze dorazí k lidem během pár minut. Víš co? Já ti vezmu na den s pražskou záchrankou.
7: Přijďte poznat práci pražské záchranky zblízka.
8: Čekají vás záchranářské speciály,
7: moderní sanitky,
8: ukázky první pomoci
7: a program pro celou rodinu.
8: Den s pražskou záchrankou. 25. srpna od 10 do 19 hodin na Staroměstském náměstí.
7: Vstup zdarma.
8: Více na praha.eu.
1: Už máš přečtený nejnovější drby. Tak šup na Evropa2.cz. Je jich tam fakt dost.
9: S Datartem bude každá cesta Prahou znít ještě líp. Vyber si z široké nabídky sluchátek na běh i cestu do práce. Poradíme ti s výběrem a to vše za skvělé ceny. S boží skladem si s Richlartem zdarma vyzvedneš na prodejně už do 30 minut. Datart, opravdový elektrospecialista.
10: Dobrý den, jmenuji se Lukáš Novák a rád bych vás pozval na prověřené ojeté vozy do autobazaru Autojarov.
11: Nabízíme roční vozy Škoda za jedinečné ceny. Například Kamiq, Octavia nebo Kodiaq. Exkluzivní nabídka ročních vozů s prodlouženou zárukou. Bonusy při výhodném financování a výkupu stávajícího vozu na protiúčet. Více na autojarov.cz.
10: Těšíme se na vás.
12: Zveme všechny děti na oslavu 5. narozenin Karol a Kvído, která se koná v sobotu 22. srpna ve Žlutých lázních. Těšit se můžete na koncert s živou kapelou, stanete se součástí natáčení nového videoklipu a zažijete party, na kterou jen tak nezapomenete. Více o programu a vstupenkách na karolakvido.cz.
13: Partnery akce jsou Mateří Douška a Prasátko Piggy, ikonické značky dětské zábavy.

0: je docela agresivní single od Lady Gaga v éteru Evropy 2. 13 minut do 11. hodiny, kdy přebírá éter Evropy 2 legenda českého éteru Pavel Cejnár.
1: No, s tou legendou.
0: Musíme.
1: Proč legenda?
0: No tak ježišmarja, já se totiž pamatuju.
1: Legenda je Leoš.
0: Já ti to tady můžu prozradit. Já ti tady můžu prozradit, Pavle. Já když jsem byl mladým, no ještě snad ani no student už jsem byl, v Hradci Králové.
1: Ano.
0: Tak tenkrát
1: v
0: tom krásném městě Hradci Králové, se u takového toho malinkatého města, takový ten puntík na mapě, jmenuje se to Pardubice. Ne. Se vší láskou a rivalitě mezi Hradcem Králové a Pardubicemi, tak tam bylo rádio, na který já jsem se jako chtěl hrozně dostat.
1: Ano.
0: No a ty jsi tam byl ta hlavní zářící star.
1: Radio Live?
0: Je to tak.
1: Ano.
0: Je to tak. Úplně to vidím, kde to bylo. Pak si ještě vzpomínám, že David Kantor snad tam tenkrát byl jako programový ředitel nebo člověk, se kterým jsem komunikoval. Tak zkrátka říct, že v mých očích to tak je.
1: No vidíš to.
0: Tímto vyznáním se dneska loučíme.
1: Já bych řekl, že legenda, ale tady na Evropě 2 je Leoš Mareš.
0: Jednoznačně.
1: Který mimochodem navštívil Summer Camp Evropy 2 a někde mezi 13. a 15. hodinou dneska bude vyspovídán táborníky a my to tady budeme pouštět. Takže je potřeba, aby i dnes odpoledne naši posluchači poslouchali. A to je legenda. Jako.
0: Pozvánka zní jasně, puste si legendu a taky prosím vás, dneska ještě 18. hodina.
1: Ano, Evropa 2 Music Chart. Dneska v mé režii musím říct, že se na to moc těším, protože jsem koukal na ten žebříček. Ono se to nemá. Já vždycky to rozbaluju až těsně předtím, ale dneska jsem nevydržel, už jsem to rozbalil jako dneska ráno. A musím říct, že. A nebo víš co, neprozradím nic, ať si to pustí v 18 hodin.
0: Jak už byli lidi nalepený, bohužel, počkejte si do 18 hodiny na Evropu 2.
2: Evropa 2. Action. Novinky v kinech.
3: Hi. Hororová sága Insidious se vrací v plné síle do kin. Režie nového snímku s podtitulem Jsou mezi námi se ujal Jacob Chase, který na sebe upozornil schopností budovat napětí skrz moderní technologie a psychologický teror. Příběh se tentokrát soustředí na novou hrdinku. Tou je mladá matka Gemma, která se nevědomky stala terčem nadpřirozených entit. Kromě schopnosti vidět duchy a démony, dokáže vstupovat do dálavy tajemné říše ztracených duší na pomezí života a smrti, která tvoří samotné srdce univerza Insidious. Tenhle, řekněme, dar se ale může stát i jejím prokletím. Gemma totiž dokáže ztracené duše vrátit zpátky do našeho světa. A zlí démoni tvrdě pracují na tom, aby její sílu náležitě využili. You can bring demons back to the human world. Jediný, kdo může Gemmě pomoci, je duch zesnulé profesionální zapuzovačky duchů a démonů Elise. What happens if I can't control this? Mediálním partnerem kinopremiéry Insidious Jsou mezi námi je Evropa 2.
2: Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.
4: Ahoj, tady Lukáš Jílík. Zvu vás poslední prázdninovou neděli na food picnic na pražské Ladronce. 120 stánků se skvělým jídlem, zábava pro děti a samozřejmě

0: kuchyně piknikové koše plné dobrot. Na pódiu vás čekají skvělé kuchařské show. Den plný dobrého jídla a zábavy, to je Food Picnic na Pražské Ladronce. Vstup je zdarma.
1: Kdo si hraje, nezlobí. A když si hraješ s Evropou 2, dostaneš spoustu dárků, který nutně potřebuješ. Čekuj sekci soutěže na Evropa2.cz.
2: Zveme všechny děti na oslavu pátých narozenin Karol a Kvído, která se koná v sobotu 22. srpna ve Žlutých lázních. Těšit se můžete na koncert s živou kapelou, stanete se součástí natáčení nového videoklipu a zažijete party, na kterou jen tak nezapomenete. Více o programu a vstupenkách na karolakvido.cz.
3: Partnery akce jsou Mateří Douška a Prasátko Piggy, ikonické značky dětské zábavy.

0: osluněný song nás přivádí do chvíle, kdy odbíjí 11. hodina. Zuzka je ready? My taky. Pojďme na ty nejčerstvější zprávy Evropy 2.
1: Dobré dopoledne. Ministryně financí Alena Schillerová bude dnes třetím dnem jednat s členy vlády o návrhu státního rozpočtu na rok 2027. Znovu se postupně setká s ministrem práce a sociálních věcí Alešem Juchelkou, ministrem vnitra Lubomírem Metnarem a ministrem pro sport, prevenci a zdraví Borisem Šťastným. Celkovou podobu rozpočtu ani předpokládanou výši schodku vláda dosud nezveřejnila. Ve fakultní Thomayerově nemocnici už brzy vznikne nový centrální urgentní příjem. Stavbu ve středu slavnostně zahájili zástupci nemocnice spolu s premiérem Andrejem Babišem a ministrem zdravotnictví Adamem Vojtěchem. Nový pavilon by měl být dokončen na začátku roku 2029. Teď už se nám hlásí Lucka.
2: Jihomoravští hygienici od začátku prázdnin do poloviny srpna zkontrolovali 84 dětských letních táborů a jiných podobných akcí. Zjistili při nich 3 pochybení, za která uložili 2 pokuty dohromady za 10 000 korun. V jednom případě odhalili pochybení ve zdravotnické dokumentaci, konkrétně v dokladu o očkování. Lucie Hněvkovská, Evropa 2.
1: Během utkání první a druhé fotbalové ligy mohou kluby na stadionu nově zobrazovat na časomíře i probíhající nastavený čas. Informuje o tom Ligová fotbalová asociace, která v Česku řídí profesionální soutěže. Novinku mohou kluby využít už o víkendu v zápasech 5. kola. Změna není povinná. Domácí tým může zůstat u starého modelu.
3: Evropa 2, kde to stojí?
1: Nehoda se došetřuje na dálnici D1 na stém 90. a půltém kilometru ve směru na Ostravu. V Praze v Nákupní ulici se srazily 2 vozy. Nehodu hlásí Jindřichův Hradec v Jarošovské a v Žandově na Českolipsku opatrně bouralo se v Lužické ulici.
3: Evropa 2, jak je venku?
1: Stále většinou polojasno až oblačno, během odpoledne a večera očekáváme velkou oblačnost a déšť, přehánky a bouřky dorazí na jihovýchod. Na Moravu a částečně i ve Slezsku se pak objeví bouřky jen ojediněle. Nejvyšší denní teploty mohou dosáhnout 26 až 30 stupňů. Tolik zprávy, vy jste s Evropou 2 a 2 minuty po 11. už taky s Pavlem Cejnarem.
0: No tak jo, Zuzko, dobře. 2,5 minuty po 11. hodině začínáme absolutně skvostně. No, tak pojďme na to, Evropa 2. Tohle si nesmím nechat odpustit na začátek. Eva Farná, neříkej, co má se stát, takovou doprava. Hezký čtvrtek.

0: Hezký čtvrtek vám přeju, teď Machine Gun Kelly a Wiz Khalifa, za chviličku Riton, Evropa 2.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

Better Single se jmenuje Friday a to bude zítra. Zítra už je pátek, dneska čtvrtek, no a před chviličkou jsme to tady v rádiu rozebírali. To je fofr, jak to letí, co? Před chviličkou bylo pondělí, dneska už je čtvrtek. Před chviličkou jsme vysílali z Beats for Love, to byly začátek léta, začátek prázdnin a najednou ty prázdniny už mají před sebou týden a kousíček. No je to neuvěřitelný, tak tohle je ke všem úplně stejně spravedlivý, jak ten čas letí. No ale my si to vzkazit nenecháme, tu náladu. Dneska je čtvrtek a má být nejteplejší den z celého týdne. Nevím, jak u vás, ale tady malinko se klube sluníčko, takže to léto se nám po několika dnech malinko vrací. No a já bych vám chtěl popřát pohodovej den. Dneska 20. srpna slaví svátek Bernardové. Těch moc není mezi námi, ale přece jenom velká gratulace. No a narozeniny z těch populárních zpěvaček, které znáte z ETV Evropy 2, slaví třeba Demi Lovato. Tak velká gratulace i vám ostatním, kteří dneska slavíte narozeniny anebo svátek, nebo úplně něco jiného, je to jedno. No a za chviličku taková zpráva, která by vás mohla tak jako naťuknout, aby se vám to náhodou nestalo. Přiletěla až z Plzně. Tak pohodovej čtvrtek, dobrou náladu. Miles Smith, Heaven už za chviličku. Tady Evropa 2.

0: tak na D2 je porouchané vozidlo. Tedy očekávejte zdržení, nebuďte blázni a uklidněte se, páni, že prostě tam budete čekat.
1: Či krásné ráno, mám pro vás čerstvé zprávy Evropy 2.
2: A měl bych říct asi, že jsem Miraj, ne? Nebo ty jsi to uvedl, dobře.
1: Přečíst to podle mě dokážu.
3: Je tady počasí a Jaromír Jágr.
4: Počasí, budete se divit, ale došlo k velký změně. Plus 30 od zítra, takže nikdo nemusíte nikam jezdit k moři. Děkujeme vám.
5: Distributoři plynu v Česku dnes začnou testovat těsnost svých plynovodů. Do pátku bude proto intenzivnější zapáchat plyn.
3: Monika Bagárová, náš dnešní host, dobré ráno.
1: Tak jdeme na speciální zpívanou dopravu.
6: Evropa 2, kde to stojí?
7: Půl hodiny si postojíte na Pražském okruhu a než se rozjedete, tak já už tady nebudu.
1: To zprávy zpívané dopravní Vojta Dyk, tak snad nedostanete smyk. Evropa 2.
6: Nejsme normální rádio. Jsme Evropa 2.
5: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Prantl šunku výběrovou 100 gramů za 16,90. Orion Deli čokoládovou tyčinku různé druhy za 8,90. A Chibo zrnkovou kávu kilo za 369,90. Až do 25. srpna. Kaufland.
8: Tohle léto se nové brýle opravdu vyplatí. V optikách Focus nyní získáte k nákupu jedněch dioptrických brýlí druhé úplně zdarma. Využít můžete i slevu 40% na samozabarvovací dioptrická skla, díky kterým se brýle během chvilky na slunci promění ve sluneční. Navštivte nás. Focus. Pro zdravý pohled na svět.
9: Když si představíte dokonale vybavené GLC od Mercedes-Benz, napadne vás třeba navigace MBUX, světlomety Digital Light, elektrická sedadla nebo sada bezpečnostních asistentů. To vše získáte v edici k výročí 140 let inovací za 1 320 000 korun, včetně DPH. Více na mercedes-benz.cz.
10: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Účast na hazardní hře může být škodlivá a je zakázána osobám mladším 18 let.
11: Pepo, vstávej.
12: Nemusím.
11: Pepo, už je 8, vstávej.
12: Nemusím.
11: Je pátek, Pepo.
12: Nemusím.
11: Musíš už jít.
12: Nemusím.
10: Milionový čtvrtek 20. srpna zaručeně vylosujeme z plných tiketů nového milionáře. Běžte si vsadit, ať taky nic nemusíte, když vyhrajete. Česká loterie Megamaxa.
13: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Dětský kufřík jen za 179 korun. Sada Friction Ball za 94,90 a temperové barvy 12 barev za 44,90. Albert. Dle srovnání k 12.8.
14: Ahoj, tady Veronika, šéfredaktorka časopisu Lidé a země. Taky milujete léto plné dobrodružství, adrenalinu a nevšedních zážitků? Nebo toužíte po kráse, tichu a odpočinku? Srpnové vydání vám nabídne obojí. Ikonickou pláž i indiánský mýtus Copacabana. Britský trail, španělský surfařský ráj nebo dokonalý venkov na jihu Francie. Nadechněte se vůně léta. Na stránkách časopisu Lidé a země.
6: Zpátky k muzice.
15: Evropa 2.

0: 20. srpen, čtvrtek, Evropa 2 ve vašich uších a teď jedná vlastně, no já nevím, jestli chci říkat ostrašující zpráva, ale spíš je to vlastně taková informace, která by vás měla varovat, aby se vám to náhodou nestalo, protože mně se něco podobného už stalo a myslím si, že nejsem sám. Představte si, tady ta zpráva přišla z Plzně, všechno dobře dopadlo, musím říct na začátek. Jistý pán, mladý pán, má, dá se říct, roztržitý 25-letý řidič, tak když nastupoval do svého auta, tak si nechal a položil si na střechu auta svoji peněženku. Samozřejmě ji tam nechal, zavřel a vyjel. A jak vyjel, tak ta peněženka postupem času se skutálela na zem. A teď vlastně, když dojel, přijel někam do obchodu, chtěl zaplatit a říká, ježiš, já nemám svoji šrajtofli. Tak to jako přemýšlel, až vlastně si vzpomněl, že ji nechal na střeše svého automobilu. A tak jako šel, pátral, zavolal dokonce na policii a ty už věděli, protože všímavý trolejbusák z Plzně, velký palec nahoru, který si všiml, jak ta peněženka padá, zastavil, samozřejmě jako trolejbusák už nemohl dojet to auto, dal si peněženku k sobě, zavolal na policii a tohle to všechno dopadlo. V té peněžence byl nějaký obnos peněz, ale do koruny se vrátil svému majiteli. Takže pro trolejbusáka, který to dal všechno dohromady, viděl to a vrátil, tak minimálně následujících několik songů a palec nahoru, protože tohle se málo kdy vidí. Respekt vám, nebo tobě, jak chceš. No a vám ostatním, dejte si na to majzla, protože na střeše automobilu já tam jednou nechal takovou misku s řízkama, když jsem dojel domů, jak jsem měl velký hlad a bohužel už jsem to nenašel. Tak dejte si náhodou pozor, ať se vám něco nestane. No a když nastoupíte a někam pojedete, tak vám přejeme šťastnou cestu a budeme rádi, když u toho bude Evropa 2. Pokud to bude v následujících minutách, tak vás neminou z hudby Teddy Swims, Lost Frequency a nebo Luis Capaldi. Tak hezký čtvrtek, bez problémů a s Evropou 2.
1: Letní vibe Evropy 2.
2: Maximum muziky.
1: Žhavý novinky Evropy 2.

0: muzyka. Bogdan a Raymond. Evropa 2. Maximum nový muziky.
1: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
2: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A řepkový olej Gustona, litr s apkou, pouze za 26,90. Albert. Dle srovnání k 12.8.
0: Evropa 2. 88,2 a 105,5 FM.
3: Každý rok desítky tisíc lidí začnou svůj nový život bez brýlí a čoček. Díky očním klinikám Gemini je teď laserová operace očí dostupnější než kdy dříve. A ti, kdo ji podstoupili, jen litují, že to neudělali dřív. Začněte i vy svůj nový život bez brýlí a čoček. Síť očních klinik Gemini.
0: Nemusíš zjíždět milion pages pro nejnovější zprávy ze showbizu, zákulisní drby nebo exkluzivní hudební premči. Všechno je na Facebooku Evropy 2 a k tomu navíc přihazuje moderátory, jak je jinde neuvidíš. A taky fotky ze zákulisí Evropy 2 a spoustu dalšího bizáru a zábavy. Skoro milion z vás zjíždí facebookový profily Evropy 2 a ranní show Evropy 2.
4: Do školy stylově a za ceny, které nezrujnují rodinný rozpočet?
5: Jedině v outletu Pop Airport.
4: Se slevami až 70% výhodně pořídíte výbavu do školy i na sportovní kroužky. Třeba od značek Nike, Guess, Meatfly anebo Alpine Pro.
5: A navíc si s dětmi užijete super atrakce v Mayalandu nebo dobrodružné poznávání v dinosaurii.
4: Pop Airport. Outletové nakupování a zábava na jednom místě.
5: Více na pop.cz.
0: Největší hvězdy našeho éteru jste vy. Nejste normální posluchači. Jste posluchači Evropy 2.
6: A můžu ještě něco říct?
7: No povídej.
6: To nejlepší rádio na světě.
7: Adame.
0: Bez generace E2 by to nešlo.
6: Děkujeme.
0: My děkujeme a držíme ti flek. Evropa 2.
8: Dobrý den, jmenuji se Lukáš Novák a rád bych vás pozval na prověřené ojeté vozy do autobazaru Autojarov.
9: Nabízíme roční vozy Škoda za jedinečné ceny. Například Kamiq, Octavia nebo Kodiaq. Exkluzivní nabídka ročních vozů s prodlouženou zárukou. Bonusy při výhodném financování a výkupu stávajícího vozu na protiúčet. Více na autojarov.cz.
8: Těšíme se na vás.
0: Každé úterý a neděli v 8 večer šlápneme na Evropě 2 na brzdu.
10: Jaký je arabský výraz pro zlost zbodnutí hmyzem?
0: Trojice, která vám pohne bránicí nebo žlučí.
10: Muhammad Komar na skat.
0: Brzda Evropě 2 a neb jakoby show.
11: Tak to je všechno. Ale dobrý to bylo.
0: Každé úterý a neděli v 8 večer na Evropě 2.

Luis Capaldi na vaší Evropě 2. 11.45, za chviličku je čas oběda. Myslete na to, dobrou chuť, pokud už třeba sedíte a vaříte, ať vám to chutná. No, už jsme dneska 20. srpna gratulovali oslavencům. Řekli jsme si, kdo slaví narozeniny.

0: nestane. Jenom dnes je světový den komárů. Leony Callum Scott a nebo Tones and I. Za chviličku na 12. připravíme čerstvé zprávy Evropa 2.
1: Tvoje léto na maximum. Evropa 2. 88.

0: Čas je nezastavitelný, už máme 2,5 minuty po poledni, čtvrtek, 20. srpen a Zuzka má čerstvé zprávy Evropy 2.
1: Hezké poledne. Senát se chystá rozhodovat o kontroverzní novele stavebního zákona. Vládní koalice si od ní slibuje výrazné zrychlení povolování staveb. Kritici ale varují před oslabením obcí, větším vlivem developerů nebo problémy s fungováním stavebních úřadů. Otrokovickým průmyslovým areálem ve středu otřásla mohutná exploze. Vybuchla jedna ze tří velkoobjemových nádrží se 300 krychlovými metry glycerínu. Na místo vyrazili hasiči a policisté, kteří z budov okolí nádrže evakuovali desítky lidí. Nebezpečná situace se obešla bez zranění. Společně se podíváme za Luckou.
2: Kostel Panny Marie Frídecké, který se nachází jen několik stovek metrů od česko-polsko-slovenského trojmezí, získá status poutního místa. Slavnostní vyhlášení spojí s tradiční poutí tří národů. V sobotu 22. srpna se k trojmezí už po 16. vydají poutníci z Česka, Polska a Slovenska. Lucie Hněvkovská, Evropa 2.
1: Tenisté Jakub Menšík a Linda Nosková vypadli na turnaji v Cincinnati v osmifinále. Menšík prohrál s Argentincem Tiagem Tirantem 7-5 a 2x4-6. Úřadující wimbledonská šampionka podlehla 1-6 a 4-6 domácí Amandě Enisimovové.
3: Evropa 2, kde to stojí?
1: Na dálnici D3 pozor na exitu 79, je to tu uzavřeno, důvodem je nehoda. V Brně v Porgesově ulici se taktéž bouralo s komplikacemi v podobě nehody. Počítejte i v Novém Míčíně v ulici k nemocnici a nehodu hlásí i Tábor v ulici Dobrovského.
3: Každý den mydlíme na web Evropy 2 gigabajty zábavy pro tebe. Evropa 2.cz. Všechno, co tě baví. Na Evropa 2.cz. Evropa 2. Jak je venku?
1: Stále převážně polojasno až oblačno, během odpoledne a večera dorazí velká oblačnost, zejména na jihovýchod a můžete počítat i s deštěm či přehánkami. Bouřky se objeví zejména na Moravě a částečně i ve Slezsku. Teploty ty nejvyšší se dostanou k 32 stupňům Celsia. Tolik zprávy, vy jste stále s Evropou 2 a stále taky s Pavlem Cejnarem.
0: Tak jo. Ještě jednou pohodovej čtvrtek vám přejeme, 5 minut po 12. Maela anebo Simple Plan, to je další maximum muziky Evropy 2.

Užíváme si tu muziku. Skvělý Simple Plan na vaší Evropě 2. 11 minut popolední, teď Damiano David, no a potom ještě lehce zrychlíme, dáme si, dá se říct, letní song Rosé, Bruno Mars a Pate a Pate. Tak zůstaňte s námi, hezkej čtvrtek s Evropou 2.

Velmi zajímavá akce se konala na východě Tokia pár dní nazpátek a vůbec mě to nepřipadalo špatný. Tak co se tam stalo? Představte si belíky, vodní pistole, hadice, tisíce lidí mokrých jak nějaký myši. Tak představte si, že na východě Tokia se konal letošní ročník takzvaného mokrého festivalu, jo. Abyste měli představu, tak prošlo ulicemi 54 přenosných svatyní Mikoši, které na zhruba 8-kilometrové trase neslo asi 25 tisíc lidí. Nosiči se nejen nadřou, protože je to docela dost těžký, ale taky pořádně promočí, protože diváci velkolepý akce na ně stříkají ty kyblíky vody, jo, a prostě s těma pistolema. Nenechali se zahambit ani hasiči, takže ty to vezmou pořádným proudem. No a záběry z bujaré akce prostě jsou naprosto skvělé. Voda je jedním z charakteristických prvků festivalu, jehož tradice sahá až do roku 1642. A tak jsem si říkal, jsem viděl ty záběry. To není vůbec špatná věc, pamatujete si, a podle mě pamatujete, jak byly ty čtyřicítky. Je to nedávno vlastně, zažili jsme to několikrát v létě. No a udělat si nějakou takovouhle slavnost, kde proudem teče voda, to není vůbec špatný. Na druhou stranu to sucho, který je kolem nás, tak je opravdu šílený. No tak budeme doufat, že se to spraví a že zase začne tak trošku jako pomalu pršet, aby ty zásoby, vodní zásoby se nám doplnily a mohly třeba příští rok něco podobného dát dohromady. Michal Šulte, Tayo Cruz a už za chvíličku a já vám přeju stále hezký čtvrtek. Dobrou náladu, to vám přeje Evropa 2.

0: Summer Camp Európy 2 jede na plný pecky. A jestli chceš byť příště u toho, nastav si reminder na jaro a nezapomeň se přihlásit na nejlepší týden tvýho života. Summer Camp Európy 2. Držíme ti flek i na letním táboře.
1: Tak co, těšíte se?
2: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například krahulík Vysočinu 800 gramů za 94,90. Hamé, májku Matěje nebo svačinku za 18,90. A legendární staropramen desítku půl litru za 13,90. Až do 25. srpna. Kaufland.
3: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
4: Tohle léto se nové brýle opravdu vyplatí. V optikách Focus nyní získáte k nákupu jedněch dioptrických brýlí druhé úplně zdarma. Využít můžete i slevu 40% na samozabarvovací dioptrická skla, díky kterým se brýle během chvilky na slunci promění ve sluneční. Navštivte nás. Focus. Pro zdravý pohled na svět.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Účast na hazardní hře může být škodlivá a je zakázána osobám mladším 18 let.
6: Pepo, vstávej.
7: Nemusím.
6: Pepo, už je 8, vstávej.
7: Nemusím.
6: Je pátek, Pepo.
7: Nemusím.
6: Musíš už jít.
7: Nemusím.
8: Milionový čtvrtek 20. srpna zaručeně vylosujeme z plných tiketů nového milionáře. Běžte si vsadit, ať taky nic nemusíte, když vyhrajete. Česká loterie Megamaxa.
9: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Tofife v Byla klubu od dvou kusů za 29,90 za kus a hroznové víno bílé 1 kg za 39,90. Byla, to dobré začíná u nás.
10: Je tu nové číslo magazínu Cosmopolitan a skvělý kosmetický dárek. Pleťové sérum. K-pop star Jennie o kariéře a o tom, proč už se nesnaží být dokonalá za každou cenu. Rušíme pesimismus. Víme, kde najít zpřízněnou ruši i bukovat last minute dovolenou pro sebe a pejska. Magazín Cosmopolitan a kosmetický dárek právě v prodeji.
11: Falcon uvádí děsivý svět za hranicí reality. Místo, které mělo zůstat minulostí. Vzpomínky, které jen tak nezmizí. Insidious jsou mezi námi. Pouze v kinech od 20. srpna.
0: Zpátky k muzice.

0: Summer Camp Európy 2. I letos odvážíme decka posluchačů Európy 2 na týden snů do Prachovských skal. Buď u toho na soušlech a v éteru Európy 2 a odkrývej s námi všechny překvápka, co pro ně máme.
1: Co jste dělali vy, ty otázky, co jsou strašně dobrý.
0: Summer Camp Európy 2. Nejlepší tábor tvýho života s týmem Európy 2.

0: ten song se jmenuje Hawaii. No a Hawaii někteří táborníci užívají i na Summer Campu Evropy 2. Je čas oběda i tam, takže zdravíme, nechte si chutnat úplně všude, kde se poslouchá Evropa 2. Mě by jenom zajímalo, jestli už tento týden na Summer Campu byl Holanďák, který je vyhlášený, je skvělej, anebo jestli si ho chystají až na zítra, to samozřejmě my nevíme, ale víme, že tento týden probíhá právě Summer Camp Evropy 2 v Prachovských Skalách a i dnes mají děti o zábavu postaráno. Dneska tam mají totiž festivalový den. Mimo nabitého hudebního programu čeká děti i nevšední zážitek. O zábavu se totiž stará i známý skateboardista Maxim Habanec, který si spolu se Samsungem přichystal pro děti speciální skate workshop. Partnerem Summer Campu Evropy 2 je Samsung, který ti přináší top tier skládačky řady Galaxy SZ. Galaxy Z a ty nejvýkonnější telefony řady Galaxy S. Vybírej na www.samsung.cz nebo ve značkových prodejnách Samsung. No a vy to můžete všechno sledovat na našem webu Evropa2.cz a nebo na sociálních sítích, protože tam vám průběžně ukazujeme, jak si už osmý ročník našeho rádiového tábora děti užívají. Tak zdravíme Summer Camp Evropy 2 a přejeme vám hezký den.
1: Maximum muziky. Žhavý novinky Evropy 2.

0: Právě. Maximum nový muziky.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Brambory rané 1 kg za 8,90. A čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za 49,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
0: Evropa 2, 88,2 a 105,5 FM.
2: Potřebujete si odpočinout? Zatímco jste na dovolené, vaše peníze mohou dál pracovat pro vás díky investičním plánům od XTB. Sestavení plánu je jednoduché. Vyberte si ETF, nastavte způsob financování, například pravidelné platby, proveďte vklad a máte hotovo. Vaše peníze si pauzu brát nemusí. Nechte je pracovat za vás. XTB, kde vaše peníze pracují.
3: Buďte opatrní, investování je spojeno s rizikem ztráty peněz a nemusí být pro vás vhodné.
4: Připrav se na léto v Praze s Datartem. Kartáček na obličej pomůže vyčistit pleť, fén Philips doladí perfektní účes a ty můžeš vyrazit za letními zážitky třeba na náplavku. Objev široký výběr produktů nejen pro péči o tělo za skvělé ceny. Datart, opravdový elektrospecialista.
5: Do školy stylově a za ceny, které nezrujnují rodinný rozpočet?
6: Jedině v outletu Pop Airport.
5: Se slevami až 70% výhodně pořídíte výbavu do školy i na sportovní kroužky. Třeba od značek Nike, Guess, Meatfly anebo Alpine Pro.
6: A navíc si s dětmi užijete super atrakce v Majalandu nebo dobrodružné poznávání v dinosaurii.
5: Pop Airport. Outletové nakupování a zábava na jednom místě.
6: Více na pop.cz.
0: Připoj se k WhatsApp kanálu Evropy 2 a buď součástí rostoucí komunity. A jestli je ti to málo, rozjeli jsme to i na sociální síti Threads. Sleduj nás a dostávej nejžhavější novinky, pohledy do zákulisí vysílání a exkluzivní soutěže, který jinde nenajdeš. Nech svůj telefon ožít s Evropou 2. Držíme ti flek i na WhatsAppu a Threads.
7: Dobrý den, jmenuji se Lukáš Novák a rád bych vás pozval na prověřené ojeté vozy do autobazaru Autojarov.
8: Nabízíme roční vozy Škoda za jedinečné ceny, například Kamiq, Octavia nebo Kodiaq. Exkluzivní nabídka ročních vozů s prodlouženou zárukou, bonusy při výhodném financování a výkupu stávajícího vozu na protiúčet. Více na autojarov.cz.
7: Těšíme se na vás.
9: V úterý 25. srpna dorazí MiG-21 na Prague Open Air do holešovického areálu 7. Čeká nás večer plný hitů, tance, humoru a jejich pověstná show. MiG-21. Úterý 25. srpna, areál 7 Holešovice. Vstupenky na PragueOpenAir.cz.
10: Sparťanky a sparťánci, hledáme budoucí fotbalové naděje. Dívky a kluky ročníků 2014 až 2020. Přijďte si užít sportem nabité odpoledne a dorazte ve středu 2. září na Strahov do Akademie Sparty. Registrace a další info na sparta.cz. Středa 2. září, den budoucích nadějí Sparty. Tečka. Držíme ti flek i v Berouně. Evropa 2, 105,5 FM.

sebou takzvaných půlnočních hříchů. Nějaký letní půlnoční hřích, to si řekněte mezi sebou, to nás samozřejmě tady v rádiu nezajímá. Krištof, Dominika Alagia a Půlnoční hřích, to je song, který vás teďka bavil, no a song, který je taky v hitparádě Evropa 2 Music Chart. A jelikož je dneska čtvrtek, tak dnes po 18. hodině společně si střihneme nejprestižnější českou hitparádu Evropa 2 Music Chart a její premiéru. Pojďme se na ní pozvat. I dnes vás čekají celkem 4 novinky, 2 future hity, hudební zpátečka, jak to hraje venku, no a taky šplhoun týdne, anebo prepadák týdne. Jak jste zahlasovali na našich stránkách Evropa2.cz a jak to dopadne pro tento týden, to si můžete poslechnout už dnes, po 18. hodině. Těším se na to. Nechci vás lákat, ale, anebo víte co, stále nic neprozradím.

0: letošním roce a vstupenky rychle mizí. Nenechte si ujít výjimečný letní večer pod širým nebem. Vojtěch Dyk a DYK. Středa 26. srpna, Areál 7. Vstupenky na PragueOpenAir.cz.
1: Užij si ty nejlepší fóry z éteru Evropy 2. Pojď na Evropa2.cz a bav se na maximum.

0: Pěkný den, posloucháte Evropu 2, 13. hodina odbyla, pojďme na aktuální zprávy se Zuzkou.
1: Dobré odpoledne. Ministr školství Robert Plaga chce, aby se platy učitelů dostaly zpět ke 130% průměrné mzdy. V následujících letech by si přál, aby učitelské platy rostly o 6 až 7%, přičemž pro něj bude důležitý příslib, že bude v roce 2029 naplněno programové prohlášení vlády, které slibuje nástupní plat učitele 50 tisíc korun a průměrný plat na úrovni 75 tisíc korun. Plaga to řekl novinářům před dnešní schůzkou s ministryní financí Alenou Schillerovou. Tunelem Blanka nově projíždí autobusová linka, která přímo spojuje Prahu 6 a Prahu 8. Mezi cestujícími se pro ně rychle vžilo označení Tunel bus. Řidiči museli projít speciálním školením, aby věděli, jak například postupovat při nehodě v tunelu. Společně se podíváme za Luckou.
2: Na Jihlavsku se řidičům brzy uleví. Stavba obchvatu Brtnice pokračuje rychlým tempem. Nejviditelnější částí obchvatu bude Vysoký most. Dělníci nyní ale hlavně dokončují křižovatky ve směru na Třebíč a Jihlavu. Brtnice by tak měla být opět průjezdná od 1. září. Obchvat by měl být otevřen zhruba o rok později. Lucie Hněvkovská, Evropa 2.
1: V pátečním hlavním programu Diamantové ligy ve Švýcarsku by se měli představit dva čeští atleti. Necelý týden po pátém místě na mistrovství Evropy je přihlášený oštěpář Jakub Vadlejch. Ukáže se také juniorský mistr světa v běhu na 400 metrů překážek Michal Rada.
3: Evropa 2, kde to stojí?
1: Na D35 se pozor ve směru na Olomouc, bouralo se na 261. a půltém kilometru. Další nehodu máme v Prachaticích na náměstí Přátelství, v Plzni, v ulici Alej Svobody a bouralo se taktéž v Brně v Porgesově ulici.
3: Evropa 2, jak je venku?
1: Během odpoledne očekáváme velkou oblačnost, déšť a bouřky se k tomu přidají hlavně na jihovýchodě. Jinak bouřky na Moravě a ve Slezsku se objeví k večeru. Teploty ty nejvyšší se aktuálně drží většinou v rozmezí od 26 do 30 stupňů. Tolik zprávy, vy jste s Evropou 2 a teď už taky s Jindrou Eklem.
0: To jsi mě teda vyděsila, člověče, s bouřkama, já jsem dneska na motorce, neblázni.
1: No, ale musíš to stihnout.
0: Ty bláho. No tak už víte, s čím počítat. Za chvíli taky můžete počítat s dalším Maximem muziky a s tím, že pro vás mám hromadu zajímavých věcí, který za chvíli začneme rozpřádat pomaloučku, ale jistě. Tady na Evropě 2.

0: Evropu 2. Mám tu jednu informaci, konkrétně o jednom robotovi humanoidním z Číny. Tam totiž jich vzniká samozřejmě a logicky nejvíc. Ten robot má za sebou jeden takový zásadní milník. Když jsem to viděl, vypadalo to skutečně velmi, velmi nebezpečně. Jakože fakt jako děsivý. Prostě on umí sprintovat. Jo, má, jak jsem říkal, je to humanoidní robot, to znamená takový ten klasický, má ruce, nohy, hlavu. A překonal, si představte, rekord Usaina Bolta v rámci sprintu tedy. Neuvěřitelný. Jediný problém, který zatím má, je, že ta motorika nedovoluje dost efektivně brzdit, jo, takže vlastně on musí mu tam dát jako nějakou takovou měkkou žíněnku, do který on posléze v nějaký jako nižší rychlosti potom narazí, jo. Ale celkově ty pohyby, ten styl toho běhu, neuvěřitelný. Přijde doba a myslím si, že to nebude ani trvat dlouho, kdy třeba takovýhle roboti vás normálně budou kontrolovat na ulicích, nebo nás. Například, jo. Teď jsem koukal, když jsme u té Číny tedy, tak jsem koukal, že v nějakém městě velkým, nevím, teď konec to byl Peking nebo jiný, každopádně tam už je to tak daleko, že prostě lítají ty drony, které sledují třeba v rámci jako parkování, různý jakoby delikty, a je to vlastně tak, že oni jsou na nějaký nabíjecí stanici, jsou napojený na kamery a jakmile kamera nějaká zjistí, že vy třeba teprve zaparkováváte na místo, kde byste ani neměli stát, ten dron okamžitě už letí, hned vás upozorní. No, blížíme se k Orwellovi. Hodně rychle. Maximum muziky. Evropa 2.
1: Užívej si Evropu 2 až do večera.
2: Ty zpíváš jako Justin Bieber.
3: Čumíš, vej? Jo.
1: Songy na přání.
4: Pro moji dcerku Mariánku.
2: Mariánka je krásný jméno. Jak vás to napadlo tohle?
4: To bylo manželova takový vysněný jméno pro holčičku.
3: Jak na něj přišel, mě tak napadá?
4: Jestli znáte film, kdo hulí, ten umí.
1: Ty nejdůležitější témata celého dne.
5: Lidé, kteří poslouchají často muziku, mají o 40% menší pravděpodobnost demence.
1: Večer na Maximum s Petrem a Ondrou.
3: My moderujeme. Švanci přijde na kukačku.
1: Pondělí, úterý, středa, pátek 6 až 8 večer na Evropě 2.
6: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Prantl šunku výběrovou 100 gramů za 16,90. Orion Deli čokoládovou tyčinku různé druhy za 8,90. A Chibo zrnkovou kávu kilo za 369,90. Až do 25. srpna. Kaufland.
7: A raz, dva, tři, 4,21.
8: S mBank a úrokem až 4,21% se na velké malé radosti spoří snadno. Založte si mSpořící účet Plus s výhodnou úrokovou sazbou až 4,21%. mBank. Velká malá vítězství.
9: Když si představíte dokonale vybavené GLC od Mercedes-Benz, napadne vás třeba navigace MBUX, světlomety Digital Light, elektrická sedadla nebo sada bezpečnostních asistentů. To vše získáte v edici k výročí 140 let inovací za 1 320 000 korun, včetně DPH. Více na mercedes-benz.cz.
10: Ale, něco se vám doma nezdá? Chtělo by to alespoň menší rekonstrukci? Tak nezapomeňte na novou ložnici, aby se vám o ní jen nezdálo. Právě teď máme v Prospánku slevy až 30% na vybrané postele, matrace i polštáře. Tak si přijďte vybrat do prodejen Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
11: Letní novinkou v KFC pro tento týden jsou Texas Twister a Texas Zinger.
12: Vychutnejte si novinky anebo klasický Twister nebo Zinger pouze za 89 korun.
11: Milé Česko, léto v KFC chutná skvěle.
12: Tak si dejte Twister nebo Zinger jen za 89 korun.
11: Více informací v restauracích KFC.
13: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Dětský kufřík jen za 179 korun. Sada Friction Ball za 94,90 a temperové barvy 12 barev za 44,90. Albert. Dle srovnání k 12.8.
14: Je tu nové číslo magazínu Cosmopolitan a skvělý indický dárek. Pleťové sérum. K-pop star Jennie o kariéře a o tom, proč už se nesnaží být dokonalá za každou cenu. Rušíme pesimismus. Víme, kde najít zpřízněnou ruši i bukovat last minute dovolenou pro sebe a pejska. Magazín Cosmopolitan a kosmetický dárek právě v prodeji.
15: Falcon uvádí děsivý svět za hranicí reality. Místo, které mělo zůstat minulostí. Vzpomínky, které jen tak nezmizí. Insidious jsou mezi námi. Pouze v kinech od 20. srpna.
16: Zpátky k muzice.

0: Posloucháte Evropu 2. Vyrazit do Španělska je dneska opravdu ještě obohaceno o další možnost případného zážitku. No, jak to vypadá v Ceutě, to asi jste všichni, nebo jsme všichni viděli, pochopitelně to, jak to tam vypadá teď konkrétně, jo? Protože už ty kolik, 2 týdny zpátky, nebo ještě možná víc, kdy tam tedy byl ten incident, kdy tam jen tak prostě naběhlo 50 000 migrantů prostě z vedlejšího Maroka, pohoda, že prostě. Údajně se všichni vrátili, no není tomu úplně zcela jistě tak, asi zhruba 2 000 jich tam zůstalo, pochopitelně všechny ty záběry na sociálních sítích, který tvoří dneska už každý, kdo tam je, protože každý máme prakticky v kapse kameru docela dobrou a výkonnou, tak ukazují teda jako realitu šílenou, jakože šílenou. Když si podíváte na třeba dejme tomu dřívější fotografie z těch pláží z Ceuty a teď tam jsou na těch plážích normálně postavený takový jakože domečky v uvozovkách, takový chýše. Samozřejmě tam se chodí na záchod a tak dále všechno, čili pláž absolutně prakticky znehodnocená. A jo, jako divím se až vlastně Španělům, nebo divím, takhle ono samozřejmě spousta lidí volá po tom, že tam je jako veliký problém, že ženy prakticky jako nemůžou fungovat na ulicích, protože jsou každou vteřinu otravováni samozřejmě těmi, co tam zůstaly a tak dále. Teď jsem koukal na další video, který tedy je též ze Španělska. Konkrétně je to na pláži La Cala, která je v blízkosti La Manga klub u města Murcia. A tam se tedy taky přijel člun, evidentně jako profesionální práce, jo, profesionální servis. Normálně motorovej člun nafouklej, z něj teda chudáci vyskákali. Jo, teď vidíte, jak prostě ty lidi samozřejmě vidějí, že jsou tady imigranti, jak utíkají najednou z té pláže, kdyby prostě se dělo. No, oni samozřejmě nevědí, co se přesně děje, jestli jsou třeba ozbrojení nebo ne. Takže vidíte to, takhle se cestuje dneska do Španělska, jo? Když budete cestovat v rámci EU, tak stejně tedy na letišti může být nějaká kontrola, když budete cestovat, nedej bože, ze státu mimo EU, tak budete mít naprostou kontrolu. Nedávno jsem viděl, jeden Američan sdílel vlastně to, jak probíhala vlastně ta kontrola ve Španělsku. Docela to trvá, je to proces, všechno je legální, ale vidíte to, to nejjednodušší. No, máme prostě přijít, máme přeběhnout plot, připlavat a vlastně vůbec se na vás nebudou stahovat najednou takové podmínky a věci, jako se stahovají tady na lidi, kteří tam jako legálně přicestovávají. Jo, já vím, je to samozřejmě systém, je to hromada byrokracie, ale když se na to člověk dívá z pozice pozorovatele, moc smyslu mu to upřímně řečeno nedává.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kostí v ceně 79,90 za 1 kg. Brambory rané 1 kg za 8,90. A čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za 49,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Evropa 2. 88,2 a 105,5 FM.
3: Zveme všechny děti na oslavu 5. narozenin Karol a Kvído, která se koná v sobotu 22. srpna ve Žlutých lázních. Těšit se můžete na koncert s živou kapelou, stanete se součástí natáčení nového videoklipu a zažijete party, na kterou jen tak nezapomenete. Více o programu a vstupenkách na karolakvido.cz.
4: Partnery akce jsou Mateří Douška a Prasátko Piggy, ikonické značky dětské zábavy.

0: Pěkný den, posloucháte Evropu 2. No a o kousíček dál na východ od Prahy, konkrétně v Prachovských skalách, samozřejmě probíhá tento týden Summer Camp Evropy 2. Tento rok se z něj nevysílá, jakoby live, ale na druhou stranu pozor, nejste vůbec ochuzeni o to dění tam. Můžete ho sledovat nejen na našich sociálních sítích, ale každý den vždycky máme něco, co se nahraje na místě, zejména co třeba ty jednotlivý oddíly v rámci jako těch mediálních aktivit prostě udělají, to znamená třeba rozhovor s někým, byl Miraj, byl Pokáč a dneska bude velmi zajímavý rozhovor s naším kolegou Leošem Marešem. Už po celý hodině, tedy po druhý, posléze pustíme ten záznam toho rozhovoru, velmi zajímavýho, s velmi zajímavými otázkami, které děti pokládali Leošovi. Tak se máte zcela jistě na co těšit a kdybyste chtěli, jak jsem říkal, nasát trochu atmosféry ze Summer Campu Evropy 2, mrkněte rozhodně na naše sociální sítě.
1: Evropa 2. Novinky v kinech.
2: Poslední masáž jsem měla asi na mamografu.
3: Někdy mám o tebe fakt strach.
4: Jane, Coco a Sophie mají kariéru, rodiny, vztahy a kalendáře zaplněné povinnostmi. Času na sebe jim moc nezbývá, proto se rozhodnou vypnout, nechat všechny starosti doma a užít si víkend plný wellness, proseka a pohody.
5: Zamluvila jsem pokoj.
2: Cože?
6: Jedeme na wellness víkend, machy!
7: Jo!
4: Jenže to by do toho nesměla vstoupit kamarádka Mel, která dokáže každou zdánlivě nevinnou situaci proměnit v naprostou katastrofu.
6: To je Mel? Tak co je tě předmeno, pauzo?
4: Co mělo být luxusním únikem od reality, se během chvíle mění v divokou jízdu plnou alkoholu, nečekaných známostí, šílených sázek a také v sérii rozhodnutí, která by zastřízliva nejspíš nikoho nenapadla.

0: neděláme tu nic ilegálního.
1: Jedno je tak naprosto jisté. Hrdinky komedie Wellness Weekend se domů určitě nevrátí dokonale odpočaté a s čistou hlavou.
0: Jak to děláš?
1: Za novinkou Wellness Weekend stojí John Lucas a Scott Moore, kteří mají s nekorektními komediemi bohaté zkušenosti. Oba jsou jako scénáristi podepsáni pod paspou ve Vegas a režijně pak pod komedií Matky na tahu. Komedie Wellness Weekend je právě v kinech. Martina Sokolová, Evropa 2.
2: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM.

0: Pěkný den, posloucháte Evropu 2. Druhá hodina odbyla, Zuzka je připravená na aktuální zprávy. Pojďme na ně.
1: Dobrý poledne. Dálnici D1 mezi exity 21 Mirošovice a 29 Chucerady uzavře po obě víkendové noci v obou směrech zatěžovací zkouška mostu Šmejkalka. Uzavírka v noci z pátku na sobotu a ze soboty na neděli potrvá vždy od 20 do 8 hodin ráno. Na most při zkoušce najede 8 plně naložených nákladních vozů, z nichž každý váží 32 tun. Most musí v jeden okamžik unést statickou zátěže 256 tun na jedné polovině své konstrukce. Případ vraždy vůdce takzvané kutnohorské sekty míří k nejvyššímu soudu. Zubařka, která si má odpykat 9 let vězení, podala dovolání. Justice v kauze pravomocně potrestala také další ženu, důchodkyni Irenu Stejskalovou. Vyslechla si 12-letý trest vězení. Obě ženy se hájily tím, že je vůdce sekty ovládal a manipuloval. Teď se podíváme za Luckou.
2: Hradci Králové se ve velkém ztrácí japonská auta. Podle policie míří potom okamžitě do Polska a škoda už jde k 10 milionům korun. Vyšetřovatelé pracují s verzí, že zatím stojí organizovaná skupina. Ta po téměř neslyšitelném vniknutí do auta okamžitě eliminuje všechny tovární bezpečnostní systémy. Lucie Hněvkovská, Evropa 2.
1: Čtyřnásobný mistr světa Formule 1 Max Verstappen prodloužil s týmem Red Bull smlouvu do konce roku 2030. Dosavadní kontrakt měl nizozemskému jezdci vypršet za 2 roky. Rakouská stáj informovala o pokračování spolupráce s Verstappenem před víkendovou velkou cenou Nizozemska.
3: Evropa 2, kde to stojí?
1: Pozor na nehodu na D35 se na 286. kilometru ve směru na Olomouc. S nehodou počítejte v Děčíně v Hankově ulici, v Ostravě v Horomírově a v Praze na náměstí na Stráži máme taktéž nehodu.
3: Bav se s Evropou 2 24/7. Stáhni si apku Evropy 2 a měj nás pořád u sebe. Evropa 2. Držíme ti flek i online. Evropa 2. Jak je venku?
1: Během odpoledne a večera očekáváme velkou oblačnost, na většině území se objeví déšť nebo přehánky, bouřky se objeví na Moravě a částečně ve Slezsku ve večerních hodinách. Teploty se aktuálně pohybují většinou v rozmezí od 26 do 30 stupňů. Ze zpráv Evropy 2 je to vše, 3 minuty po 14. pokračuje Jindra Ekl.
0: Tak máme po zprávách, pojďme na další maximum muziky, za chvíli pohled na GTA 6 a ještě předtím tedy rozhovor s Leošem Marešem ze Summer Campu Evropy 2. Tak držte vlnu.

0: Evropu 2 a já mám pro vás avizovaný rozhovor s Leošem Marežem, který dělali děti z tábora ze summer campu Evropy 2, který aktuálně probíhá v Prachovských Skalách. Je to oddíl číslo 4, který si dal název Děti z rádia a musím říct, že to je velmi fajn rozhovor. Děti jsou skutečně talentovaný. Asi není náhodou tedy, že se přihlásili a posléze skončili na summer campu zrovna rádia Evropa 2. Tak pojďme tedy na onen rozhovor s Leošem.
1: Co kdybyste se zítra probudil a nebyl byste slavný, co byste udělal?
2: No, asi bych šel do práce a snažil bych se slavným zase stát. Já nevím, asi jo, člověče.
3: Co vás za posledních pár let nejvíc změnilo?
2: Asi ten život sám, že člověk jak jde tím životem, tak se sklidňuje, už hodně věcí zažil, hodně lidí potkal, hodně míst viděl a toho tak nějak jako podle mě formuje a mělo by to být asi k lepšímu. Že co mě v poslední době změnilo, asi jenom to, že jsem si ty poslední roky moc užil.
4: Jaké byly vaše první pocity, když jste se dostal do Evropy 2?
2: Ježišmarja, absolutní štěstí. Nic mě nemohlo udělat větší radost než ta zpráva. Jako byl jsem úplně nejšťastnější na světě a jsem pořád.
5: Co vám zvedne náladu, když máte špatný den?
2: No, musím si vždycky vzpomenout na takový ty moudra a na takový ty věty, které si hodně čtu a které se učím a snažím se podle nich žít. Třeba dneska jsem měl takový ráno, že vlastně jsem moc nechtěl jako do práce, já jsem šel do práce a úplně jsem si projížděl takovou tu mantru, kterou mám, že člověk prostě má být vděčný za to, že se vůbec probudil a že žije. Protože to je pravda. Protože je to zázrak. Takže to mi pomáhá. Když si to promyslím znovu a znovu, to, co prostě jsem si teďka tak nějak v poslední době osvojil. No, že jsme naživu prostě. To je super, ne? Mm-hmm. Ale podívej se, jsme v lese. Je nám fajn.
1: Yeah. Jaký sport děláte aktivně, nebo co děláte rád, abyste se udržel při pohybu?
2: Jo, cvičím. Skoro každý den. Teď teda mám pauzu. Asi 3 týdny, že mám trenérku na dovolený. Vrací se mi zítra. A teď jsem, člověče, poslední týden jezdil na kole. To je věc, kterou jsem jako objevil. Jo? Takže jsem jel s jedným synem, včera jsem jel s dcerou a jako je to dobrý, ta cyklistika. Jel si taky na kole v poslední době, že to je dobrý, viď? Já jsem se tomu nějak nevyhybal, ale míjel jsem to a je to úplně úžasná věc.
1: Sledujete fotbal?
6: No.
1: Nebo nějaký jiný sporty? A jaký je váš nejoblíbenější klub?
2: Hlavně fotbal. Vlastně jenom fotbal sleduju, tak jako opravdu na pravidelné bázi. A fandím klubu, kterýmu fandil můj táta a i můj děda. A můj děda bral mýho tátu na stadion a mě na ten stadion potom bral můj táta a ten stadion se teda během těch let změnil a vždycky to byl stadion, kde hrála Slavia Praha. Takže tak. A teď chodí moje děti.
1: Jo?
2: Teď chodí moje děti. Dneska jsem dostal zrovna dres se 4 na zádech, mám ho v autě a s nápisem Alex.
1: Já mám taky 4.
2: Jo, ale to by nejsou 4, ale. Alex, jo. Takže to si říkám, že jednou třeba bude chodit taky.
3: Kdo nebo co vás inspiroval jít do rádia?
2: No tak, jako, já rád cokoliv komukoliv sděluju, jo, prostě, když mluvíš a někdo tě poslouchá, třeba teď, jo, to je úplně skvělá věc. Je to velmi opojný. A když máš mikrofon, to je takový zesilovač, to znamená, když máš mikrofon na akci, tak mluvíš a lidi tě víc poslouchají. Tak to je úplně zázrak, jako vynález, že tě lidi víc poslouchají. No a rádio má tu možnost, že tě ještě víc lidí poslouchá, že mluvíš k mnoha lidem. Takže to je samozřejmě věc, kterou chceš. A když ta příležitost byla, tak jsem se jí chopil a rádio je ještě mnohem lepší než televize. Já nevím proč, ale je to tak. Je to taková rodina, taková komunita, takový poselství. Ta televize je taková hodně hr-hr. Rádio je život. Rádio je můj život.
3: Co pomůže člověku překonat strach z vystupování před lidmi?
2: Asi nic. Myslím si, že takový ten strach je všudy přítomný, minimálně v malém množství. Někdo to může nazývat nervozitou. možná by to někdo mohl pojmenovat odpovědností vůči tomu divákovi a programu. Takže vlastně, když někdo řekne, hele, nebuď nervózní, nebo neboj se, myslím, že to nepomůže. Ale mělo by to potom, když začneš moderovat, mizet. Mělo by to slábnout, neměla by se bát ještě v půlce programu.
4: Kdybyste na jeden den nebyl moderátorem, jakou práci byste si vybral a proč?
2: Učitel! No, vemte si, to je učitel, je vlastně takový moderátor, že jo? On vám vlastně říká nějaký věci, co máte dělat a vy ty jeho pokyny posloucháte, teda v ideálním případě samozřejmě. A navíc ranní show má stejně prázdniny jako učitele, takže bych nemusel měnit ty neuvěřitelné 2 měsíce volna.
6: Já bych se vás chtěla zeptat, jak jste se cítil, když jste vyhrál v kategorii Skokan roku před 25 lety?
2: To si nemusela říct, že to je tak dávno. No, že to snad ani není možný. Že, jako, že se to fakt stalo v tu chvíli, že se to fakt jako děje, že opravdu vyslovili moje jméno a já si jdu pro cenu na jeviště před ty všechny zpěváky, před úplný výkvět české populární hudby. Bylo to něco neuvěřitelného a já jsem vždycky snil o tom, že budu takovou show moderovat a ne, že budu vyhrávat ceny, takže to byl takový sen, který jsem neměl. Musím říct, že se mi těch snů, který jsem ani neměl, splnil potom v budoucnosti mnohem víc ještě. To je nějaký velký dar. Maximum tvý muziky.
7: YouTube kanál Evropy 2 jede na maximum. Víc než 60 milionů views a 100 000 odběratelů. Skvělé podcasty se známými hosty, nejlepší interpreti z domácí scény, zahraniční hosté, reporty z akcí a spousta dalšího. Buď přitom s námi a sleduj exkluzivní obsah, který ti servíruje jedině Evropa 2. Držíme ti flek i na YouTube.
8: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Účast na hazardní hře může být škodlivá a je zakázána osobám mladším 18 let.
9: Pepo, vstávej.
10: Nemusím.
9: Pepo, už je 8, vstávej.
10: Nemusím.
9: Je pátek, Pepo.
10: Nemusím.
9: Musíš už jít.
10: Nemusím.
8: Milionový čtvrtek 20. srpna zaručeně vylosujeme z plných tiketů nového milionáře. Běžte si vsadit, ať taky nic nemusíte, když vyhrajete. Česká loterie Megamaxa.
11: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
12: Co třeba na delfíny?
11: Do zoo?
12: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
11: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
12: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
13: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
14: Náš výkup je teď totální hardcore.
15: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
16: Velká balení a ještě větší úspora. V Tetě ušetříte za prostředky na praní i mytí nádobí s jistotou nejnižších cen. Například gigabalení Jaru na mytí nádobí za 127,90. Získáte v prodejnách i na e-shopu. V Tetě výhodně. Vždycky.
7: Zpátky k muzice. Evropa 2.

0: Pěkný den, posloucháte Evropu 2, mám tu informace prakticky o nejžádanější, nejočekávanější hře současnosti GTA 6. I když už se ví, že prakticky vývojáři vydělají miliardy dolarů na té hře, tak já se nepotěšilo úplně to, že prakticky týden předtím, než měli tedy odhalit nějaký jakoby extended pohled na věc v rámci tedy streamu na Netflixu, což samozřejmě taky spousta lidí docela dost jako rozporovala, že ještě si musí teda zaplatit členství na Netflixu, aby to mohli vidět a tak dále. To je jedno. Každopádně týden předtím, než tedy mělo být ukázáno víc z této hry, tak vlastně jedna hackerská skupina tak nějak ukázala víc už dopředu. To samozřejmě v návaznosti v jakési odplatě trošičku, díky tomu, jak tedy Take-Two Entertainment se chová vlastně k hráčům jako takovým, tak takhle chová. On jim udělal, že jo, tak prostě udělali hru vývojáři, že? Za těch přibylo let, která bude skvělá. Takže jako chování úplně špatný z tohohle směru se nedá jakoby nějakým způsobem tedy říci. Ale co už jakoby je diskutabilní, je tedy to, jaká je ta cena té hry za A, a za B vlastně to, že nebudou fyzické kopie. Respektive vy si koupíte krabičku s kódem, ale stejně z toho hru musíte stáhnout. Tím pádem je jasně vidět, ta politika prostě chtějí vydělat na tom co nejvíc peněz. Jo, protože kdyby byla ta hra ve fyzickém formátu, tak ji potom vrátíte do bazaru, někdo si ji může koupit sobě bazarovku za lepší cenu a vlastně Take-Two tím pádem přijde o jednoho z těch zákazníků platících v plný výši, že? A tohleto byl údajně motor, kdy vlastně ty hackeři vzali hromadu materiálu, který vypadá samozřejmě fantasticky z té hry, a prostě ho líkli, no. A teď snad vyhrožujou, že líknou i konec případně té hry, nebo co. To už je takový jako trošičku přehnaný, no. Jako ta zásadní zpráva je, že to vypadá fenomenálně. To je prostě jasný. A do 19. listopadu už zase není tak dlouho, jo, tak daleko. Takže víceméně potrženo, sečteno, to nejzásadnější. Máme se skutečně fakt na co těšit.
1: Žij s námi Summer Camp Evropy 2. I letos odvážíme děcka posluchačů Evropy 2 na týden snů do prachovských skal. Buď u toho na soušlech a v éteru Evropy 2 a odkrývej s námi všechny překvápka, co pro ně máme.
2: Co jste dělali vy, ty otázky, co jsou strašně dobrý.
1: Summer Camp Evropy 2. Nejlepší tábor tvýho života s týmem Evropy 2.

0: novinky Evropy 2. Dagny. Tvoje nová muzika. Lost Frequencies. Maximum nový muziky.
1: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
0: Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.
2: Do školy stylově a za ceny, které nezrujnují rodinný rozpočet?
3: Jedině v outletu Pop Airport.
2: Se slevami až 70% výhodně pořídíte výbavu do školy i na sportovní kroužky. Třeba od značek Nike, Guess, Meatfly anebo Alpine Pro.
3: A navíc si s dětmi užijete super atrakce v Majalandu nebo dobrodružné poznávání v dinosaurii.
2: Pop Airport. Outletové nakupování a zábava na jednom místě.
3: Více na pop.cz.
0: Nemusíš zjíždět milion pages pro nejnovější zprávy ze showbizu, zákulisní drby nebo exkluzivní hudební premči. Všechno je na Facebooku Evropy 2 a k tomu navíc přihazuje moderátory, jak je jinde neuvidíš. A taky fotky ze zákulisí Evropy 2 a spoustu dalšího bizáru a zábavy. Skoro milion z vás sjíždí facebookový profily Evropy 2 a ranní show Evropy 2.
4: Dobrý den, jmenuji se Lukáš Novák a rád bych vás pozval na prověřené ojeté vozy do autobazaru Autojarov.
5: Nabízíme roční vozy Škoda za jedinečné ceny, například Kamiq, Octavia nebo Kodiaq. Exkluzivní nabídka ročních vozů s prodlouženou zárukou, bonusy při výhodném financování a výkupu stávajícího vozu na protiúčet. Více na autojarov.cz.
4: Těšíme se na vás.
0: Ty největší hvězdy našeho éteru. Jste vy. Nejste normální posluchači. Jste posluchači Evropy 2.
6: A můžu ještě něco říct?
7: No povídej.
6: To nejlepší rádio na světě.
7: Adame.
0: Bez generace E2 by to nešlo.
6: Děkuju moc.
0: My děkujem a držíme ti flek. Evropa 2.
8: Mami, víš, co je tohle?
9: Sanitka?
8: Ano.
9: A víš, kdy sanitka houká?
8: Když nikomu jede na pomoc.
9: A v Praze dorazí k lidem během pár minut. Víš co? Já ti vezmu na den s pražskou záchrankou.
10: Přijďte poznat práci pražské záchranky z blízka.
11: Čekají vás záchranářské speciály,
10: moderní sanitky,
11: ukázky první pomoci
10: a program pro celou rodinu.
11: Den s pražskou záchrankou. 25. srpna od 10 do 19 hodin na Staroměstském náměstí.
10: Vstup zdarma.
11: Více na praha.eu.
0: Každé úterý a neděli v 8 večer. Šlápneme na Evropě 2 na brzdu.
12: Jaký je arabský výraz pro zlost z bodnutí hmyzem?
0: Trojice, která vám pohne bránicí nebo žlučí.
12: Muhammad Komar nastat.
0: Brzda Evropy 2 a neb jakoby show.
13: Tak to je všechno. Ale dobrý to bylo.
0: Každé úterý a neděli v 8 večer na Evropě 2.

0: Posloucháte Evropu 2, třetí hodina se blíží a Káťa už je tu se mnou, aby mě vystřídala samozřejmě, Káťa Hašková.
1: Já už jsem se přiblížila.
0: Máš dobrý příjmení, stejný jak vlastně ten ikonický český hokejista.
1: Hele, teď... já už jsem to párkrát někde říkala, jako když bylo na Gáno, tak jsem si docela vydělala, že jsem prodávala podpisy jakoby z trady.
0: Jakoby z trady, to je dobrý, to je dobrý. No jakoby z trady se samozřejmě posunul, teď mám i tu politiku, veď a tak.
1: A co politiku, ale marketing.
0: Marketing, počkej, ano, to je, v tom je vlastně si, tam je si pevný v kramflecích.
1: No, tam je ta chytrá hlavička, víš. Já nechci samozřejmě říkat tu značku,
0: ne.
1: Ale...
0: Jo, vím. No a to už není, ne, přece to pití,
1: ale nevím,
0: ne?
1: Ale dokonce nedávno, nebo nedávno, no už to může být pár let, tak jsme ho potkali s mojí ségrou.
0: Ne, ne.
1: A já se moc nechodím fotit za slavnýma lidma, přijde mi to takový jako...
0: A tak když máš stejný příjmení.
1: Ale prostě přijde jako za de facto strejdou.
0: Jasně.
1: Ještě s mojí ségrou, takže i za jejím strejdou.
0: Ano.
1: Tak to by přišlo stylový.
0: Jako jo, proč ne, proč ne. A zvládl, podepsal se.
1: Podepsal, ty asi nemáš slavnýho strejdu, viď?
0: Úplně ne, člověče.
1: Jako
2: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM.

0: 15 hodin posloucháte vysílání Evropy 2, no a 15 hodin znamená jediné, že jsou tady zprávy a Zuzka Kozáková, užijte si to.
1: Dobré odpoledne. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže potvrdil Ministerstvu pro místní rozvoj pokutu 122 tisíc za chyby v tendru na vytvoření systému e-turista. Proti původnímu rozhodnutí se sice ministerstvo odvolalo, předseda úřadu Petr Mlsna ho ale nyní potvrdil. Pokutu tak rezort musí zaplatit, informoval o tom veřejnoprávní rozhlas. V pátek odpoledne a v noci na sobotu mohou část Čech a západ Moravy zasáhnout další silné bouřky s nárazy větru až 90 km za hodinu. Napršet může až 70 mm srážek. V aktualizované výstraze o tom dnes informuje Český hydrometeorologický ústav. Sever Česka zasáhly bouřky už v noci na dnešek. Další meteorologové očekávají v noci na pátek. Výstraha před nimi platí pro jihovýchod a východ Česka. Teď už se podíváme za Luckou.
2: Turistická lodní linka, která jezdí od úterý do neděle z Ústí nad Labem do Mělníka, bude pokračovat ve stejném provozu i v září. Původně měla jezdit od září jen o víkendech. Díky prodlouženému provozu bude možné vyrazit na výlet v době, kdy bývají turistické cíle i samotné spoje méně vytížené. Lucie Hněvkovská, Evropa 2.
1: Během utkání první a druhé fotbalové ligy mohou kluby na stadionu nově zobrazovat na časomíře i probíhající nastavený čas. Informuje o tom Ligová fotbalová asociace, která v Česku řídí profesionální soutěže. Novinku mohou kluby využít už o víkendu v zápasech pátého kola. Změna není povinná, domácí tým může zůstat u starého modelu.
3: Evropa 2, kde to stojí?
1: Na D35 se stále opatrně ve směru na Olomouc, důvodem je nehoda na 261. a 5. kilometru. V Plzni v ulici Alej Svobody se došetřuje nehoda a komplikace jsou i v Praze, v Patočkově ulici, za křižovatkou s ulicí Pod Královkou, kde se srazil nákladní vůz s osobním.
3: Evropa 2, jak je venku?
1: Většinou oblačno, postupně počítejte na většině území s dešťem či přeháňkami, teploty se drží do 32 stupňů. Zítra časně ráno, hlavně na východě, očekáváme déšť či přeháňky, jinak bude oblačno až zataženo, přechodně polojasno. Odpoledne a na večer očekáváme srážky od jihozápadu na většině území Česka. Teploty se mohou dostat až k 28 stupňům Celsia. Ode mě je to vše, vyladíte Evropu 2 a krátce po 15. si slovo bere Katka Hašková.
0: No se, my se budeme bavit o bytech, protože podle mě byste nevěřili, jaký je teď prý nejvíce populární formát, ve kterém bydlet.
3: Evropa 2.

0: Petr Bič Project, Hey Now, vy posloucháte čtvrteční odpolední Maximum muziky a teď se na Evropě 2 podíváme trošku na reality. Protože bydlení máme každý nastavené jinak samozřejmě. Nikdo by do bytu nevlezl, protože potřebuje dům, zahradu, ideálně sousedy, daleko, aby na ně nedohlédl. Někdo naopak miluje byt v centru města, protože nechce prostě v sobotu ráno sekat trávník. No a někdo bydlí přesně tak, jak mu dovolí jeho peněženka. A právě ta dneska do té podoby bydlení mluví čím dál víc, protože byty jsou drahé, metry čtvereční taky a vlastně ještě navíc čím menší byt, tím je vlastně dražší ten metr čtvereční. No a jednou z odpovědí má prý být něco, co možná ještě ani neznáte. Byt 1,5 plus KK, což není úplně vtip, ale prostě je to taková chytrá garzonka, kde máte hlavní obytný prostor s kuchyní a k tomu ještě menší oddělenou místnost a ta nemusí splňovat parametry klasického pokoje, ale vejde se tam třeba postel, pracovní kout nebo šatna. No a ten důvod je úplně jasný, že jo, domácnosti se zmenšují, spousta lidí žije sama a klasické 2 plus KK může být cenově pro některé lidi už mimo, ale zase garzonka je až moc malá, takže je to něco mezi, je to takový kompromis, méně metrů, ale pocitově víc prostoru a taky můžete mít trošičku oddělené ty obytné zóny, no. Takže jestli bude bydlení dál zdražovat, tak možná nás čeká úplně jiná nová bydlící matematika, že jo. Dřív jsme chtěli 3 plus 1, pak 2 plus KK, no a teď přichází 1,5 plus KK. Tak já jenom doufám, že ta jednička na tom začátku vydrží a za chvilku si nebudeme kupovat 0,75 plus mikrovlnka. Evropa 2.
1: Summer Camp Evropy 2 jede na plný pecky. A jestli chceš být příště u toho, nastav si reminder na jaro a nezapomeň se přihlásit na nejlepší týden tvýho života. Summer Camp Evropy 2. Držíme ti flek i na letním táboře.
2: Tak co, těšíte se?
3: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například krahulík Vysočinu 800 gramů za 94,90. Hamé, májku Matěje nebo svačinku za 18,90. A legendární staropramen desítku půl litru za 13,90. Až do 25. srpna. Kaufland.
4: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
5: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
6: Tesco Club Card šetří peníze. Za každých 350 korun z nákupu získáte e-známku do aplikace a nazbírat si můžete slevu až 15%. Platí do 26. září a uplatníte i na online nákupy. Tesco, počítejte s námi.
7: Náš výkup je teď totální hardcore.
8: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
9: Je tu nové číslo magazínu Cosmopolitan a skvělý kosmetický dárek. Pleťové sérum. K-pop star Jenny o kariéře a o tom, proč už se nesnaží být dokonalá za každou cenu. Rušíme pesimismus. Víme, kde najít zpřízněnou ruši i bukovat last minute dovolenou pro sebe a pejska. Magazín Cosmopolitan a kosmetický dárek právě v prodeji.
10: Falcon uvádí děsivý svět za hranicí reality. Místo, které mělo zůstat minulostí. Vzpomínky, které jen tak nezmizí. Insidious jsou mezi námi. Pouze v kinech od 20. srpna.
11: Zpátky k muzice.
12: Evropa 2.

0: 15 hodin 31 minut maximum muziky se čtvrtečním datem 20. srpna je v plném proudu. No a my se podíváme do fitka, protože teď se hodně, ale hodně řeší silový trénink. Já mám pocit, že se nic aktuálně neřeší víc, že i ty jógy už trošku opominuli a člověk začíná mít pocit, že pokud nebude každý druhý den zvedat železa v posilovně, tak zemře na slabost. A jestli máte pocit, že byste trošku začít zvedat měli, tak na tom něco pravdy je, ale s mírou, protože podle velké dlouhodobé studie může mít největší přínos zhruba hodina a půl až 2 hodiny silového tréninku týdně. Což je podle mě fakt dobrá zpráva, že občas má člověk pocit, že to musí fakt dělat opravdu hodně často, aby to mělo efekt, ale ono dost často je to kontraproduktivní. Výzkumníci sledovali přes 147 tisíc dospělých a dívali se na vztah mezi posilováním a dlouhověkostí. A právě kolem 90 až 120 minut týdně vycházel ten největší přínos. Možná to souvisí s takovým tím klasickým a paretovým pravidlem. Jo, to jsou zhruba 3 40-minutové tréninky nebo 2 delší tréninky, takže si vůbec nemusíte, já nevím, přestěhovat život a kartáček do fitka. Zajímavé je, že víc už podle výsledků automaticky neznamenalo lépe. Nad 2 hodiny týdně se ten přínos začal spíš srovnávat do roviny. No a úplně nejlépe z té studie vycházeli lidé, kteří kombinovali silový trénink s nějakým kardiem, tedy třeba s nějakou svižnou chůzí, během, kolem nebo plavání. Takže jestli potřebujete jednoduchý recept na dlouhověkost, tak 2x až 3x týdně něco zvednout a 2x týdně se trochu zadýchat. No a nemusí to být hned nový životní styl, stačí pár dobrých návyků a vyjdete z toho úplně nejlíp. Evropa 2.
1: Žhavý novinky Evropy 2.

0: muzyka. Markdan a Raymond. Markdan a Raymond. Evropa 2. Maximum nový muziky.
1: Velká balení a ještě větší úspora. V Tetě ušetříte za velká balení prostředků na praní i mytí nádobí s jistotou nejnižších cen. Například Persil Gel 100 praní za 404 koruny. Získáte v prodejnách i na e-shopu. V Tetě výhodně. Vždycky.
2: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A řepkový olej Gustona, litr s apkou, pouze za 26,90. Albert. Dle srovnání k 12.8.
0: Evropa 2. 88,2 a 105,5 FM.
4: Stavíte nebo rekonstruujete? Využijte naše super nabídky ve všech prodejnách pro doma. Zámková bílo-antracitová dlažba za akční cenu 445 korun za metr čtvereční i další vybrané produkty. Tahle super nabídka se neodmítá. Více na prodoma.cz.
5: Do školy stylově a za ceny, které nezrujnují rodinný rozpočet?
6: Jedině v outletu Pop Airport.
5: Se slevami až 70% výhodně pořídíte výbavu do školy i na sportovní kroužky. Třeba od značek Nike, Guess, Meatfly anebo Alpine Pro.
6: A navíc si s dětmi užijete super atrakce v Mayalandu nebo dobrodružné poznávání v dinosaurii.
5: Pop Airport. Outletové nakupování a zábava na jednom místě.
6: Více na pop.cz.
7: Dobrý den, jmenuji se Lukáš Novák a rád bych vás pozval na prověřené ojeté vozy do autobazaru Autojarov.
8: Nabízíme roční vozy Škoda za jedinečné ceny, například Kamiq, Octavia nebo Kodiaq. Exkluzivní nabídka ročních vozů s prodlouženou zárukou, bonusy při výhodném financování a výkupu stávajícího vozu na protiúčet. Více na autojarov.cz.
7: Těšíme se na vás.
9: Potřebujete si odpočinout? Zatímco jste na dovolené, vaše peníze mohou dál pracovat pro vás díky investičním plánům od XTB. Sestavení plánu je jednoduché. Vyberte si ETF, nastavte způsob financování, například pravidelné platby, proveďte vklad a máte hotovo. Vaše peníze si pauzu brát nemusí. Nechte je pracovat za vás. XTB, kde vaše peníze pracují.
10: Buďte opatrní, investování je spojeno s rizikem ztráty peněz a nemusí být pro vás vhodné.
11: S Datartem bude každá cesta Prahou znít ještě líp. Vyber si z široké nabídky sluchátek na běh i cestu do práce. Poradíme ti s výběrem a to vše za skvělé ceny. S boží skladem si s rychlátem zdarma vyzvedneš na prodejně už do 30 minut. Datart, opravdový elektrospecialista.
12: Podcasty Evropy 2 a Vysoké školy finanční a správní na YouRadio Talks.
13: S absolventkou Terezou Pasterčíkovou o rozdílech mezi urnou, zásahovkou a prvosledovou hlídkou a o finančním podhodnocení ozbrojených složek České republiky.
12: Vysoká škola finanční a správní, ta správná univerzita pro vaše studium. Více na vsfs.cz a na YouRadio Talks.
14: Světově oceněná galerie digitálního umění Signal Space uvádí novou expozici. K výstavě Echoes of Tomorrow přibývá kolekce Dream On, Where It All Began. Nejoblíbenější videomappingy Signal Festivalu pod jednou střechou. Dvě výstavy, jedna vstupenka. Více na signalspace.com.
15: V úterý 25. srpna dorazí MiG-21 na Prague Open Air do holešovického areálu 7. Čeká nás večer plný hitů, tance, humoru a jejich pověstná show. MiG-21. Úterý 25. srpna, areál 7 Holešovice. Vstupenky na Prague Open Air.cz.

0: Že asi už moc dobře víte, že probíhá Summer Camp Evropy 2, no a děti se tam rozhodně nenudí. Včera olympiáda, dneska festiák, ty děti to v těch prachovských skalách mají úplně skvěle rozjetý. Dneska je totiž na programu festivalový den, takže nabitý hudební program, ale taky tam Samsung, který je partnerem letošního Summer Campu, přivezl jednoho speciálního hosta. Známého českého skejťáka Maxima Habance, a ten si pro děti připravil skejtový workshop, takže si to prknou mohli vyzkoušet a hlavně vyzkoušet pod dohledem profíka. No a Samsung samozřejmě stará nejen o zábavu na našem kempu. Pokud vás zajímají jejich top tier skládačky z řady Galaxy Z nebo nejvýkonnější telefony řady Galaxy S, tak je najdete na Samsung.cz a nebo ve značkových prodejnách Samsung. No a jak si děti užívají už 8. ročník Summer Campu Evropy 2, tak to samozřejmě můžete průběžně sledovat na našem webu a sociálních sítích Evropa 2.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Brambory rané 1 kg za 8,90. A čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za 49,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Ahoj, tady Veronika, šéfredaktorka časopisu Lidé a země. Taky milujete léto plné dobrodružství, adrenalinu a nevšedních zážitků? Nebo toužíte po kráse, tichu a odpočinku? Srpnové vydání vám nabídne obojí. Ikonickou pláž i indiánský mýtus Copacabana. Britský trail, španělský surfařský ráj nebo dokonalý venkov na jihu Francie. Nadechněte se vůně léta. Na stránkách časopisu Lidé a země.
3: Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.
4: Podcasty Evropy 2 a Vysoké školy finanční a správní na YouRadio Talk.
5: S absolventkou Terezou Pasterčíkovou o rozdílech mezi urnou, zásahovkou a prvosledovou hlídkou a o finančním podhodnocení ozbrojených složek České republiky.
4: Vysoká škola finanční a správní, ta správná univerzita pro vaše studium. Více na vsfs.cz a na YouRadio Talk.
6: Světově

0: MiG 21 na Prague Open Air do Holešovického areálu 7. Čeká nás večer plný hitů, tance, humoru a jejich pověstná show. MiG 21. Úterý 25. srpna, areál 7 Holešovice. Vstupenky na PragueOpenAir.cz.
1: Připoj se k WhatsApp kanálu Evropy 2 a buď součástí rostoucí komunity. A jestli je ti to málo, rozjeli jsme to i na sociální síti Threads. Sleduj nás a dostávej nejžhavější novinky, pohledy do zákulisí vysílání a exkluzivní soutěže, který jinde nenajdeš. Nech svůj telefon ožít s Evropou 2. Držíme ti flek i na WhatsAppu a Threads. Spartianky a Spartianci, hledáme budoucí fotbalové naděje. Dívky a kluky ročníků 2014 až 2020. Přijďte si užít sportem nabité odpoledne a dorazte ve středu 2. září na Strahov do Akademie Sparty. Registrace a další info na sparta.cz. Středa 2. září, den budoucích nadějí Sparty. Tečka. Každé úterý a neděli v 8 večer.
2: Brzda Evropy 2 na Sty Arno Vojtáno.
1: Trojice, která vám pohne bránicí nebo žlučí.
2: A tak tomu s hrdostí říkáme nejtrapnější rubrika českého éteru.
1: Každé úterý a neděli v 8 večer.
3: A tak je to věta o jednom slově. Věta holá debilní povolení.
1: Na Evropě 2.
4: Panstvo, tady je Petr Čtvrtníček, neboli ctihodný pan Holofernes z komedie Marná lásky snaha, kterou letos opět budeme hrát na letních shakespearovských slavnostech. Přijďte, stojí to za to.
5: Komedii Marná lásky snaha hrajeme od 24. srpna. Generálním partnerem je skupina PPF. www.shakespeare.cz.

Let's go. Sounds good. Real good. Yup.

0: Krásné dobré odpoledne 20. srpna čtvrtek a ani v 16 hodin vás na Evropě 2 neochudíme o zprávy. Zuzka Kozáková.
1: Dobré odpoledne. Ministr školství Robert Plaga chce, aby se platy učitelů dostaly zpět ke 130% průměrné mzdy. V následujících letech by si přál, aby učitelské platy rostly o 6 až 7%, přičemž pro něj bude důležitý příslib, že bude v roce 2029 naplněno programové prohlášení vlády, které slibuje nástupní plat učitele 50 tisíc korun a průměrný plat na úrovni 75 tisíc. Plaga to řekl novinářům před dnešní schůzkou s ministryní financí Alenou Schillerovou. Tunelem Blanka nově projíždí autobusová linka, která přímo spojuje Prahu 6 a Prahu 8. Mezi cestujícími se pro ně rychle vžilo označení Tunelbus. Řidiči museli projít speciálním školením, aby věděli, jak například postupovat při nehodě v tunelu. Teď už předávám slovo Lucce.
2: Hradci Králové se ve velkém ztrácí japonská auta. Podle policie míří potom okamžitě do Polska a škoda už jde k 10 milionům korun. Vyšetřovatelé pracují s verzí, že zatím stojí organizovaná skupina. Ta po téměř neslyšitelném vniknutí do auta okamžitě eliminuje všechny tovární bezpečnostní systémy. Lucie Hněvkovská, Evropa 2.
1: V pátečním hlavním programu Diamantové ligy ve Švýcarsku by se měli představit dva čeští atleti. Necelý týden po pátém místě na mistrovství Evropy je přihlášený oštěpař Jakub Vadlejch. Ukáže se také juniorský mistr světa v běhu na 400 metrů překážek Michal Rada.
3: Evropa 2, kde to stojí?
1: Na dálnici D1 pozor ve směru na Ostravu na 202. kilometru je odstavené vozidlo kvůli defektu. Další komplikace jsou v Praze u Plynárny, kde se bouralo a s nehodou počítejte i v Děčíně v ulici Československé mládeže.
4: Tak si představte, že pro vás máme...
3: Co pro vás máme, se dozvíš na Instagramu Evropy 2. Skoro 400 tisíc lidí už to ví, tak dej follow e2.cz a bav se. Evropa 2, jak je venku?
1: Většinou oblačno, místy počítejte s deštěm či přiháňkami, zejména na jihovýchodě, teploty se drží do 32 stupňů Celsia. Zítra ráno počítejte hlavně na východě místy s deštěm, jinak bude v průběhu dne oblačno až zataženo. Odpoledne a večer se objeví srážky na většině území. Teploty se mohou dostat k 28. Tolik ode mě, vy jste s Evropou 2 a krátce po 16. stále taky s Katkou Haškovou. A já jsem si pro vás kromě skvělého playlistu připravila taky informaci o tom, která Češka si namazala světovou tenisovou jedničku.
3: Evropa 2.

0: Sara Sia, Martin Harych, ladíte Evropu 2 a my se teď od maxima muziky přesuneme k maximu sportu, protože tenis opět překvapil, respektive tenistka a česká tenistka. Jestli máte pocit, že český ženský tenis produkuje fakt skvělé hráčky nějak podezřele rychle, tak dneska přibyl další důvod, proč byste si to měli myslet. 20-letá Češka Sara Bejlek totiž na velkém turnaji v Cincinnati porazila nejlepší tenistku světa Arinu Sabalenkovou a stačily k tomu jen dva sety. A abyste pochopili, jak velký úspěch to je, Bejlek do téhle chvíle neporazila ani jednu hráčku z nejlepší světové desítky. No a když už se jí to poprvé povedlo, tak to vzala rovnou od zhora a porazila světovou jedničku. A já tleskám. Navíc Sabalenková měla v zápase několikrát fakt výrazně navrch. V první sadě vedla 5-1, přesto jí Bejlek dokázala ten set otočit. A ve druhé sadě Sabalenková zase vedla 4-1, no a Sara pak na pohodu vyhrála 5 her za sebou, no a otočila celý zápas. Hodně se mluví o tom, jak neuvěřitelně se Sara po kurtu pohybovala a kolik míčů dokázala vrátit. A nejvíce mi líbil komentář na oficiálním kanále turnaje, kde se objevilo 71% země pokrývá voda a zbytek pokrývá Sara Bejlek. Takže ženský tenis, český ženský tenis má možná další velké jméno a jestli Sara chtěla světu oznámit, že s ní musí počítat, tak myslím, že porazit světovou jedničku je poměrně efektivní tisková zpráva. Tak Sáro, gratulujeme i my tady z Evropy 2.
1: Nastav uši hvězdám na Evropě 2.
2: Ahoj, Czechia, it's Mike Shinoda from Linkin Park. Let me take you
3: dancing. Hey, what's up, it's Jason Derulo. Zdravím Evropo 2.
4: Ahoj, tady Tate McRae. Poslou cash Evropu 2.
1: Evropa 2. Penny jsou vždy nízké ceny. Nyní v akci Becherovka půl litru za 149,90 a tonik navíc a banány kilo za 18,90. Penny.
5: Když si představíte dokonale vybavené GLC od Mercedes-Benz, napadne vás třeba navigace MBUX, světlomety Digital Light, elektrická sedadla nebo sada bezpečnostních asistentů. To vše získáte v edici k výročí 140 let inovací za 1 320 000 korun, včetně DPH. Více na mercedes-benz.cz.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Účast na hazardní hře může být škodlivá a je zakázána osobám mladším 18 let.
7: Pepo, vstávej.
8: Nemusím.
7: Pepo, už je 8, vstávej.
8: Nemusím.
7: Je pátek, Pepo.
8: Nemusím.
7: Musíš už jít.
8: Nemusím.
6: Milionový čtvrtek 20. srpna zaručeně vylosujeme z plných tiketů nového milionáře. Běžte si vsadit, ať taky nic nemusíte, když vyhrajete. Česká loterie Megamaxa.
9: Tohle léto se nové brýle opravdu vyplatí. V optikách Focus nyní získáte k nákupu jedněch dioptrických brýlí druhé úplně zdarma. Využít můžete i slevu 40% na samozabarvovací dioptrická skla, díky kterým se brýle během chvilky na slunci promění ve sluneční. Navštivte nás. Focus. Pro zdravý pohled na svět.
10: A za dny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
11: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A řepkový olej Gustona, litr s apkou, pouze za 26,90. Albert. Dle srovnání k 12.8.
12: Je tu nové číslo magazínu Cosmopolitan a skvělý kosmetický dárek. Pleťové sérum. K-pop star Jenny o kariéře a o tom, proč už se nesnaží být dokonalá za každou cenu. Rušíme pesimismus. Víme, kde najít spřízněnou ruši i bukovat last minute dovolenou pro sebe a pejska. Magazín Cosmopolitan a kosmetický dárek právě v prodeji.
13: Falcon uvádí děsivý svět za hranicí reality. Místo, které mělo zůstat minulostí. Vzpomínky, které jen tak nezmizí. Insidious jsou mezi námi. Pouze v kinech od 20. srpna.
14: Zpátky k muzice.
15: Evropa 2.

0: námi Summer Camp Európy 2. I letos odvážíme decka posluchačů Európy 2 na týden snů do prachovských skal. Buď u toho na soušlech a v éteru Európy 2 a odkrývej s námi všechny překvápka, co pro ně máme.
1: Co jste dělali vy, ty otázky, ty jsou strašně dobrý.
0: Summer Camp Európy 2. Nejlepší tábor tvýho života s týmem Európy 2.

0: Čtvrteční maximum muziky je v plném proudu a my se teď podíváme na jedny narozeniny. Já bych za Evropu 2 ráda totiž poblahopřála Petřínské rozhledně. Ano, dneska slaví 135 let. Přesně 20. srpna 1891 byla slavnostně otevřena taková česká napodobenina pražské Eiffelovky. A za její vznik vlastně může výlet do Paříže. Členové klubu českých turistů se v roce 1889 vydali na světovou výstavu. Uviděli tam čerstvě postavenou Eiffelovku a řekli si, jo, takovou chceme taky. A opravdu ji postavili, jenom menší. Petřínská rozhledna vznikla zhruba jako pětkrát menší napodobenina Eiffelovy věže a byl to docela fofr, začali ji stavit v březnu a v srpnu už byla otevřená. Přitom ta celá ocelová konstrukce váží kolem 175 tun. Nahoru vede 299 schodů a mimochodem už tehdy, když se postavila, tam byl výtah, takže já fandím našim předkům, kteří taky byli tak trošku líní a nechtěli chodit po svých. No a ještě jedna taková zajímavost, protože Petřín sám leží vysoko nad Prahou, tak ten vrchol rozhledny je zhruba ve stejné nadmořské výšce jako vrchol skutečné Eiffelovky. A já na tom miluju hlavně tu českou praktičnost, jakože Eiffelovka má 330 metrů, nám stačí 60 a dáme jí kopec a bude to stejný. A navíc mě tak napadá, že vlastně ta Petřínská rozhledna dostane takový hezký dárek k těm 135. narozeninám, protože lanovka na Petřín teď nějakou dobu nejede, ale už teď se na ní testují úplně nové vozy, které nahradí ty původní. A když všechno půjde podle plánu, tak první cestující by se novou lanovkou mohli svést už v září. Takže Petřínská rozhledna slaví 135 let, pomalu se tam vrací lanovka a to je krásný dárek k takovým narozeninám, protože když je vám 135, tak už se zkrátka sluší mít nějaký ten pořádný odvoz do kopce, tak všechno nejlepší, rozhledno.
1: Žhavý novinky Evropy 2.

0: Evropa 2. Maximum nový muziky.
1: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Účast na hazardní hře může být škodlivá a je zakázána osobám mladším 18 let.
3: Pepo, vstávej.
4: Nemusím.
3: Pepo, už je 8, vstávej.
4: Nemusím.
3: Je pátek, Pepo.
4: Nemusím.
3: Musíš už jít.
4: Nemusím.
2: Milionový čtvrtek 20. srpna zaručeně vylosujeme z plných tiketů nového milionáře. Běžte si vsadit, ať taky nic nemusíte, když vyhrajete. Česká loterie Megamaxa.
0: Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.
5: Pozor, pozor! Auto s nejvýhodnějším financováním už pětkrát v Praze.
1: Využijte financování bez akontace s úrokem už od 2,9% a vyberte si z více než 4000 aut i hned k odběru.
5: Auto. Financování výhodněji než dřív.
1: Navštivte nás na pražských pobočkách a odvezte si auto na splátky. Více na aaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
6: Stavíte nebo rekonstruujete? Využijte naše super nabídky ve všech prodejnách Pro doma. Zámková bioantracitová dlažba za akční cenu 445 korun za metr čtvereční i další vybrané produkty. Tahle super nabídka se neodmítá. Více na prodoma.cz.
7: Do školy stylově a za ceny, které nezrujnují rodinný rozpočet?
8: Jedině v outletu Pop Airport.
7: Se slevami až 70% výhodně pořídíte výbavu do školy i na sportovní kroužky. Třeba od značek Nike, Guess, Meatfly anebo Alpine Pro.
8: A navíc si s dětmi užijete super atrakce v Majalandu nebo dobrodružné poznávání v dinosaurii.
7: Pop Airport. Outletové nakupování a zábava na jednom místě.
8: Více na pop.cz.
9: Každý rok desítky tisíc lidí začnou svůj nový život bez brýlí a čoček. Díky očním klinikám Gemini je teď laserová operace očí dostupnější než kdy dříve. A ti, kdo ji podstoupili, jen litují, že to neudělali dřív. Začněte i vy svůj nový život bez brýlí a čoček. Síť očních klinik Gemini.
10: Dobrý den, jmenuji se Lukáš Novák a rád bych vás pozval na prověřené ojeté vozy do autobazaru Autojarov.
11: Nabízíme roční vozy Škoda za jedinečné ceny, například Kamiq, Octavia nebo Kodiaq. Exkluzivní nabídka ročních vozů s prodlouženou zárukou, bonusy při výhodném financování a výkupu stávajícího vozu na protiúčet. Více na autojarov.cz.
10: Těšíme se na vás.
12: Podcasty Evropy 2 a Vysoké školy finanční a správní na YouRadio Talk.
13: S absolventkou Terezou Pasterčíkovou o rozdílech mezi urnou, zásahovkou a prvosledovou hlídkou a o finančním podhodnocení ozbrojených složek České republiky.
12: Vysoká škola finanční a správní, ta správná univerzita pro vaše studium. Více na vsfs.cz a na YouRadio Talk.
14: Ahoj, tady Lukáš Jílík. Zvu vás poslední prázdninovou neděli na food picnic na pražské Ladronce. 120 stánků se skvělým jídlem, zábava pro děti a samozřejmě piknikové koše plné dobrot. Na pódiu vás čekají skvělé kuchařské show. Den plný dobrého jídla a zábavy, to je food picnic na pražské Ladronce. Vstup je zdarma.

0: Ladíte čtvrteční odpolední maximum muziky Evropy 2 a po Adele se teď podíváme trošku do výchovy. Znáte termín FAFO? V překladu to znamená, dělej si, co chceš, ale pak si taky zažij následky. No a právě do výchovy tento termín postupně proniká, protože poslední době se hodně mluví o takzvaném gentle parenting, neboli respektující výchově. Vysvětlovat, pojmenovávat emoce, nekřičet, snažit se dítě pochopit. Jenomže evidentně část rodičů už má podle všeho toho nekonečného vysvětlování a vyjednávání plné zuby. A na sociálních sítích se teď šíří úplně jiný přístup, a sice FAFO parenting. Princip je jednoduchý, dítěti něco vysvětlíte a varujete ho. Ale pokud si přesto trvá na svém a nejde o nic úplně nebezpečného, necháte ho zjistit, proč jste mu to říkali. Nechceš si vzít ven bundu, dobře, bude ti zima. Ale pak ho musíte nechat nést ty následky, nebo nechceš si uklidit hračky, dobře, ale když se na nějakou šlápne, tak se rozbije a budeš mít smůlu. Vtipné je, že pro spoustu lidí, kteří se narodili v 80. nebo 90. to asi zní ne jako trend, ale spíš jako naše dětství. A přesně toho si všímají i odborníci. FAFO je do značné míry návrat k tomu, aby prostě děti zažívaly přirozené důsledky svých rozhodnutí. Jenomže samozřejmě sociální sítě to dokážou vyhnat do úplného extrému, takže virální bylo nějaké video matky, která kvůli špatnému chování vyhodila dceřin iPad z okna, což je vtipný vzhledem k tomu, že ho velmi pravděpodobně platila ona. No, takže FAFO asi nebude úplně kouzelný návod na výchovu, nicméně jeho umírněná verze má docela jednoduchou myšlenku. Takže není to možná ani rodičovský trend, prostě naši rodiče to dělali taky, akorát tomu neříkali FAFO. Prostě řekli, no, tak to udělej po svým, ale pak za mnou nechoď. Evropa 2.
1: Evropa 2. Action! Novinky v kinech.
2: Hi!
3: Hororová sága Insidious se vrací v plné síle do kin. Režie nového snímku s podtitulem Jsou mezi námi se ujal Jacob Chase, který na sebe upozornil schopností budovat napětí skrz moderní technologie a psychologický teror. Příběh se tentokrát soustředí na novou hrdinku. Tou je mladá matka Gemma, která se nevědomky stala terčem nadpřirozených entit. Kromě schopnosti vidět duchy a démony, dokáže vstupovat do dálavy tajemné říše ztracených duší na pomezí života a smrti, která tvoří samotné srdce univerza Insidious.

0: venku.
1: Srpnové vydání vám nabídne obojí. Ikonickou pláž i indiánský mýtus Copacabana. Britský trail, španělský surfařský ráj nebo dokonalý venkov na jihu Francie. Nadechněte se vůně léta. Na stránkách časopisu Lidé a země.
2: Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.
3: Ahoj, tady Lukáš Jejlík. Zvu vás poslední prázdninovou neděli na food picnic na Pražské Ladronce. 120 stánků se skvělým jídlem, zábava pro děti a samozřejmě piknikové koše plné dobrot. Na pódiu vás čekají skvělé kuchařské show. Den plný dobrého jídla a zábavy, to je food picnic na Pražské Ladronce. Vstup je zdarma.
4: Dobrý den. Nejspíš známe odpovědi na otázky, které si kladete. Třeba ohledně muziky. Na Europa2.cz/playlist najdeš všechny songy pěkně za sebou tak, jak jsme je na Evropě 2 odehráli. A to až týden zpátky.
5: Vojtěch Dyk a DYK zahrají 26. srpna na Prague Open Air v Holešovickém areálu 7. Půjde o jejich jediný pražský koncert v letošním roce a vstupenky rychle mizí. Nenechte si ujít výjimečný letní večer pod širým nebem. Vojtěch Dyk a DYK. Středa 26. srpna, areál 7. Vstupenky na PragueOpenAir.cz.
6: Evropa 2.
7: Maximum tvý muziky. Maximum tvý muziky.

0: I na Evropě 2 se blíží 17. hodina, tak se přiblížila taky Zuzka Kozáková a má pro nás všechny aktuální zprávy.
1: Vítejte u zpráv. Dálnici D1 mezi exity 21 Mirošovice a 29 Chocerady uzavře po obě víkendové noci v obou směrech zatěžovací zkouška mostu Šmejkalka. Uzavírka v noci z pátku na sobotu a ze soboty na neděli potrvá vždy od 20 do 8 hodin ráno. Na most při zkoušce najede 8 plně naložených nákladních vozů, z nichž každý váží 32 tun. Most musí v jeden okamžik unést statickou zátěž 256 tun na jedné polovině své konstrukce. Případ vraždy vůdce takzvané kutnohorské sekty míří k nejvyššímu soudu. Zubařka, která si má odpykat 9 let vězení, podala dovolání. Justice v kauze pravomocně potrestala také další ženu, důchodkyni Irenu Stejskalovou. Vyslechla si 12-letý trest vězení. Obě ženy se hájily tím, že je vůdce sekty ovládal a manipuloval. Společně zamíříme za Luckou.
2: Na Jihlavsku se řidičům brzy uleví. Stavba obchvatu Brtnice pokračuje rychlým tempem. Nejviditelnější částí obchvatu bude Vysoký most. Dělníci nyní ale hlavně dokončují křižovatky ve směru na Třebíč a Jihlavu. Brtnice by tak měla být opět průjezdná od 1. září. Obchvat by měl být otevřen zhruba o rok později. Lucie Hněvkovská, Evropa 2.
1: Čtyřnásobný mistr světa Formule 1 Max Verstappen prodloužil s týmem Red Bull smlouvu do konce roku 2020. Dosavadní kontrakt měl nizozemskému jezdci vypršet za 2 roky. Rakouská stáj informovala o pokračování spolupráce s Verstappenem před víkendovou velkou cenou Nizozemska.
3: Evropa 2, kde to stojí?
1: Pozor si dejte na dálnici D11. Na trase Praha Jaroměř Sever na 48. kilometru je odstavené vozidlo na krajnici. Bouralo se v Liberci na náměstí doktora Edvarda Beneše a komplikace hlásí i Zlín. Nehoda je v ulici Padělky.
3: Evropa 2, jak je venku?
1: Převládá oblačnost, objevuje se déšť a teploty nepřekračují 32 stupňů Celsia. Zítra časně ráno, hlavně na východě, bude opět deštivo, jinak bude oblačno až zataženo. Odpoledne a večer očekáváme srážky na většině území Česka. Nejvyšší denní teploty se mohou dostat k 28 stupňům Celsia. Zprávy jsou za námi, vyladíte Evropu 2 a krátce po 17. opět pokračuje Katka Hašková.
0: A my se spolu už za chvíli podíváme na Lux Maxim, což je trend, kde hlavně mladí muži řeší, jak co nejlíp vypadat a vylepšit svůj vzhled, a je to úlet.
3: Evropa 2.

0: Dangerous a vy posloucháte maximum muziky Evropy 2. No a my se teď podíváme do chlapeckých koupelen, protože poslední roky jsme byli zvyklí, že tlak na vzhled se řešil hlavně u žen. Jenomže sociální sítě teď čím dál víc servírují podobnou nejistotu také u mladých kluků a jedním z nejvýraznějších trendů je takzvaný looks maxing. V překladu to znamená něco jako vytěžit ze svého vzhledu maximum. A ta základní verze je docela v pohodě, prostě kluci si mezi sebou radí, jaký si dát účes, jak se lépe oblékat, jak cvičit, starat se o pleť, zuby, vlasy. Jenomže looks maxing má i mnohem extrémnějším podobu. Na internetu se detailně rozebírá tvar čelisti, brady, nosu, očí nebo poměr jednotlivých částí obličeje. A dokonce existují různé tabulky a hodnocení, podle kterých si mladí muži určují, jak jsou vlastně údajně atraktivní. A pak přicházejí rady, jak to opravit. Od běžné péče přes nejrůznější cviky na čelist, až samozřejmě po výplně a plastické operace. Narazit můžete taky na pojmy soft maxing a hard maxing. Jo, soft maxing jsou ty relativně normální věci, jako posilovná, kadeřník. Hard maxing, to už je něco víc, to jsou radikálnější zásahy do vzhledu, včetně kosmetických procedur nebo operací. No a právě proto ten trend je samozřejmě trošku kontroverzní, protože začít se o sebe starat víc, tak některým mužům to rozhodně prospěje. Problém je, když se vám někdo vlastně snaží namluvit, že normální lidský obličej je vlastně soubor vat, které je potřeba opravit. No a pak je tady moje oblíbené slovíčko mogging. Prosím vás, mognout znamená, že vedle někoho vypadáte líp, že ho vlastně zastíníte, jo? Takže když si stoupnete vedle někoho, kdo není tak hezký jak vy, tak ho vlastně mognete. No a na internetu samozřejmě najdete videa, kde se právě proti sobě postaví dva v této optice atraktivní chlapci a vážně řeší, kdo koho mognul, jakože kdo má lepší tu čelist, ty oči, výšku, proporce, obličeje a tak. No. A jestli vás zajímá, jak hluboko tato králičí nora vede, tak Mikýř o Lux Maxingu udělal fantastické video, které najdete na YouTube a je to fakt hustý. No. Takže, jestli jste si mysleli, že dospívající kluci tráví před zrcadlem maximálně 30 vteřin, tak doba se změnila, protože dnes si tam někteří měří čelist. Evropa 2.
1: Každou sobotní noc na Evropě 2 Dance Extravaganza. Propař se sobotní nocí. Od 10 večer až do 4 ráno jedeme nejpřísnější party českýho éteru. Dance Extravaganza. Víkendový mejdan plný nadupaných beatů. Dance Extravaganza Evropy 2. Maximum taneční muziky.
2: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Prantl šunku výběrovou 100 gramů za 16,90. Orion Deli čokoládovou tyčinku různé druhy za 8,90. A Chibo zrnkovou kávu kilo za 369,90. Až do 25. srpna. Kaufland.
3: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína? Že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
4: A zadny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
5: Áčka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
6: Letní novinkou v KFC pro tento týden jsou Texas Twister a Texas Zinger.
7: Vychutnejte si novinky anebo klasický Twister nebo Zinger pouze za 89 korun.
6: Milé Česko, léto v KFC chutná skvěle.
7: Tak si dejte Twister nebo Zinger jen za 89 korun.
6: Více informací v restauracích KFC.
8: Ahoj, tady Veronika, šéfredaktorka časopisu Lidé a země. Taky milujete léto plné dobrodružství, adrenalinu a nevšedních zážitků? Nebo toužíte po kráse, tichu a odpočinku? Srpnové vydání vám nabídne obojí. Ikonickou pláž i indiánský mýtus Copacabana. Britský trail, španělský surfařský ráj nebo dokonalý venkov na jihu Francie. Nadechněte se vůně léta. Na stránkách časopisu Lidé a země.
1: Zpátky k muzice.
9: Evropa 2.

0: Jí stačilo vypadat reprezentativně, umět vyšívat, hrát na klavír a dýchat v utaženém korzetu. No a pak se taky dobře vdát, jo? Takže být krásná, talentovaná, společensky použitelná a ideálně u toho neomdlít. V 50. letech jste měla být dokonalá hospodyňka, starat se o děti a udělat pro muže, co mu na očích uvidíte. Takže tady už to máme všechno. Vaření, úklid, děti, perfektní domácnost a hlavně se u toho tvářit, že vás to strašně baví. V 90. letech konečně můžete budovat kariéru a zároveň být dokonalá hospodyňka. A tady podle mě nastal ten zlom. Řekli jsme, že nám můžete úplně všechno, ale podle mě jsme jim zapomněli říct, nemusíte úplně všechno. No a dnes stačí mít skvělou práci, budovat kariéru, vydělávat spoustu peněz, mezi tím rodit a vychovávat děti. Podle nejnovějších psychologických studií, abyste jim nezpůsobila trauma, a k tomu všemu samozřejmě musíte být skvělá partnerka, chodit cvičit 4x týdně do fitka a mít spoustu zájmu, abyste byla dostatečně atraktivní. Doma by mělo být dokonale uklizeno, taky navařeno, jako v michelinské restauraci, a ještě by to mělo být krásné, abyste to mohla vyfotit na Instač. No ve 30 máte vypadat, teda v 50 máte vypadat jako ve 30, nebo jako 20letá modelka z Instagramu, protože stárnutí je v médiích prezentováno jako něco, čemu se všechny vyhýbáme jako čert kříži. Na závěr je fajn mít naplánovanou každou minutu dne, abyste byla dostatečně produktivní a uměla opravit všechno od auta po protékající záchod, abyste dokázala, že jste prostě nezávislá a samostatná. Takže dámy, já nám gratuluju. Vybojovali jsme si právo dělat úplně všechno a teď ještě musíme přijít na to, jak to všechno zvládnout najednou. Jinak samozřejmě berte to trošku s nadsázkou, ale milá Kristý za normální holky pobavilo. Díky moc, že posloucháte Evropa 2.
1: Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.
2: Dobrý den, jmenuji se Lukáš Novák a rád bych vás pozval na prověřené ojeté vozy do autobazaru Autojarov.
3: Nabízíme roční vozy Škoda za jedinečné ceny, například Kamiq, Octavia nebo Kodiaq. Exkluzivní nabídka ročních vozů s prodlouženou zárukou, bonusy při výhodném financování a výkupu stávajícího vozu na protiúčet. Více na autojarov.cz.
2: Těšíme se na vás.
4: Ahoj, tady Lukáš Jílík. Zvu vás poslední prázdninovou neděli na food picnic na pražské Ladronce. 120 stánků se skvělým jídlem, zábava pro děti a samozřejmě piknikové koše plné dobrot. Na pódiu vás čekají skvělé kuchařské show. Den plný dobrého jídla a zábavy, to je food picnic na pražské Ladronce. Vstup je zdarma.
5: Vojtěch Dyk a DYK zahrají 26. srpna na Prague Open Air v Holešovickém areálu 7. Půjde o jejich jediný pražský koncert v letošním roce a vstupenky rychle mizí. Nenechte si ujít výjimečný letní večer pod širým nebem. Vojtěch Dyk a DYK, středa 26. srpna, areál 7. Vstupenky na Prague Open Air.cz.

0: Ladíte Evropu 2, jak Single X nás chce vzít na dovolenou a já vás vezmu na posledních 15 minut čtvrtečního maxima muziky. Potom už tady tu štafetu převezme Pája Cejnár, který si připravil ty největší hity, protože je tady samozřejmě Evropa 2 Music Chart. Čeká vás přehled toho, co právě nejvíc frčí, no a taky samozřejmě pořádná nálož muziky. My se uslyšíme zase zítra od 15 hodin, tak budu ráda, když budete u toho. No a teď už to tady předávám Pájovi. Mějte krásný večer a Páju, je to tvoje Evropa 2?
1: Evropa 2. Action! Novinky v kinech.
2: Poslední masáž jsem měla asi na mamografu.
3: Někdy mám o tebe fakt strach.
4: Jane, Coco a Sophie mají kariéru, rodiny, vztahy a kalendáře zaplněné povinnostmi. Času na sebe jim moc nezbývá, proto se rozhodnou vypnout, nechat všechny starosti doma a užít si víkend plný wellness, proseka a pohody.
5: Zamluvila jsem pokoj.
2: Cože?
6: Jedeme na wellness víkend, machy! Jo!
4: Jenže to by do toho nesměla vstoupit kamarádka Mel, která dokáže každou zdánlivě nevinnou situaci proměnit v naprostou katastrofu.
6: To je Mel? Tak co je tě předmeno? Pauzo!
4: Co mělo být luxusním únikem od reality, se během chvíle mění v divokou jízdu plnou alkoholu, nečekaných známostí, šílených sázek a také v sérii rozhodnutí, která by zastřízliva nejspíš nikoho nenapadla.
5: Nazdar, neděláme tu nic ilegálního.
4: Jedno je tak naprosto jisté. Hrdinky komedie Wellness Weekend se domů určitě nevrátí dokonale odpočaté a s čistou hlavou.
2: Páni, jak to děláš?
4: Za novinkou Wellness Weekend stojí John Lucas a Scott Moore, kteří mají s nekorektními komediemi bohaté zkušenosti. Oba jsou jako scénáristi podepsáni pod pasbou ve Vegas a režijně pak pod komedií Matky na tahu. Komedie Wellness Weekend je právě v kinech. Martina Sokolová, Evropa 2.
1: Evropa 2. 88,2

0: 18. hodina, Evropa 2 pro vás má čerstvé zprávy. Šup, šup, jdeme do nich, Evropa 2.
1: Dobrý podvečer. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže potvrdil Ministerstvu pro místní rozvoj pokutu 122 tisíc za chyby v tendru na vytvoření systému e-turista. Proti původnímu rozhodnutí se sice ministerstvo odvolalo, předseda úřadu Petr Mlsná ho ale nyní potvrdil. Pokutu tak rezort musí zaplatit, informoval o tom veřejnoprávní rozhlas. V pátek odpoledne a v noci na sobotu mohou část Čech a západ Moravy zasáhnout další silné bouřky s nárazy větru až 90 km za hodinu. Napršet může až 70 mm srážek. V aktualizované výstraze o tom informuje Český hydrometeorologický ústav. Sever Česka zasáhly bouřky už v noci na dnešek. Podíváme se společně za Luckou.
2: Na Jihlavsku se řidičům brzy uleví. Stavba obchvatu Brtnice pokračuje rychlým tempem. Nejviditelnější částí obchvatu bude Vysoký most. Dělníci nyní ale hlavně dokončují křižovatky ve směru na Třebíč a Jihlavu. Brtnice by tak měla být opět průjezdná od 1. září. Obchvat by měl být otevřen zhruba o rok později. Lucie Hněvkovská, Evropa 2.
1: Během utkání první a druhé fotbalové ligy mohou kluby na stadionu nově zobrazovat na časomíře i probíhající nastavený čas. Informuje o tom Ligová fotbalová asociace, která v Česku řídí profesionální soutěže. Novinku mohou kluby využít už o víkendu v zápasech 5. kola. Změna není povinná. Domácí tým může zůstat u starého modelu.
3: Evropa 2, kde to stojí?
1: Pozor na dálnici D1 ve směru na Brno. Na 183. kilometru se můžete nárazově dostat do kolony. Komplikace jsou na Karlovarsku na silnici 2. třídy číslo 221 na vjezdu do obce Potůčky. Je tady nehoda, počítejte se zdržením. Nehoda se došetřuje ve Zlíně v ulici Padělky a na Vsetínsku na vjezdu do Kelče se taktéž bouralo.
3: Evropa 2, jak je venku?
1: Převládá oblačnost, místy je zataženo, počítejte s deštěm a teplotami do 30 stupňů. Zítra ráno, hlavně na východě, se bude opět objevovat déšť, jinak bude oblačno až zataženo. Během odpoledne a večera očekáváme, že bude pak pršet na většině území Česka. Teploty se mohou dostat až k 28 stupňům Celsia. Tolik dnešní poslední zprávy. Vyladíte Evropu 2 a teď už taky Music Chart s Pavlem Cejnarem.
0: Lehce po 18. hodině vás zdravím z éteru Evropy 2. Už za chviličku začne naše hit paráda Evropy 2. Pojďme na to.
3: Evropa 2. Music Chart.
0: Ano, přesně tak, jedeme v našem prázdninovém módu, Cejny za mikrofonem a společně se mnou 4 novinky, 2 future hity, taky hudební zpátečka, jak to hraje venku, ale hlavně 20 u vás nejoblíbenějších hitů, pro které hlasujete přes naše stránky Evropa2.cz. Hnedka na úvod bych chtěl poděkovat mýmu kolegovi Jirkovi Tajlemu za přípravu a scénář hit parády. Bez něj bych to nezvládl, no a jsem natěšenej, jak si to spolu po třetí o prázdninách střihneme. No a začínáme, jak jste zvyklí, první dnešní novinkou. Norma Jean Martin. Říká vám to něco, její hlas určitě znáte. Legendární megahit Overdrive, který vydala s Offenbach. Norma Jean Martin je americká zpěvačka s charismatickým hlasem, která se věnuje i solové tvorbě. Nyní přichází se singlem Encore Big Dreams. O němž sama Norma řekla, že jde o definující single. První oficiální krok do světel reflektorů jako dance popová umělkyně. Tady ten euforický track určitě nějakému hudebnímu znalci připomene velký hit od Nelly Furtado. Tak tedy začínáme první dnešní novinkou. Já vám všem, ať je čtvrtek anebo neděle, přeju co nejpohodovější start. Začíná nejprestižnější česká hitparáda Evropa 2 Music Chart.
3: Music Chart.
0: Jak už jsem říkal, tohle je první dnešní novinka. Norma Jean Martin, Encore Big Dreams, Evropa 2.

Ladí vás dnešní Evropa 2, buď ve čtvrtek, nebo v neděli posloucháte nejprestižnější českou hitparádu Evropa 2 Music Chart. A to, co jste právě teď slyšeli, byla první novinka na tento týden. Norma Jean Martin, Encore, Big Dreams. Pokud posloucháte ve čtvrtek v premiéře, tak hlasovat se můžete až po skončení chart. Pokud posloucháte nedělní reprízu, hlasovat můžete okamžitě přes naše stránky europa2.cz. Tam všechno najdete. Pojďme za druhou novinkou. Dagny, norská zpěvačka, patří mezi nejvýraznější hlasy elektropopové scény poslední doby. Nedávno vydala už třetí ochutnávku z čerstvě vydaného alba Dance Floor Erotica. Single se jmenuje Rain a ukazuje nám nový zpěvačin vesmír plný svobody a sebevyjádření. Rain je pro mě něčím víc, je to o tom dívat se méně do minulosti a více do budoucnosti. Jednoduše minulost tě nesmí pohltit, musíš ji nechat za sebou, říká Dagny v energickém singlu, který určitě zazní i na jejím pražském koncertě v sobotu 13. února příštího roku v klubu Bike Jesus na Štvanici. Tak tedy novinka číslo 2, Dagny a Rain.

0: Dagny a Rain. Druhá novinka na tento týden. Tak, myslím si, že o čem přemýšlet určitě budete mít, protože dvě novinky, to je nasazená laťka docela dost vysoko. Další dvě novinky si necháme na začátek příští části, příští hodiny Hitparády Evropa 2 Music Chart, protože teď už jdeme na samotný, já vždycky říkám, ocas žebříčku, a to je pravda. Prostě na samotný konec žebříčku, tedy na místo 20., kde je stagnace od minulého týdne. A já to nechápu, pecková věc. Alok, Jennifer Lopez a single, který se jmenuje Everything Fine, PM Evropa 2.
1: Maximum muziky.
2: Evropa 2.

Příjemná záležitost, Alok a Jennifer Lopez, Everything Fine PM, tak to je místo 20. a stagnace. Já nevím, jak to máte vy, ale vždycky já, když slyším anebo vidím někde J.Lo, Jennifer Lopez, tak si hnedka vzpomenu na krásnou pokojskou. Tak je to prostě seklo, slušelo a vždycky, když zpívá, tak ji prostě vidím v téhle roli. Místo 20. J.L. střídá J.B., tedy Jennifer Lopez střídá Justin Bieber, který je s dalším singlem, který se jmenuje Speed Demon, na místě 19. a další stagnace pro tento týden.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Brambory rané 1 kg za 8,90. A čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za 49,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
1: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
2: Co třeba na delfíny?
1: Do zoo?
2: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
1: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
2: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
3: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
4: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Dětský kufřík jen za 179 korun. Sada Friction Ball za 94,90 a temperové barvy 12 barev za 44,90. Albert. Dle srovnání k 12.8.
5: Evropa 2. 88,2 a 105,5 FM.
6: Potřebujete si odpočinout? Zatímco jste na dovolené, vaše peníze mohou dál pracovat pro vás díky investičním plánům od XTB. Sestavení plánu je jednoduché. Vyberte si ETF, nastavte způsob financování, například pravidelné platby, proveďte vklad a máte hotovo. Vaše peníze si pauzu brát nemusí. Nechte je pracovat za vás. XTB, kde vaše peníze pracují.
7: Buďte opatrní, investování je spojeno s rizikem ztráty peněz a nemusí být pro vás vhodné.
8: Instagram Evropy 2 dělá s lidma věci.
9: A byl konec. Já byl roztancovaný. Ještě teď se.
8: Buďte taky roztancovaný, jako skoro 400 000 followerů Instagramu Evropy 2. Dej follow E2CZ a bav se na maximum.
9: Takže jste to odnesli vy, milí posluchači.
8: Evropa 2. Držíme ti flek i na Instagramu. Ty největší hvězdy. Našeho éteru. Jste vy. Nejste normální posluchači. Jste posluchači Evropy 2.
10: A můžu ještě něco říct?
9: No povídej.
10: To nejlepší rádio na světě.
9: Adame.
8: Bez generace E2 by to nešlo.
10: Děkuju moc.
8: My děkujem a držíme.

0: co jste právě teď slyšeli, byla 18. Novinka z minulého týdne, Kid Laroi a Pieces. A já si myslím, že věc, která nesmí chybět v hitparádě Evropa 2 Music Chart, ale pozor, před náma je pád a propadák týdne. Vůbec to nechápu, 5 týdnů v hitparádě a najednou z 11 padá až na 17. O jaký song jde? Já bych se tady přimlouval, abyste zahlasovali, protože je to vlastně taková letní pecka. Vždycky, když ji slyším z rádia, ať už jedu autem, nebo jsem někde doma, nebo dělám cokoliv, tak vždycky mě naladí tím dobrým směrem a vždycky mám takovou jako radost a vždycky, když slyším ten refrén, tak normálně se přistihnu, že se až jako usmívám a najednou propadá k týdne, to si nedokážu vůbec představit, ale je to tak, pád týdne z minulé 11 na dnešní 17 zaznamenává Miles Smith a single, který se jmenuje Heaven. Tady bych zahlasoval trošku, pojďme na to.
1: Pád týdne.

0: dopadách týdne, ale je to tak, je Miles Smith Heaven taková skvělá písnička. No, je to na vás, na vašem hlasování a proto musím zopakovat, jakým způsobem se hlasuje do hitparády Evropa 2 Music Chart. Je to přes naše stránky Evropa2.cz. Pokud posloucháte čtvrteční premiéru, hlasuje se až po skončení chart, tedy po 20. hodině. No a pokud posloucháte nedělní reprízu, hlasovat můžete okamžitě. Každý den tam můžete sypat svoje hlasy a hlasuje se až do úterního poledne. Tak tedy Miles Smith, Heaven, propadák týdne si vaše hlasy podle mě zaslouží. Pojďme dál v žebříčku, dáme si místo 16. a hnedka zatím místo 15. Užel Imal Angel a Alternate, to je místo 16. single, který se jmenuje Moving to the Sun, a hnedka potom Dermot Kennedy a Honest. Tak zůstaňte s námi, tohle je Evropa 2 Music Chart. Evropa 2.
1: Evropa 2 Music Chart.

0: cold night. I expect she'll never leave my mind. And I'll walk round broken, skeptical, hoping one day she'll return to my side.
1: Místo 15. minulá 14. a Dermot Kennedy. My si teďka od hlasování malinko odpočneme. Já to vždycky říkám, když mám před sebou Future Hit, to je hit, který už venku funguje a my si myslíme, že velmi brzy se zařadí do našeho vysílání Evropy 2 a vůbec do hitparády Evropa 2 Music Chart. A je to tady, je to tady. Já jsem se tak těšil, doufám, že i vy. Po 6 měsících napínání, 10 singlech a neuvěřitelné cestě za novou hudební kapitolou se konečně sen stal skutečností. Rehab vydává album Dream Inside Dream a představuje tak světu svůj zatím nejosobnější projekt a velký milník v kariéře. Poslechněte si titulní stejnojmenný single a nechte se unášet hudební krajinou, kterou oblíbený hitmaker svou tvorbou nakreslil. S vokály zpěváka Nathana Nicholsona, kterého můžete znát ze songu Franka Walkera What Love Feels Like. Tak tedy první dnešní Future Hit, pro který se nehlasuje. Rehab a Dream Inside a Dream a skvělá věc mimochodem.

0: Dream, to je prostě pohoda, taneční pohoda. Tenhle ten hit zatím v hitparádě Evropa 2 Music Chart nenajdete, nejde pro něj hlasovat, ale kdo ví, příští týden, nechte se překvapit, tohle byl první dnešní Future Hit, ještě jednou Rehab a Dream Inside the Dream. Moje krevní skupina je i další pecka, která je na místě 14. V životě bych neřekl, že tyhle ty dva se dají dohromady a udělají takovejhle skvělej hit. Martin Garrix, Ed Sheeran, Repeat It a místo 14.
1: Evropa 2 Music Chart.

0: 4 týdny v hitparádě a pomalu, ale jistě stoupá opět směrem nahoru. Minulá 16, tento týden 14. Martin Garrix featuring Ed Sheeran a Repeat It. Před námi dva songy, dáme si Loreen, tam je z minulé 15 pokles, nebo vlastně postup, z 15 postup na 13. Single se jmenuje Set Me Free. Za chviličku si dáme taky další novinku z minulého týdne, Cat's Eye a Animal, a pozor, čeká nás taky postup týdne, tak nikam neodcházejte a zůstaňte, tohle je Evropa 2 Music Chart.
1: Evropa 2 Music Chart.

0: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM. Maximum muziky. Evropa 2. Evropa 2.
1: Ano, my pokračujeme v druhé té lepší polovině nejprestižnější české hitparády Evropa 2 Music Chart. Ještě dvě novinky, jeden future hit, dáme hudební zpátečku, jak to hraje venku, no máme toho před sebou docela dost. Tak začínáme v pořadí třetí novinkou na tento týden. Pouhé dva týdny po svém úspěšném a fanoušky opět opěvované vystoupení na festivalu Coachella představil německý hitmaker a DJ Robin Schulz novou skladbu Better Times, níž hostuje talentovaná zpěvačka Barbs. Píseň přináší silné poselství o naději a vytrvalosti v těžkých chvílích, které pohání neochvějná víra, že po každé bouři nakonec se vyjde slunce. Po hudební stránce skladba kombinuje pulzující elektroniku, jemně gradující beat a retro, futuristické syntetizátory, které perfektně doplňuje podmanivý a emotivní vokál Barbs. Tak tedy třetí novinka na tento týden, Robin Schulz, Barbs a single, který se jmenuje Better Times, Evropa 2.

maximum. Třetí novinka na tento týden v hitparádě Evropa 2 Music Chart. Robin Schulz, Barbs a Better Times. Další velká pecka, no. Budete to mít těžký u toho hlasování. Hlasuje se přes Europa2.cz. No a aby to bylo kompletní, mám tady ještě čtvrtou novinku na tento týden. A ta bude opět skvělá. Slovenský producent Mark Dan v červnu představil svou novou skladbu Country Girl. Po úspěšném singlu Let Me Die, který bodoval v rádích napříč Evropou i v Americe, přichází s osobním příběhem inspirovaným skutečnou láskou. Mark Dan patří v posledních letech mezi nejvýraznější jména slovenské hudební scény. Novinka Country Girl patří k největším překvapením v jeho dosavadní tvorbě. Předešlé skladby byly postavené zejména na moderním elektronickém zvuku, avšak novinka Country Girl přináší takovou tu moderní country popovou atmosféru a jeden z nejosobnějších příběhů jeho kariéry. Dívka, o které se v singlu zpívá, je Markova životní partnerka. Na vokály si Mark Dan přizval talentovaného zpěváka Raymonda a o finální zvuk se postaral skvělý Randy Nepa. Tak tedy novinka číslo 4. Mark Dan, Raymond a Country Girl.

0: Tak tedy skvělý Mark Dan, Raymond a Country Girl. My jdeme na místo 10. Tam je lehký postup z 12, tedy single, který je 2 týdny v hitparádě. Pojďme si ho zahrát. Luis Capaldi a Stay Love. Mimochodem, když už jsme u novinek, které máme za sebou, připomínám hlasování. Hlasuje se, pokud posloucháte ve čtvrtek, až po skončení chart, tedy za necelou hodinu po 20. hodině. Pokud posloucháte nedělní reprízu, hlasovat můžete okamžitě. Hlasuje se až do úterního poledne na našich stránkách Evropa2.cz. Teď místo 10. Luis Capaldi a Stay Love.
1: Maximum muziky. Evropa 2.

To je romantika. I ta patří do hitparády Evropa 2 Music Chart. Luis Capaldi a Stay Love. Místo 10. Tak představte si, že už za chviličku nás čeká hit, který si tento týden zahrajeme naposledy. Čeká nás taky hudební zpátečka. My se vydáme do roku 2020. Na první místo hitparády, tedy o 6 let zpátky. Ale teď před námi je místo 9. Minulá osmička, Sombr a single, který se jmenuje My Body Isn't Ready. Evropa 2.

0: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A řepkový olej Gustona, litr s apkou, pouze za 26,90. Albert. Dle srovnání k 12.8.
1: Zpátky k muzice. Evropa 2.

0: Posloucháte hitparádu Evropa 2 Music Chart a pro tento hit už nehlasujte, protože jak je v regulích, po 7 týdnech odchází z hitparády Krištof, Dominike Alagia a Půlnoční hřích. Song se vám líbí, 7 týdnů v hitparádě vydržel a já si myslím, že má na to, aby odešel, a já vždycky říkám, do pomyslného zlatého kola. Prostě odchází se s hlavou styčenou a je vidět, že prostě česká tvorba neusíná, ba naopak, líbí se vám a jede stále dopředu. Tak zdravíme Krištofy, zdravíme taky Dominik Alagia. Půlnoční hřích je prostě pecka, teď už ho můžete slýchat v klasickém Airplayi tady u nás na Evropě 2. Tak, my si od hitparády opět na chvilku odpočneme od toho hlasování, ne od hitparády, protože vrátíme se zpátky o 6 let, tedy do roku 2020. 28. tohoto roku se vysílala hitparáda Evropa 2 Music Chart a abyste měli představu, tak třeba jako novinky tam byly Maroon 5 a single, který se jmenuje Nobody's Love, nebo Jonas Blue featuring Max a Naked. Na místě pátém Ava Max, Kings and Queens. Na čtvrtém místě byl Martin Garrix se singlem Hold On. Na třetím místě Klára Vítisková a Lake Malawi, Gold. Druhá Winona Oak a Robin Schulz, Oxygen. No a první místo si zahrajeme. Domy a Homeland. Pamatujete si, to je dnešní hudební zpátečka Evropy 2.
1: Evropa 2 Music Chart. Hudební zpátečka.

0: Evropa 2, Domy, Homeland a první místo hitparády z roku 2020, tedy konkrétně z 20. srpna. My jsme malinko zaspomínali a já si myslím, že Domy a single Homeland má pořád své místo tady u nás na Evropě 2 a má to pořád šťávu. Konec konců, vy vždycky rozhodujete, co vyhraje v hitparádě Evropa 2 Music Chart, ať to bylo v roce 2020, anebo letos v roce 2026. První místa máme stále ještě před sebou. Vy můžete hlasovat. Hlasování probíhá na našich stránkách Evropa2.cz. Pokud posloucháte ve čtvrtek premiéru, už za chvíli po 20. hodině po skončení chart můžete hlasovat. Pokud posloucháte v neděli, repete, můžete hlasovat okamžitě ještě jednou na Evropa2.cz a hlasuje se až do úterního poledne. Teď vám trošku naleju takového pitného režimu. Kdo si dá malinový sirup? Nehlaste se všichni, po hudební stránce se o to postarají Miraj, protože je to místo sedmé. Evropa 2. Maximum
1: muziky. Evropa 2 Music Chart.

0: na mě, tak já bych klidně tuhle tu písničku poslal ještě vejš. Místo 10. minule, 6. tento týden, Alesso, Pendulum, Fate. Podle mě je to pecka, která je 3 týdny v hitparádě a má na to, aby se dostala na stupně vítězů, ale je to prostě na vašem hlasování. Komu se to líbilo, tak může zahlasovat na našich stránkách Evropa2.cz. Před námi je druhý dnešní Future Hit. Illinium featuring Ellie Goulding, na Grammy nominovaný americký DJ a producent, který si říká Illinium, vydal nedávno dlouho očekávané album s názvem Odyssey, plné skvělých spoluprácí. Po skladbě Feels Like You, kterou jsme včera představili koncem dubna, je dalším zářezem i písněň Don't Want Your Love, které svůj vokál propůjčila Ellie Goulding. Illinium má opravdu silný cit na emoce v tracku. Na tomto singlu jsme se naprosto přirozeně potkali s představami o tom, jak bude znít, a celé to vzniklo úplně organicky. Těším se, až to lidi uslyší, říká s radostí Ellie Goulding. Tak ať to slyšíte i vy. Druhý dnešní Future Hit, Illinium, Ellie Goulding a Don't Want Your Love na Evropě 2.
1: Evropa 2 Music Chart. Future Hit.
2: Two ships in the night, teardrops in an innocent ocean, four walls painted white.

Tak tohle je další pecka podle mého gusta. Illinium, Ellie Goulding a Don't Want Your Love. Hned bych zahlasoval, ale vy nehlasujte, protože samozřejmě hlasování není pro tento song spuštěno, protože to byl druhý dnešní future hit. Illinium, Ellie Goulding a skvělá věc, prostě pecka každým coulem. A to je samozřejmě dobře. Tak pojďme za další peckou, pro kterou můžete hlasovat. Další ohromující single, 5 týdnů v hitparádě z českých kluhů a hájů a u nás velmi oblíbená Eva Farna. Tu tady jistě nemusím vůbec představovat. Minulá sedmička, tento týden 5 a uvidíme, jestli Evička se singlem Neříkej, co má se stát, se třeba pro příští týden nestane první, druhou anebo třetí příčkou. Je to na vás, na vašem hlasování. Evropa 2 Music Chart. Evropa 2. Evropa 2. Tak tedy místo 5. Minule 7. Eva Farna, Neříkej, co má se stát. Evropa 2.

0: a vynikající single, který se jmenuje Neříkej, co má se stát. No je to tam našlápnutý v těch předních místech v hitparádě Evropa 2 Music Chart. No uvidíme, hlasovat můžete přes stránky Evropa2.cz. Ještě jednou připomínám, ve čtvrtek po skončení chart, tedy už za chvíli po 20. hodině, v neděli můžete hlasovat okamžitě, hlasuje se do úterního poledne Evropa2.cz, tam všechno najdete. My si dáme místo čtvrté, tedy bramborové medaile, Sarah C. a Martin Harrich Starlight, no a pak nahlédneme taky do světových hitparád. Nikam neodcházejte, tohle je Evropa 2 Music Chart.
1: Evropa 2 Music Chart.

British Big Top 40. Novinka. Irské trio The Script, vedené nezdolným Dennym, si vybudovalo kariéru na architektuře arénové hymny a tvoří písně, které fungují jako spověď i kolektivní zážitek. Jejich nejnovější single jste právě teď slyšeli, jmenuje se The Crowd Was Singing Wonderwall. Geneze písně je téměř až příliš dokonalá. Inspirování kulturní událostí, kterou bylo turné Live 25 skupiny Oasis, The Script vytvořili skladbu, která funguje jako podsta. A je skvělá. A vy pro ní zatím nehlasujte, protože ta zatím funguje v zahraničních hitparádách. Kdy začne fungovat u nás, nebojte, dáme vám vědět. My jdeme na stupně vítězů. Bronzové medaile, tedy třetí místo pro tento týden, je to vlastně stagnace od minulého týdne a je to David River, Empty House. Tak si ho pojďme pustit, poslechnout a dodat vám patřičnou romantickou energii. Evropa 2. Music.

Třetí místo v nejprestižnější české hitparádě Evropa 2 Music Chart zaznamenává stejně jako minulý týden David River, Empty House. Tak kdo byl na místě druhém a na místě prvním? Buď to může být Anika Eris, anebo Postit. Ale než se tak dozvíme a než si pustíme druhé místo, pojďme si zrekapitulovat, co jsme dneska zahráli. Tak novinky. Norma Jean Martin, první novinka. Druhá novinka Dagny, třetí novinka Robin Schulz a Barbs a čtvrtá novinka Mark Dunn a Raymond. Na místě 20. Alok a Jennifer Lopez, místo 19. Justin Bieber, 18. jsou Kid Leroy. Pát týdne na místě 17. Miles Smith, 16. Užel Emile Angel a Altranate, místo 15. Dermot Kennedy, 14. Martin Garrix a Ed Sheeran, na 13. Loreen, na 12. Kecaj a na 11. šplhoun týdne Bere. Na místě 10. Luis Capaldi, místo 9. Sombr, 8. proto už nehlasujte Krištof a Dominike Alagia. Na místě 7. Miraj, 6. Alesso featuring Pendulum, no a 5. Eva Farna, neříkej, co má se stát. Místo 4. Sarah C., Martin Harich, Starlight. Místo 3. jste slyšeli před chviličkou, David River, Empty House. A kdo je na místě 2.? Ještě vám dlužím, kdo vypadl od minulého týdne. Tak vypadla novinka nasazená minulý týden Lost Frequencies. No a po 7 týdnech Antonín Herbeck, Brandon, Ariana Grande a Michael Schulte. No a na místě 2. pro tento týden dle vašeho hlasování se umístili. Kdo to je? A je to tento song. Maximum muziky. Evropa 2. Místo 2. Anika Eris a Morning Blues. My gratulujeme a nikam neodcházejte, za chviličku první místo. Evropa 2.

Anika Eris a Morning Blues. Než si pustíme první místo, tak já bych vám chtěl poděkovat, že jste poslouchali až do konce a požádat vás a poprosit, bez vás by to nešlo, protože vy to děláte, vy hlasujete a tvoříte vlastně ten žebříček. Poprosil bych vás, abyste zahlasovali. Pokud posloucháte čtvrteční premiéru, hlasuje se už za chviličku po 20. hodině na našich stránkách Evropa2.cz. Pokud posloucháte nedělní reprízu, hlasovat můžete okamžitě a hlasuje se až do úterního poledne. Tak a než si pustíme první místo, několik poděkování, tak za prvý za scénář a přípravu Jirka Tajrle, Jiříku děkuju, bez tebe bych to nedal. Holkám do našeho hudebního oddělení za sestavení hitparády, sečtení všech hlasů, to není vůbec žádná legrace. No a Martinovi Cihlářovi a Charliemu za doplnění všech novinek a všech songů, které třeba ještě z éteru Evropy 2 neznáte. Takže děkuju všem, je to týmová věc a já jsem rád, že i dnes jsem byl součástí, co by speaker nejprestižnější české hitparády Evropa 2 Music Chart. Mějte se hezky, příští týden ještě v prázdninovém módu a potom už to opět nastartuje. Tak hezký zbytek prázdnin vám přeju, no a posílám první místo. Post it, Geronimo. Ještě jenom hlasování na Evropa2.cz. Mějte se hezky a užívejte života Evropa 2. Music chart. Umírám, celý se klepu

0: Summer Camp Európy 2. I letos odvážíme decka posluchačů Európy 2 na týden snů do Prachovských skal. Buď u toho na soušlech a v éteru Európy 2 a odkrývej s námi všechny překvápka, co pro ně máme.
1: Co se dělali vy, ty otázky, co jsou strašně dobrý.
0: Summer Camp Európy 2. Nejlepší tábor tvýho života s týmem Európy 2.

0: Summer Camp Európy 2 jede na plný pecky. A jestli chceš být příště u toho, nastav si reminder na jaro a nezapomeň se přihlásit na nejlepší týden tvýho života. Summer Camp Európy 2. Držíme ti flek i na letním táboře.
1: Tak co, těšíte se?
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Brambory rané 1 kg za 8,90. A čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za 49,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
0: Zpátky k muzice.
3: Evropa 2.

Let's go. Sounds good. Real good. Yup.

0: Evropa 2. Maximum emocí každý den.
1: Evropa 2.
2: Ježiš, to jsem já, dobrý, ale ne.
3: Co? Halo, kdo?
1: Halo.
2: Iveta, ahoj.
3: Kecáš, ne, kecáš.
1: Ty jsi ta Iveta, která chtěla toho Šírena.
3: Ne,
1: ne.
2: To je na infarkt.
3: Iveta,
4: ty jsi dobrá.
3: Iveta.
0: Nejsme normální rádio.
2: Dobrý,
1: to je nemožný.
0: Jsme Evropa 2.

0: námi Summer Camp Evropy 2. I letos odvážíme děcka posluchačů Evropy 2 na týden snů do Prachovských skal. Buď u toho na soušlech a v éteru Evropy 2 a odkrývej s námi všechny překvápka, co pro ně máme.
1: Co jste dělali vy, ty otázky, co jsou strašně dobrý.
0: Summer Camp Evropy 2. Nejlepší tábor tvýho života s týmem Evropy 2.

0: Není polední pauza jako polední pauza. Vy můžete strávit s nejmilejším týpkem českýho éteru.
1: Dal bych ruku do ohně, že mnozí ho znáte.
0: Vím. Pája.
1: Zkuste doplnit.
0: Švejnar, Reinhard, Cejnar, co já vím.
1: Ale C je správně.
0: A co nám Cejny nabídneš?
1: Mně nejde z pusy dát slovo.
0: Tak to se máme na co těšit. Pavel Cejnar, od pondělí do pátku 11 až 13 na Evropě 2.
1: Ano.
2: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. e-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. e-kondomy.cz.
0: Zpátky k muzice.
3: Evropa 2.

když to slunce zapadá, cítím žár. A občas přijdou doby zvláštní, když se moře bouří a loď se nám potápí, to potom hledáme dlouho místa klidný, než se sklidní ta bouře, co nás brzdí, pak roztáhneme křídla, plujem dál, na naší lodi zase jenom ty a já, všechny ty překážky nám uhnou, proč se smát, žádný starý.

vrátím ti tělo, přijde mi to jako poprvý. Vzpomínáš na místo, který nám bylo osudný. Vidím tvý tváře teďka červený, když slyšíš tyhle slova, který jsou jen mý a tvý.

0: Nejsme normální rádio.
1: Kde to začíná, viď? Jo, no, to začíná to hezky.
0: Jsme Evropa 2.
2: Hello, darkness, my own.

0: novinky Evropy 2. Dagny. Tvoje nová muzika. Lost Frequencies. Evropa 2. Maximum nový muziky.
1: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. E-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. E-kondomy.cz.
0: Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.

0: úterý a neděli v 8 večer. Šlápneme na Evropě 2 na brzdu. Nasty, Arny, Vojtáno. Trojka, co umí rozhejbat vaši bránici.
1: Oši, víte, kdy je kuřák zarostlej?
2: Kdy je kuřák zarostlej, no?
1: Když mu dojde pěna na hulení.
0: Brzda Evropy 2 a nep jakoby show.
1: Já bych to třeba ještě jedno.
0: Každé úterý a neděli v 8 večer na Evropě 2.
3: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. Ekondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Ekondomy.cz.
0: Zpátky k muzice.
4: Evropa 2.

0: Summer Camp Európy 2. I letos odvážíme decka posluchačů Európy 2 na týden snů do prachovských skal. Buď u toho na soušlech a v éteru Európy 2 a odkrývej s námi všechny překvápka, co pro ně máme.
1: Co jste dělali vy, ty otázky, co jsou strašně dobrý.
0: Summer Camp Európy 2. Nejlepší tábor tvýho života s týmem Európy 2.

0: Rádia. Maximum nový muziky.
1: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. Ekondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Ekondomy.cz.
0: Evropa 2. 80.

0: i když přesto všechno tě mám rád. Občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu. A i když přesto všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu.
1: Kdo si hraje, nezlobí. A když si hraješ s Evropou 2, dostaneš spoustu dárků, který nutně potřebuješ. Čekuj sekci soutěže na Evropa2.cz.

0: námi Summer Camp Evropy 2. I letos odvážíme děcka posluchačů Evropy 2 na týden snů do prachovských skal. Buď u toho na soušlech a v éteru Evropy 2 a odkrývej s námi všechny překvápka, co pro ně máme.
1: Co jste dělali vy, ty otázky, co jsou strašně dobrý.
0: Summer Camp Evropy 2. Nejlepší tábor tvýho života s týmem Evropy 2.

0: Posluchač Európy 2 nezná hranice.
1: Pro koho a proč song za trest?
2: Pro místní panamské protestanty, protože vám volám z Panamy.
1: Cože, si Panamy?
3: Odkud nám voláte?
4: Dobrý den, já volám ze Španělska, z Barcelona.
1: Hustý. Pozor, teďka nám někdo telefonuje ze strašně velký dálky. To vypadá, že to je z oběžný dráhy nebo z Marsu. Haló?
5: Haló. To není z Marsu, z oběžný dráhy. Německa.
0: Frontša z bezuch. Evropa 2. Držíme ti flek po celý planetě.
6: Javo!